0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, jsi Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo. To není z Marsu, to běžní dráhy.
6: Německa.
0: Freundschaftsbesuch. Evropa 2. Držíme ti flek po celé planetě.

0: Zahříváme se posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
0: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
2: Dobré ráno, ze Skotska.
0: Máš nějakou historku ze Skotska?
2: A jiné.
1: Nebo ještě dál.
3: To
0: jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
3: Sluníčko, teplo, ale možná až moc velký teplo.
0: Běž do hejzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
4: Dobré ráno, tady je Oli.
0: Tak Oli, odkud voláš?
4: No, já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht, všude dobře, doma nejlíp.
0: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2, držíme ti flek po celý planetě.

Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

0: vše, co potřebuji za cenu, která...
1: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
2: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení, bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.

0: tady je Mrázek, ušedná.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
2: Haló?
0: Haló?
2: Haló?
0: Dobrý den, tady je Mrázek, ušedná, prosím vás, to je paní Andrea?
2: Ano.
0: Prosím vás, já vám volám od Tondy Václavíka. Od vašeho kolegy, jestli si ho pamatujete.
2: No, tak pamatuju, proč?
0: Prosím vás, vy jste měli teďka o víkendu, jestli se nemýlím, nějakou oslavičku v práci.
2: No, měli, a proč voláte?
0: Já totiž jsem byl včera u Tondy doma, on mi to vyprávěl, víte?
2: No, ten taky neumí držet jazyk za zuby.
0: Poněvadž on mi říkal něco, vy jste tam byla jako nějak v bližším kontaktu s ním, nebo?
2: No, ale to je čistě soukromá záležitost.
0: Jako to máte sice pravdu, ale kdybyste ho viděla, v jakém byl stavu, tak by už by to přestalo být soukromá záležitost, vážená paní.
2: A vy jste nějaký anděl strážný, nebo?
0: No, nejsem.
2: Nebo chcete pozvat příště?
0: Prosím vás, nezlehčujte to. Nezlehčujte celou záležitost, poněvadž jako on mi tvrdil, že jste údajně sexuálně obtěžovala.
2: No, to snad ne.
0: No ano.
2: No, ale že se nebránil.
0: No, to říkáte teď, že jo? Byli jste tam někde o samotě, prej jste ho ošávala na zadku.
2: Tak to není pravda, tak tohle teda není pravda.
0: No.
2: No tak jsem asi mu sáhla možná na hýždě jednou, no a... Tak no. To já myslím, že z toho nemusí být nějak špatnej snad.
0: Pojďte se, to nebudeme posuzovat teď a tady.
2: No právě proč bychom to posuzovali, my dva... A vy vůbec.
0: Vy jste ho prej zmáčkla pěkně, že jste mu zmáčkla půlku.
2: Jakože tam má modřinu, jo, nebo co?
0: No nemá tam, má modřinu na duši, protože to je normálně sexuální harassment, sexuální prasárny.
2: Tak jestli se mu to nelíbilo, tak příště už se nemusí bát.
0: No já doufám, že to teda vyřešíme touhletím napomenutím, že teda u toho jako skončíme a prosím vás, madam, jako uklidněte se, jako chlapi jsou taky jenom lidi, prostě jsou to přece jenom slabý osoby, potřebují pomáhat a nemůžete takhle ošávat v práci, to nejde.
2: No.
0: Rozumíte?
2: No co se má o tom s váma Tonda bavit, no já mu teda dám.
0: No toho on se právě bál, to je přesně ono. Mějte se nazdar, Andreo. A co děláte večer? Nic, nazdar.

0: našeho éteru.
1: Jste
0: vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
2: A můžu ještě něco říct?
3: No povídej.
2: To nejlepší rádio na světě.
3: A dáme.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
1: Děkujeme.
0: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.

0: Dobrý den, tady je Mrázek, už jedná.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
2: Haló?
0: Haló?
2: No?
0: Haló, dobrý den, to je firma Unicom, paní Janská.
2: No, u telefonu.
0: Dobrý den, tady je Mrázek, už se nám volám, my jsme vaši obchodní klienti. Prosím vás, já vám volám kvůli té smlouvě, kterou jsme podepsali před půl rokem. Já jsem z firmy Lajda.
2: Ježiš, kvůli jaký smlouvě ale?
0: Jedná se o tu obchodní smlouvu, kde se zavazujeme, že vám vyplatíme ty zálohy právě v tomhletom termínu teď konc.
2: Aha, počkejte.
0: A je to asi před půl rokem.
2: Aha. Jak jste říkal, jaká firma?
0: To není důležitý, prosím vás. Jedná se o to, já mám takový problém, poněvadž já jsem tu smlouvu vám měl doručit podepsanou, jak jste po nás chtěli, ale něco mi nějak do toho vlítlo prostě a já jsem tu smlouvu musel použít jiným způsobem, čili prostě náš smluvní vztah.
2: No, můžete mi teda říct, co jste udělal s tou smlouvou?
0: No já jsem, my jsme byli s bráchou na svačině. A on nějak prostě neměl kapesník sebou, aby si, čili jsme si, jako použili jsme jí, oni tam měl jaký dry ubrus, čili jsme to nechtěli ušpinit, čili jsme si dali pod kafe a pod buštrát vaši smlouvu.
2: To ze mě děláte legraci, ne? Mě zdržujete takovouhle blbostí.
0: Čili já jsem vám jenom chtěl říct,
2: to mě jako voláte, že jste neměli kapesník a že nemáte smlouvu, kterou jste měli dneska nám doručit, jo?
0: No já vám volám hlavně proto, abych vám oznámil, že teda náš smluvní vztah skončil, poněvadž ten začíná a zaniká spolu se smlouvou.
2: A my jsme nějaký vztah měli?
0: Paní Janská, my jsme měli moc krásný vztah. Ale prostě smlouva, není vztah, konec. Lidi se scházejí, rozcházejí, to je život prostě.
2: No ale ty peníze nám dáte, ne?
0: Myslíte ty nehorázný sumy, co byly v té smlouvě? Tak ty vám nedáme. Nic vám nedlužíme. Není smlouva. Máte smlouvu? Hejte se. Jestli máte smlouvu, tak si pro ty prachy přijďte.
2: No já to teď nemůžu najít, ale teda v každém případě, pane, jestli tohle najdu, tak to budete platit. To jako nejde jen tak, že se vysmrkáte do smlouvy a tím to končí.
0: Petruško, smyslte se s tím, že mezi náma je konec pro vše. Já už vám jinou teďka firmu, se kterou mám novou smlouvu.
2: Nás, pane, já vám vůbec nerozumím.
0: Petruško, právě proto, my jsme si nikdy nerozuměli. Ono to možná kle bude lepší, co? No, s bohem.
3: Evropa 2. Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
4: Když si večer mezi 6 a 8 zavoláš na Evropu 2, nezahrajem ti jen na přání. My ti půjčíme auto na víkend. Zahraj si na Evropě 2 se společností Arval o zapůjčení elektroauta na víkend, včetně dobíjecí karty a voucheru na 20 000 na nákup ojetého vozu. Arval, to je full service operák, víc než 40 000 vozidel na silnicích nebo 10 000 prověřených ojetin. Zahraj si s Arvalem ve večeru na maximum s Evropou 2. Venku se ochlazuje, dny se krátí, ale doma zůstává teplo. Klimatizace Midea Solstice totiž nejen chladí, ale i vytápí. S technologií AI EcoMaster, která se přizpůsobí vašim potřebám a přináší úsporu energie až 30%. Ať je léto nebo mrazivá zima, doma je vám dobře po celý rok. Více informací najdete na www.midea.cz. Když klimatizace, tak Midea. Na Evropě 2 vyhrávají věrní, ale i zrádci. Je nám jedno, do kterého tábora patříš. Prostě si hlídej Evropu 2 a zahraj si s třetí řadou zrádců o fantastické ceny. Deskovka Zrádci, voucher na Prima Plus na půl roku zdarma a hlavně vstupenky na finále zrádců v O2 aréně. Hlídej si celý týden naše věrné v éteru Evropy 2 a užij si třetí řadu zrádců zadarmo i naživo. Tento týden se éter Evropy 2 vzpytí ryzím zlatem. Hlídejte si od pondělí do pátku Evropu 2. Může to přijít kdykoliv. A vy si odnesete investiční zlaté mince za 5000 od ČSOB. A v pátek v ranní show přijde velké zlaté finále o zlatou minci českého lva od ČSOB za 11 000. Chyťte si zlato od Evropy 2 a ČSOB. Celý tento týden na Evropě 2. U sportu není něco mezi. Buď gol, nebo není. Buď matchball, nebo balíte raketu. Buď 180, nebo příště. A buď fandíte, nebo už dávno spíte. Evropská liga, série A, tenis, světové šipky, hokejová liga mistrů a spousta dalších. Sport bez kompromisů na televizních stanicích Sport 1 a Sport 2. Když soutěž, tak pořádná. Poslouchejte Evropu 2 a hrajte o poukázky do Intersportu za 5000 korun. Evropa 2.

0: 5.56, než začne ranní show, taková malá věc. To je vlastně Amisbuš. Mm-hmm. Kraní show.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Tak, přátelé, dneska má narozeniny Honza Nedvěd.
1: Ano.
0: 80. Tak jsem si říkal, že ta písnička ještě před šestou v té úplné tmě bude rezonovat úplně jinak, než pak v ranní show. Takže to berte jako předkrm.
2: Na dlaní jednu z tvých řas

0: je skoro půlnoc, není úplně přesný časový údaj, protože je skoro 6. A teď už je úplně 6. Dobré ráno.
1: Dobrý den.
0: 24. září 1946 se narodil Jan Nedvěd. Dneska ráno na svatého Jaromíra. Podle mě Jágrovi je podobně jako Nedvědovi, ne? Tak všechno nejlepší k 80. nám. Máme tě rádi. Jinak, máme vás rádi. To si jako nemyslel. Jinak, synovec, Franta Nedvěd, koncerty víme, jo? Únor Ostrava, duben Praha.

0: to. Jsem šťasten, že můžu uvést Katku a zprávy Evropy 2.
1: Dobré ráno u zpráv. V Česku roste zájem o ojetiny. Ještě před pár lety bylo ojeté auto pro řadu lidí. Co se směješ? Cestou, jak pořídit vůz a výrazně ušetřit? V posledních letech se ale situace mění. Ojetina se v průměru prodává už za zhruba 325 tisíc korun. A to je o 100 tisíc korun víc než před 5 lety. Zájem přesto roste.
0: Nejsem tady sám ve studiu, je tady spousta lidí, kteří se usmívají.
1: Co se smějete?
0: U slova ojetina. To je takový, jako že to nechceš, jako ojetina, ne, takový, jako ne.
1: No ale tak vidíš, jsi sám, kdo nechce ojetinu, protože zájem o ojetiny roste.
0: Ale jo, tak jakože kde máš brát pořád neojetiny, že jo?
1: Ty sám jsi ojetina.
0: Já vím.
1: Můžu pokračovat, dosmáli jsme se. Lidé by po dnešku z obecních vývěsek či webů už měli vědět, kde si ve své obci budou letos volit místní zastupitele. V části obcí budou moci rozhodnout lidé také o senátorech. Hlasovací lístky dostaneme do 6. října do poštovních schránek. Volby se pak budou konat 9. a 10. října. Teď má slovo Zuzka.
2: Turistické informační centrum na nádraží Ostrava-Svinov, které před 2 lety silně poničila povodeň, je po rekonstrukci a opět slouží veřejnosti. Náklady na rekonstrukci prostor, které v září 2024 zaplavila voda do výšky 75 cm, dosáhly téměř 4 milionů korun. Nový je interiér, mobiliář, technické vybavení, informační technologie i audiovizuální technika. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Soud v New Yorku v opakovaném procesu uložil někdejšímu hollywoodskému producentovi Harveymu Weinsteinovi 15 let vězení za sexuální napadení televizní produkční v roce 2006. V roce 2024 soud původní odsouzení zrušil a nařídil nový proces. 74-letý Weinstein, který si už ve vězení odpykává trest za jiná napadení, za mřížemi stráví pravděpodobně zbytek života.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Dálnice D5 teď hlásí překážku směrem z Plzně do Prahy. Na 21. půltém kilometru je v odstavném pruhu porouchané auto.
4: Tak si představte, že pro vás máme...
3: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví? Tak dej follow E2.cz a bav se. Evropa 2, jak je venku?
1: Aktuální teploty nízké 5 až 11 stupňů. Dnes čekejme typicky podzimní počasí. Přinese nám velkou oblačnost a srážky. Od rána čekejme oblačné až zatažené nebe. Od severozápadu se na většině území přidá déšť nebo přehánky. A kvůli velké oblačnosti i srážkám bude chladno. Maxima dnes jen kolem 15 stupňů.
0: Tak, začíná ranní show a já jenom řeknu takovou větu. Jsme komplet. Jdeme na to! Europa 2. Stay tuned.

chvíle pohody během dne vám přináší klimatizace Midea. Více na www.midea.cz.

0: Vánoční show na Evropě 2. Dobré ráno i dnes.
1: Dobré ráno.
0: A teď dobře poslouchejte, jo? Čtvrtek? Jo, já jsem slyšel, jo. Ne, to nebylo na vás. Dobře poslouchejte, je tady.
2: Dobré ráno.
0: Ježíš.
2: To jsem já.
0: To byl nějaký hodně nahlas tady.
2: To jsem byl já.
0: Poprosím Martina Ciláře, aby srovnal nějak úrovně z té Ostravy, tedy Štěpán je nějaký...
1: Hlavně úroveň humoru srovnej tady, jo? Ať jsme všichni na stejno.
0: Trochu Štěpánovi bych ubral teda na úrovni humoru.
2: Ještě děkuju, jestli můžu taky poprosit, ta herecká aplikace
1: Ještě trochu.
0: Ještě ubereme trochu.
2: Jo, nebo já
0: ne, ne, tak se to bych přidal. Ukažte.
2: No, teď jsem jak Jirka Krampol, pojďme víc trošku.
0: Víc humor?
2: No, víc humor.
0: Humor, teď už jste trošku jako kozub.
2: Jo,
0: ještě... A zajímavý je, já se omlouvám, ale ta klika, neboli ta šavle, prostě to ovládání, jo, u vás je teďka na nule.
2: Fakt, jo.
0: To je standardní nastavení, ale všimněte si, že já to mám taky na nule.
2: A odtud je potom to pořekadlo hodit šavly, nebo jak se to říká?
0: Nevím, proč se tomu vlastně říká šavle.
2: Šavle.
0: Asi, že to má ten tvar, nebo tohleto. Štěpáne Kozube, dobré ráno v ranní show.
2: Dobré ráno.
1: Nazdar. Stará
2: Čau,
1: vojno,
2: Kači,
1: my si od včera týkáme.
2: Káťa, ne.
0: Káťa si prostě, tak hele, já vás nechám mluvit.
1: Pojde. Štěpo.
2: Jak žiješ, Kači, co doma, všechno dobré?
1: Přemýšlím, můžu říct, co mi včera říkala dcera.
2: Ano.
1: Ty máš taky malou dceru, tak to pochopíš. Dcera se mě včera, když jsem jí vezla z kroužku, ptala, proč pracuju?
2: Ano.
1: Proč nejsem normálně doma? Proč nenechám pracovat jenom tatínka? Tak jsem jí vysvětlovala, že mě vlastně ta práce baví a zároveň, že to je fajn, že se vydělávají i penízky. A ona se pak zamyslela a říkala, takže kdyby pracoval jenom táta, tak bychom měli jenom dva peněz? Tak jsem říkala, ano, měli bychom jenom dva peněz.
0: A jak přišla na to konkrétní číslo? Dva
1: to
0: peněz?
1: Nevím, to by mě taky zajímalo. Asi má pocit, že dva peníze jsou málo.
0: Dva peněz je málo. Mm. Mm. Takže tatínek v práci jenom dva peněz. Když to maminka přinese kolik?
1: No další dva peněz, takže už máme celkem čtyři peněz. A...
0: Aha.
1: To už potom můžeme jít i do žirafy.
2: Jo, to je dobré.
0: Štěpáne, pořád se o tom mluví, že nemáte smlouvu.
2: Nemám smlouvu s Evropou 2.
0: Pokud by vám stačilo dva peněz, to bych mohl domluvit.

0: 6 hodin 13 minut.
1: Teď se s váma podělím, jo?
0: Štěpán teďka začíná, co jste říkal, že něco máte?
1: Stej leštím brýle a zároveň jsem si uvědomil, že mám zážitek.
0: Ježíš Maria.
1: No jo, no, já mám zážitek.
0: Ježíš Maria. Počkejte, a budu zapnout i Katce mikrofon, prosím.
2: Já jsem chtěla říct, posloucháte ranní show na Evropě 2.
0: Ano, posloucháte ranní show na Evropě 2.
1: Jak začít?
0: Štěpán Kozub má zážitek.
1: Leoši, vy mi budete rozumět, Kači, promiňte, si budu chvilku tady vykat s pánem Marošem. Vy chodíte cvičit?
0: Ano.
1: Pravidelně?
0: Ano, byl jsem pondělí, úterý, středa, dneska jdu zase. Říkám tomu Grand Slam, když je to pondělí až pátek.
1: Dobře. Chodíte na hodinku třeba?
0: Přesně na hodinku.
1: Dobře. Chodíte někdy i na lačno?
0: Ano.
1: Takže někdy se může stát, že když jde člověk na lačno, že mu může být po tom tréninku nevolno.
0: To se mi nestalo nikdy.
1: Mně se to stalo právě minulý týden.
0: Špatný trénink, špatná trenérka, sorry.
1: Nemám trenérku.
0: No, to je ono.
1: Já jsem šel cvičit na lačno.
0: To je ono.
1: V nákupním centru chodím cvičit. A šel jsem si zacvičit, věděl jsem, že mám 45 minut, že to dám, tak jsem to tam napálil úplně na tvrdo.
0: A vy jdete cvičit v nákupním centru, jakože jste přímo mezi těma regálama?
1: Do Deichmannu, přímo do Deichmannu.
0: Co je Deichmann?
1: Vy to nevíte. Do Deichmannu zvedám podsadky.
0: Co je Deichmann?
2: Obuv.
0: Obuv, jo, obuv. Já to znám, ale nevěděl jsem.
2: A tam uděláš jako hodně schybu, ne? Víš, jako když si
0: pozor,
2: skočíš ty
0: pozor, boty. Ne, pozor, já mám zážitek se Štěpánem.
1: Vsuvka jenom, pojďte.
0: Já jsem se Štěpánem po včerejší ranní show seděl na poradě v kanceláři.
2: No.
0: Štěpán si sundal bundu.
2: Já vím, že na bombene.
0: A měl nátělník. Mm. Štěpáne, vy jste strašně nabombenej. Vy jste normálně udělaný a já jsem teprve pochopil. Já jsem dal nedávno na Instagram video sebe, že cvičím. A lidi tam v komentářích psali. A asi se snaží být jako Kozub. Jako trochu do Štěpána, ne? A já jsem dočet a říkal jsem si, co?
1: Přesně.
0: Jako co, jako jak do Štěpána, jako sorry. A teď to vidím. Vy jste normálně nabombenej.
2: Jsi hrana.
0: A sypete. Podle mě musíte sypat.
1: Nesypu.
0: To není možný. To
1: nesypu, ale jedu nekompromisní trénink.
0: Co to znamená nekompromisní trénink?
1: No, že zvedám víc, než bych musel. Třeba.
0: Víc než já.
1: No, víc než vy určitě. Ale
2: zvedáš víc, než uneseš.
1: Víc, než unesu vlastně, jsem si naložil. Jo? Tak jak vy někdy pracovně si naložíte, jasně, víc, než zvládnete.
0: Jasně.
1: Tak já si na ty kotouči. Ale já chci říct, na co jsem narazil při tom tréninku. Protože jsem byl přemotivovaný a chtěl jsem sám sobě dokázat, že na to mám. Tak jsem to přepálil takzvaně.
0: No.
1: A pak jsem v tom nákupáku sjížděl po těch eskalátorech a byl jsem u obchodu se zdravou výživou. A tam přesně v tom momentě se mi zamotala hlava, ale takovým způsobem, že jsem si říkal, tak a teď já se tady vypnu. Já jsem to věděl. A kolem mě chodili lidi a smáli se, protože viděli Kozuba. Já jsem, mě bylo zlé. Chytil jsem se tam nějaké desky a volám do toho obchůdku, prosím, pojďte mi pomoct, mě je zle. A paní, je to ten komik. Říkám, já umřu. Já jsem se tak cítil, jsem měl panickou
0: ona,
1: ataku.
0: Ona to nepochopila.
1: A ona, je vtipnej, pojďte dál. A říkám, ne, mě je fakt, můžete zavolat sanitku nebo něco udělat.
2: A ona, je, on tady něco točí.
1: A ona, pojď se pát, Věro, dívej, kdo přišel, pan Kozubo. Ještě mě špatně vyskloňovala. Říkám, holky, zachraňte mě, dívej, jak je vtipný, to je super, pojďte k nám. A říkám, mě holky, mě je blbě.
2: A teď se nad sebou třískne.
1: Tak já jsem si představil tu situaci, že kvůli tomu, že jsem komik, že mi někdo nezachrání život.
0: To je pravda, ale to vám chci říct jako dopředu. Vy, když budete mít jako nějaký záchvat, tak on k vám nikdo nepřijde, protože si bude myslet, že to je, jste vlastně...
1: Sranda.
0: No.
2: Ještě se tě natočí u
0: Ježiš,
2: toho.
0: To je sranda, jak dělá mrtvýho.
1: To je strašné. Tak to je můj zážitek.
0: Tak a jestli teda můžeme ještě v tomhle vstupu, jo?
1: Ano.
0: Jak jsem tady říkal.
1: Ano.
0: Štěpáne, já jsem si všimnul, teďka koukám vám pod bundu. Vy ten nátělník máte pořád.
1: Mám ho, no.
0: Vy chodíte prostě pořád ve stejným, aby...
1: To je kvůli
0: vám. Ty jsi to viděla.
2: Moje babička vždycky říkala, když se máš čím pochlubit, tak to
0: Štěpáne,
2: ukáž.
0: Štěpáne, si můžete v rádiu tady jenom. Já to nikomu neřeknu a Katka to ohodnotí. Jenom ukažte jedno ramínko.
1: Fakt si to mám sun...
0: Jenom, tak sunejte si to úplně.
1: Dobře, tak jak chcete. No.
0: Tak a dobře. Si to můžeš komentovat.
2: Tak a co wow, to, co a ještě ty kérky.
1: Dobrý,
0: námořník.
1: Vole, ne? I teď, jak já se vidím v tom odraze tady.
0: Je to krásné, ale ještě mám pro vás špatnou zprávu, Štěpáne. Totiž, viděl jste někdy partnera Katky Říhový?
1: Ne.
0: Ten má ruce jako lopaty, takže vlastně my jsme úplně outsideri proti ní. Tady prostě nezabodujete.
1: Katka se na mě dívá takovým způsobem.
2: Já teda nechci nic říkat, ale myslím si, že s Michalem je to velmi srovnatelný.
0: Jako fakt jste dobrý.
1: Fakt?
0: No na to vlastně, jak jste, jakože jinak takový jako...
1: Mentální?
0: Tak... Ne,
1: jako... že jste to chtěl něco takové. Ne,
0: ne, Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2.
3: Znáš ten pocit, když přijde?
4: Tento týden se Éter Evropy 2 spytí ryzím zlatem. Hlídejte si od pondělí do pátku Evropu 2. Může to přijít kdykoliv. A vy si odnesete investiční zlaté mince za 5000 od ČSOB. A v pátek v ranní show přijde velké zlaté finále o zlatou minci českého lva od ČSOB za 11 000. Chyťte si zlato od Evropy 2 a ČSOB. Celý tento týden na Evropě 2. U sportu není něco mezi. Buď gol, nebo není. Buď matchball, nebo balíte raketu. Buď 180, nebo příště. A buď fandíte, nebo už dávno spíte. Evropská liga, série A, tenis, světové šipky, hokejová liga mistrů a spousta dalších. Sport bez kompromisů na televizních stanicích Sport 1 a Sport 2. Když soutěž, tak pořádná. Poslouchejte Evropu 2 a hrajte o poukázky do Intersportu za 5000 korun.
5: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
4: Když si večer mezi 6 a 8 zavoláš na Evropu 2, nezahrajem ti jen na přání. My ti půjčíme auto na víkend. Zahraj si na Evropě 2 se společností Arval o zapůjčení elektroauta na víkend, včetně dobíjecí karty a voucheru na 20 000 na nákup ojetého vozu. Arval, to je full service operák, víc než 40 000 vozidel na silnicích nebo 10 000 prověřených ojetin. Zahraj si s Arvalem ve večeru na maximum s Evropou 2.
6: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
7: Projetí na oranžovou, zvednutí mobilu, 60 na 50. Lepení se na auto před vámi. Vždyť to dělají všichni. Prostě normální řízení. Jenže to, co považujeme za normální, nemusí být bezpečné. Jen loni si takové chování na silnicích vyžádalo 346 životů. Neriskujte. Normální řízení zabíjí. Česká asociace pojišťoven. Projekt podporuje bezpečně na cestě financované z fondu zábrany škod.
8: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
4: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
9: Jdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného.
10: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
9: Vážně?
10: Já mám Lelosy na sobě celý den.
9: Lelosy. Too comfortable to take off.
11: Schořela mi kulma.
12: To vyřeším. Mám přece Rychlárd. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
13: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
15: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
16: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kg jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
17: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
18: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
19: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
20: Český hokejový nároďák se vrací do O2 Areny. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arenu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
21: V Libanon došlo k únosu právníka a dalších třech Čechů, kteří cestovali s ním.
22: Najděte.
23: Fun Play originál série se vrací.
24: Kolik máme času? Maximálně hodinu.
23: Nová mise.
25: Jsme tady o toho, aby jsme vás dostali domů.
23: Nová výzva.
26: U nás se vždycky něco stane.
23: Extraktoři. Nová série už teď pouze na Fun Play.
27: Vydej se na novou sběratelskou misi. Na Shell můžeš právě teď získat unikátní kolekci autíček na dálkové ovládání inspirovanou světem Marvel. Splň misi a získej je všechny. Pouze na Shell. Nabídka platí pro členy Shell Club Smart v aplikaci Shell. Více na shell.cz.
28: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
29: Zpátky k muzice.
30: Evropa 2.
0: Jsme zpátky. Tohle je ranní show na Evropě 2. 6 hodin 22 minuty. Štěpán Kozub, Leoš Mareš a kdysi Katka Řílová. Teď někam odběhla.

0: 6 hodin 26 minut. Ranní show na Evropě 2, unikátní příležitost teďka, kdy jsme tady se Štěpánem sami. Jsme tady úplně sami, Katka tady teďka není. Není.
1: Tak co, jdem si říkat něco o Katce?
0: Jo, ale my občas tady máme takové ty vstupy, že tady Katka není, ale jako mile. Mile. Mě by to zajímalo, když vlastně jste se dozvěděl, že jdete do ranní show, tak vy jste věděl, že jsem tady já.
1: Ano.
0: A vnímal jste jako, že asi Katka tady.
1: Ano.
0: Taky. Jo.
1: Jo, vnímal.
0: No a pak jste ji tedy poznal.
1: Ano.
0: Tak kdybyste o ní měl vyprávět jako v hospodě. Jo, hej, tam tak, co ta Katka? Jo, já jsem váš kámoš. Jo.
2: Fakt to
0: hele,
2: chcete.
0: Hele, co ta Katka? Co ta Katka v tom rádiu?
1: Nevím, no, není to to, co jsem si myslel úplně jako.
0: To nemůžete říkat, to se vysílá.
1: Jo, to už se vysílá.
0: Jí to řeknou.
1: Jo, takhle, Katka bomba. Bomba, Katka je bomba, já baba.
0: Já se splástil. Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2.

0: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Na Evropě 2 vyhrávají věrní, ale i zrádci. Je nám jedno, do kterého tábora patříš. Prostě si hlídej Evropu 2 a zahraj si s třetí řadou zrádců o fantastické ceny. Deskovka Zrádci, voucher na Prima Plus na půl roku zdarma a hlavně vstupenky na finále zrádců v O2 aréně. Hlídej si celý týden naše věrné v éteru Evropy 2 a užij si třetí řadu zrádců zadarmo i naživo. Když si večer mezi 6 a 8 zavoláš na Evropu 2, nezahrajem ti jen na přání. My ti půjčíme auto na víkend. Zahraj si na Evropě 2 se společností Arval o zapůjčení elektroauta na víkend, včetně dobíjecí karty a voucheru na 20 000 na nákup ojetého vozu. Arval, to je full service operák, víc než 40 000 vozidel na silnicích nebo 10 000 prověřených ojetin. Zahraj si s Arvalem ve večeru na maximum s Evropou 2.
2: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
1: Tento týden se éter Evropy 2 vzpytí ryzím zlatem. Hlídejte si od pondělí do pátku Evropu 2. Může to přijít kdykoliv. A vy si odnesete investiční zlaté mince za 5 000 od ČSOB. A v pátek v ranní show přijde velké zlaté finále o zlatou minci českého lva od ČSOB za 11 000. Chyťte si zlato od Evropy 2 a ČSOB. Celý tento týden na Evropě 2.
3: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.

0: Ranní show na Evropě 2. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Ráno. My jsme včera hodně řešili tramvaj.
1: Ano.
0: Hodně jsme řešili tramvaj, protože jsme přijeli do ranní show tramvají.
2: No bože,
0: přesně tak, líp bych to neřekl. Jo? My jsme se jako nad tím pozastavili, jako kdyby to bylo něco jiného, než jet autem třeba.
2: No.
0: Vem si to, co mě zajímá, kdo ti volá. Vem si to, takhle volá po ránu.
2: Mě volá děda mýho manžela.
0: Tak dělej, tak to zvedni.
1: To bych vzal,
0: tak to zvedni, zvedni to.
1: Tady jde o všechno.
2: Ano.
3: Ty to se tě dá slyšet, ty jsi v práci, viď?
2: Já jsem v práci, no.
0: No, no
3: tak nezlob se, já
2: co byste potřeboval?
3: Nic, já jenom volám Šárce, protože ona pojede na tenis. No. V sobotu a já jí řeknu, že jí přivezu tu flašku velkou a ty lahve, víš, jí chci říct, jo, aby to vzala sebou.
0: Alkoholik.
2: Dobře.
0: No. A proč voláš Šárce tobě?
2: No a právě, a proč voláte mě?
3: No, protože jsem se splet.
0: Aha.
2: Jo, takhle.
3: Já volám Šárce a ty jsi pod ní, tak jsem klepnul blbě, no.
2: Jo.
3: Tak se nezlo, pozdravuj děti a Míšu a měj se hezky.
2: Tak jo? Se mějte.
3: Ahoj.
1: Mně se líbí, Katko, že jsi pod Šárkou.
2: Šárka je tchýně moje.
0: Aha.
2: On se, tohle je prostě děda náš, jako ne můj, ale manžela, a on se snažil volat svoji dceři.
0: Tchýni.
2: Mojí tchýni a vytočil mě. Vidíš?
0: Jo,
1: mě taky, ale máme doma vytočil, mě taky trochu vytočil, že takhle volá do rány.
0: Stalo se vám někdy takhle, že jste volal někomu a dovolal jste se úplně někomu jinému a pokračoval jste v hovoru?
1: Stalo se mi to jednou, že jsem myslel, že volám partnerce a volal jsem mamce, no. A říkal jsem, tak včera si byla neskutečná.
4: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy.

0: 6.44. Jestli si dobře pamatuju návaznost, tak v předchozím vstupu se nějak podle mě otevřela tramvaj a pak do toho zavolal strejda Katky.
1: No.
0: Už se tramvaj neřešila. Tak já bych teda otevřel znovu tramvaj. Včera jsme jeli do ranní show tramvají. Na Instagramu to vzbudilo samozřejmě poprask. Jo? Jak jste si to využil včera v tramvaji?
2: Tak jako
0: užil. V těch videích jste mě přišel jako mírně nabručený.
2: I fakt?
0: Jakože jedete tramvají.
2: Jakože mi to vadilo, myslíte?
0: No vy to tam jako říkáte trošku, jakože...
2: Jako, že jsem předstíral trošku jako opovržení.
1: Štěpáne, ale ty i v Ostravě máš tramvaje, ne?
2: Jako já osobně ne, ale
1: ne.
2: Máme tramvaje
1: máte
2: i
1: ne.
2: V Ostravě. Máme je, máme, máme. Ale já je nejezdím tady těma dopravníma prostředkama.
0: Tak, ale my jsme to nekritizovali, protože jak správně psali na Instagramu, nechápu, jedeš károu za 70 mega a s vlastním řidičem. A to všechno za pár korun.
2: To je pravda, ale.
0: Je to tak.
2: Když to řeknete takhle.
0: No a vy tam v tom videu totiž říkáte, to bylo na začátku jakože Ferrari, no. Jo, Rolls Royce a teď tramvaj. No. Ale pozor, ta tramvaj, kterou jsme jeli, byla, víte to?
2: No byla co?
0: Byla Porsche. To je Porsche.
2: To je Porsche tramvaj.
0: Porsche tramvaj, to je Porsche design. Tahle ta speciální, co jsme my jeli, to bylo normálně Porsche.
2: Hej, tak beru zpět.
0: Takže mi Ferrari, Rolls Royce, Porsche, tu máš.
2: To je frajeřinka.
0: Ale a pozor, Ferrari za 7.
2: No.
0: Rolls Royce za 13.
2: No.
0: A ta tramvaj stojí 70.
2: Ty, já jsem dobrý.
0: Takže ne dolů, my jsme šli normálně nahoru.
2: Tak příště eskalatory, to už nemůže být lepší.
3: Ranní show. Evropy 2. Comic Con Brno. Když si večer mezi 6 a 8 zavoláš na Evropu 2, nezahrajem ti jen na přání. My ti půjčíme auto na víkend. Zahraj si na Evropě 2 se společností Arval o zapůjčení elektroauta na víkend, včetně dobíjecí karty a voucheru na 20 000 na nákup ojetého vozu. Arval, to je full service operák, víc než 40 000 vozidel na silnicích nebo 10 000 prověřených ojetin. Zahraj si s Arvalem ve večeru na maximum s Evropou 2. Tento týden se éter Evropy 2 vzpytí ryzím zlatem. Hlídejte si od pondělí do pátku Evropu 2. Může to přijít kdykoliv. A vy si odnesete investiční zlaté mince za 5 000 od ČSOB. A v pátek v ranní show přijde velké zlaté finále o zlatou minci českého lva od ČSOB za 11 000. Chyťte si zlato od Evropy 2 a ČSOB. Celý tento týden na Evropě 2. U sportu není něco mezi. Buď gol, nebo není. Buď matchball, nebo balíte raketu. Buď 180, nebo příště. A buď fandíte, nebo už dávno spíte. Evropská liga, série A, tenis, světové šipky, hokejová liga mistrů a spousta dalších. Sport bez kompromisů na televizních stanicích Sport 1 a Sport 2. Když soutěž, tak pořádná. Poslouchejte Evropu 2 a hrajte o poukázky do Intersportu za 5 000 korun.
4: Projetí na oranžovou, zvednutí mobilu, 60 na 50ce, lepení se na auto před vámi. Vždyť to dělají všichni. Prostě normální řízení. Jenže to, co považujeme za normální, nemusí být bezpečné. Jen loni si takové chování na silnicích vyžádalo 346 životů. Neriskujte. Normální řízení zabíjí. Česká asociace pojišťoven. Projekt podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.
3: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
5: A Junior, slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
6: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
7: Jasně, a já budu britská královna.
6: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
7: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů.
6: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
7: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
6: No počkej. Více o nabídce na byd.com.
3: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
8: Kdy naposledy ses bál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2.
1: A jsme zpátky.

0: Za 8 minut 7 hodin. Ranní show na Evropě 2. Štěpán Kozub se teď vrátí ke včerejšímu dni, dá se říct, že včera to bylo tak moc, že jsme nestihli probrat jedno téma.
1: Katko, řekni, co jsi mi poslala do WhatsAppu.
0: Ano.
2: Ne, já jsem jenom tak, jako, protože jsme si včera dali, nejen, že jsme si potykali, dali jsme si telefonní číslo a já jsem si říkala, že ti pošlu něco, co by tě mohlo zajímat nebo inspirovat a včera byl den bisexuálů,
0: ano.
2: Tak mně to přišlo fajn.
0: Ne, takhle to bylo, my vysíláme ho a najednou Katka říká, mohli bychom udělat, dneska je Mezinárodní den bisexuálů.
1: Ano.
0: A Štěpán, tak mi to hoď.
1: Ano.
0: Jo? Katka to poslala Štěpánovi a Štěpán to čet, říká, to nemůžu říkat do vysílání.
1: To nejde, protože
0: to nejde.
1: Já fandím všem bisexuálům i tomu svátku, ale když jsem si přečetl, kdo to založil, ten svátek, tak tam začíná pointa.
0: Takže vlastně včera k tomu vůbec jako nedošlo, protože jsme tady řešili slavný a blížící se silvestrovský speciál v O2 aréně, ale teď je na to čas.
1: No, tak já jenom řeknu.
0: Teď je na to čas. A nemůžete si to najít?
1: Já to mám v hlavě.
0: Vy to máte v hlavě.
1: Ano.
0: Takže ještě jednou, pojďme si říct, co bylo včera.
1: Včera byl svátek všech bisexuálů.
0: Ano.
1: Jo, my jim fandíme s Katkou, bisexuálům, ať si můžou vybrat, jestli to nebo to. Ale pro mě je důležité, kdo ten svátek založil.
0: Ano.
1: Založili to tři Romové.
2: Mm-hmm.
0: Ne.
1: Jo, jo, teď už to nedořeknu. Tři Romové a ještě byly navíc LGBT komunity. A teď mi řekněte, co to je za chaos. Takže svátek bisexuálů založili tři Romové z LGBT komunity.
0: Ale to jsou fakta z Wikipedie.
1: To je realita.
0: Ty jsi to, Katko, ještě dohledala.
2: Jistě, jistě. A já jakoby si pamatuju, proč oni to zakládali, ale to mi přišlo docela dobrý, že oni mají pocit, že na ně jakoby je malej spotlight.
0: Na koho?
2: Že, jako na bisexuály. Nebo možná na romský bisexuály.
1: Nebo na LGBT Romy.
0: Možná na romský bisexuály je, no, je malej spotlight.
2: Protože oni říkali, heteráči, to je velká skupina, gejové, to je velká skupina, ale my
0: romští
2: vlastně...
0: Romští bisexuálové
2: my jsme tady taky.
0: Pojďme tedy otevřít ten spotlight.
2: Mohl by nám zavolat
0: Honza
2: nějaký...
0: Bendík třeba.
1: Ne.
0: Honziku.
1: Ten je na jedné straně furt jenom.
0: Počkej, zeptáme se, to se neví.
1: Mě by zajímalo Honzův názor na romské bisexuály, jako jak je zviditelnit.
0: Tak počkej, zkusíme mu zavolat.
2: To je přísný. Jo, on bude mít určitě radost.
0: On bude mít radost, že ve vysílání. Není dostupný.
1: On je teď na té akci.
2: On slaví.
0: Ne, ale to je, přátelé, metafora pro jeho život. Honza Bendík teď není dostupný.
3: Ranní show Evropy 2.

0: Ranní show na Evropě 2, taková, jaká občas bývá. Dneska navíc se Štěpánem Kozubem, ano, Štěpán udělal, jakože mám to zapotřebí.
1: No protože ten 23., což bylo včera září, není jenom o tom, že se slaví.
0: Ano, byl podzim začátek.
1: Jistě, je podzim, slaví se svátek jakoby bisexuálu, to už jsme si řekli, ale to není všecko. V tento den je hodně nabitý v roce. Hmm.
0: No,
1: Kačko, řekni prosím, co se ještě slaví.
2: Já jsem prostě ještě potom dohledala, že připadá na tento den i den ocenění zrzavých vlasů.
0: Ne.
1: Je to tak.
0: A my to včera vůbec neřekli.
2: Neřekli, ne. Tak musíme to říct dneska. Tak jsem to poslala ale... Štěpánovi s tím a ještě jsem psala, aby toho dneska nebylo málo.
0: No ale já na vás koukám, Štěpáne, aby jste spíš blondiák.
1: Spíš blondiák.
2: No.
0: Jo, ale teda když jsme u toho, lidi psali z těch videí, jo, jak jsme byli v té tramvaji. No. Proč jste takový červený? Že jste vypadal, že jste usnul na sluníčku. Máte pocit, že jste červený? Mně takhle nepřijde vůbec.
1: Já jsem zapomněl zhasnout lampičku v pokoji.
3: Ranní show Evropy 2.
0: Ano, my favorite. 7 přesně zprávy.
2: Dobré ráno, začínáme dobrou zprávou. Nový lék na rakovinu slinivky míří do Evropy. Daraxon Rasib už schválili Spojené státy a jeho posouzení teď urychluje taky Evropská agentura pro léčivé přípravky. V rozsáhlé klinické studii léčba výrazně prodloužila život nemocných ve srovnání s chemoterapií. Pokud bude počasí přát, mohla by se nadcházející sobota stát ideálním dnem na pozorování noční oblohy. Čeká nás totiž takzvaný sklizňový úplněk. Nejhezčím momentem bude dřívější příchod měsíce na oblohu, kdy se bude nacházet těsně nad obzorem. Během úplníku se navíc bude nacházet velmi blízko Saturnu. Pozorovatelé tak mohou během jedné noci sledovat hned dva zajímavé objekty. A teď už vyrážíme za Zuzkou.
4: Plzeňský kraj vybral nového dopravce. Firmu Arriva Vlaky, která bude 15 let zajišťovat veřejnou drážní dopravu na 4 tratích 12 bateriovými elektrickými soupravami. Arriva nabídla ze 4 soutěžitelů nejnižší cenu 169 korun za kilometr, která byla jediným kritériem výběrového řízení. Na tratích dosud jezdí České dráhy s dýzlovými vlaky. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: U dálnice D8 u Lovosic ležel v příkopu kufřík se sběratelskými mincemi zhruba za 8 milionů korun. Uvedla to televize CNN Prima News. Mince, které našli silničáři při sekání trávy, ukradli neznámí pachatelé na začátku září v Praze. Po zlodějích pátrají policisté.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Na dálnici D8 z Ústí do Prahy čekejte kolonu za sjezdem na Mělník a Slaný. Na 12. a taky na 14. kilometru jsou nehody, kolona začíná na 19. a zdržení je už na půl hodiny. D1 pak hlásí kolonu kamionů směrem z Prahy do Brna od 173. kilometru.
3: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku?
2: Dnešek přinese typicky podzimní počasí. Od rána čekejme oblačné až zatažené nebe. Od severozápadu se na většině území přidá déšť nebo přeháníky. A kvůli velké oblačnosti a srážkám bude i poměrně chladno. Maxima čekejme jen kolem 15 stupňů. Tolik zprávy. Je čtvrtek 24. září a na Evropě 2 pokračuje ranní show s Leošem Marešem,
0: Katkou Říhovou a Štěpánem Kozubem. Europa, stay tuned. Maximum.

Chvíle pohody během dne vám přináší klimatizace Midea. Více na www.midea.cz.

0: 7 hodin 5 minut, posloucháte ranní show na Evropě 2, začíná nám druhá hodina našeho společného programu. Normálně mezinárodní dny neprobíráme, jo, ale jinak je to takový klišé všech moderátorů na všech rádích na světě. Takže já bych se vrátil ještě k tomu, čemu jsme tady probrali, co byl mezinárodní den včera, ale neřekli jsme, co byl mezinárodní den předevčírem.
1: Co? Jako 22.
0: 22. Předevčírem. Totiž, pojďme zopakovat nejdřív, co bylo předevčírem. Včera jste byl v ranní show.
2: Ano, takže předevčírem...
0: A předevčírem jsem v ranní show říkal, že pro vás jedu do Ostravy vlakem,
2: ano.
0: A že vás budu chtít donutit, abyste jel se mnou vlakem zpátky.
2: Ano.
0: Jo, k tomu jsem se jakoby zavazoval předevčírem.
2: Ano.
0: A pak mi lidi psali, ty víš, co chci říct?
1: Jo.
0: Tak to řekni. Předevčírem byl, hele, jako kdybych to trefil, to nevymyslíte prostě.
1: Jo, a já jsem se ale myslela, že se to udělal kvůli tomu.
0: No, tak nejdřív řekni.
1: On byl totiž den bez aut.
0: Den bez aut.
2: Fakt?
0: A já, když je den bez aut, mezinárodní den bez aut, tak já nabídnu, že pojedu tedy vlakem pro vás. To se teda nakonec neodehrálo, abyste autem přijel z Ostravy. selhalo to, ale ráno jsme byli tou tramvají, ale tím pádem... opravdu byl den bez aut. A já musím říct, že Štěpán vlastně slaví den bez aut, nebo dny bez aut každý den.
2: Já mám dny bez aut každý den, ano. Protože nemám papíry.
0: No.
1: A změní se to někdy
0: lidi,
1: jako
0: lidi, co nemají papíry, mají vlastně dny bez aut.
2: Já nevím, jestli to změní, mě k tomu všichni tak jako nutí vlastně. Už já jsem se tak jako vymezil a už si připadám jako pankáč, že ho nemám vlastně ten řidičák. Že už se mi ani nechce. Jako, jo.
1: Chápu.
0: Co třeba autisté?
2: Jestli můžou autama?
0: Já nevím, jestli jakože... jestli to prožívají speciálně.
2: Jako jak už sám název autisté napovídá.
0: Ano, ty mají podle mě problém najednou.
2: Ano, ano, ale já jsem pár autistů...
0: Zajímavé, jak sedíte vedle mě,
2: no?
0: Tak já hned to chytám od vás tyhle ty věci.
2: Co, jako ten humor blbej takový?
0: Je to vlastně, to je podle mě, to je něco ve mně skrytého, co já maskuju a vy to demaskujete.
2: Chcete říct vtip nějaký takový, jako by trošičku pankačský?
0: Můžete.
2: Ho
1: jo.
0: Ne, možná. Nechceme určitě.
2: Nechcete, že?
0: Říkejte.
2: Chcete ho vědět? Říkejte. Dobře, možná je starý, ale přijde Mikuláš do ústavu s postiženýma dětma, znáte to?
1: Ne.
2: Ne? Leoši, vy to znáte?
0: Bojím se, že to znám.
2: Bojíte se?
0: Říkejte.
2: Tak kačko pro tebe, jo,
1: tak
2: teď.
1: Jo.
2: Přijde Mikuláš do ústavu s postiženýma dětma, říká tak, kdo mi řekne hezkou básničku, dostane pytlík čokolády, tak třeba ty chlapeček vyleze a udělá, říká tak, ale pozor, kdo bude dělat pičoviny, nedostane nic. Mám takovou radost, že
0: já to samozřejmě znám, ale je to pořád stejně dobrý.
3: Ranní show Evropy 2.
0: My tady, už písnička hraje, ale to prostě nikde jinde než v ranní show neuslyšíte tohleto. To je jako jasný úplně, to chápete? Mně to přijde fascinující. Mně to prostě přijde fascinující, že se tohleto může stát.

0: Tada! Já jenom bych chtěl říct, že my jsme tady před chvilkou mluvili o... Nevím, jestli se to hodí ještě k tomu, ale možná bych to ještě dodal, že vlastně... No asi jo, tak já nevím, jak to říct. No já se tě říct, že ty autisté si sami sobě říkají autáci.
1: Mhm.
0: Mhm. Ano.
1: A ty jsi s nima natáčel nějaký pořad na české televizi. Já jsem viděla nějaký
0: proto
1: segmenty a bylo to strašně jako milý,
0: proto
1: hrozně
0: to
1: hezký.
0: Vím. Je, děkuju.
1: A oni dávali takové otázky, které jakoby, já nechci říkat normální člověka, člověka, který nemá tuhle poruchu toho spektra,
0: ano,
1: tak by ho nenapadli.
0: Ano, ono původně totiž, ten pořad se měl jmenovat Auťáci.
1: Mm.
0: Normálně to zvažovali a pak se Česká televize bála, že to je moc kontroverzní.
1: Tak aby pak... si lidi nemysleli, že to je nějaký pokračování Top Gearu.
0: Třeba, ale za mě to byl vlastně... Na...
1: To je.
0: Ale pak byl název Na spektru.
1: No.
0: A nakonec se báli i Na spektru, tak nakonec se to jmenuje Na jednoho. Což je za mě teda trošku při zdi.
2: Je,
0: to je hodně při zdi. Ale fakt oni sami navrhovali, aby se to jmenovalo Auťáci. Takže snad to nevypadá jako, že nějak...
1: A na co se tě tam ptali?
0: No, těch otázek bylo strašně moc. Můžu nabídnout moji oblíbenou otázku, která ano, se navíc nedostala do sestřihu.
1: Aha.
0: Takže diváci ji nevěděli. Byl tam prostě, oni si říkají redaktoři, takže redaktor.
2: Ano.
0: A říká mi, vy jste měl dvě manželky. Mm. Takhle začal.
2: Ano.
0: A oni všichni se smáli a já, no tak jakože, ano, samozřejmě. A on, která vám tak nějak víc sedla?
1: To já to miluju.
0: Já miluju tu formulaci.
2: Ale byl byste frajer, kdybyste řekl ta první.
3: Ranní show Evropy 2.

0: 7 hodin 16 minut. Ranní show na Evropě 2 s člověkem, který, přátelé, 31. prosince bude vystupovat ve slavném silvestrovském stand-upu. Už teď je slavný, ještě nevíme, co to bude. A bude to v té velké hale, která se pořád zmiňuje, jak začíná takovým očkem a dvojkou. Včera jsme o tom mluvili celou ranní show, ale neřekli jsme, co tam bude konkrétně. A já si pamatuju, že Katka vám trochu nahazovala, abyste se toho nechyt. Takže ještě předtím, než uděláme ukázku, tak váš pocit z toho. Včera jsme vlastně odstartovali prodej vstupenek na O2 Arenu na Silvestra. První O2 Arena na Silvestra. Nikdy žádná akce na Silvestra v tom baráku nebyla. A Štěpán Kozub po 4 letech vlastně vymyslel, že se tam vrátí do té haly se svým stand-upem, ale z vánočního termínu se posunul na silvestrovskej.
1: Ano.
0: Takže od 2 hodin, ve 14 hodin, přátelé, můžete zažít něco, co se podle mě nedá už jako zopakovat. Nedá se to ani jako nějak potom... Nedá se přidat termín. Nedá se přidat termín, je to prostě silvestrovský speciál. Takže pokud byste chtěli, tak na ticketportal.cz nebo ticketmaster.cz jsou vstupenky a můžete se podívat. Máte slovo.
1: No, jak to říct, tak jako jaký z toho mám pocit, jo? Tak já budu teď upřímný, bez ironie, jo? Pro mě představa, že můžu bavit tisíce lidí v jeden moment, na jednom místě, v jeden okamžik, jako pro komedianta, je vlastně největší uspokojení. Takže já jsem živ, samozřejmě i z peněz, ale primárně z toho smíchu. Jo. Takže já, když slyším lidi se smát, tak já jsem nabitý energií a je mi dobře. To znamená, že když je někde v místnosti dlouho ticho, tak jsem nervózní. Mm-hmm. Takže budu dělat všechno pro to, aby v O2 Areně nebylo ticho.
2: No a já jsem se tě včera ptala, jestli pražské publikum přivítáš nějakým speciálním způsobem, protože po ostravsky vítáš diváky v Ostravě, Hradečáky po Hradecku a jestli jako pro ty Pražany něco máš.
1: Kači, ty jsi dobrá,
0: takže
1: si to došlo.
0: Představme si to teda. A já jsem, úplně mě bylo líto, že to včera nezaznělo, tak dneska. Takže jsme v Praze.
1: To je strašné.
0: A na sedu přichází Štěpán Kozub.
3: Ty krávo. Krásný dobrý večer ode mě.
1: Fakt takhle to chceš.
0: Ano, ale jakože pojďme.
1: To nejde.
0: Ale jo,
1: to nejde. Jo, jo. Kači, proč? Já už ho dělal tolikrát, tady toho člověka.
2: No a co?
1: Je mi z něho zle. Dobře, tak počkej a pomožte mi. Řekněte mi nějaké téma, o kterém bych mohl mluvit.
0: Téma je... No? Na Petříně jezdí znovu lanovka.
3: Ty krávo. Krásný dobrý večer ode mě, dámy a přátelé, díky za to, že jste přišli, je to štrka, já to vím. Je tady někdo z Nusiláku a zvedne ruku? Ty krávo, celá čtvrtá řada. Dobrý, je tady někdo z Vinohrad? Wow, tak to mi ho vyndej a vyhul v přímém přenose.
1: Chcete, abych pokračoval?
2: Jo. Ještě nebyla ta tramvaj, jo, ta lanovka.
1: Tak já musím říct, že za Štěpána nevím, kde je Petřín, jo, ale dobře.
0: Jaký kopec? Je tam Eiffelovka malá.
3: Byl někde někdo na Eiffelovce na Petříně? Ty vole, celá 8. řada, tak to mi propleskej švestky. Má tady někdo skákací kuličku? Hopika, klasický hopik. Má někdo skákací kuličku?
1: To už jsem trochu z Plzně, že?
2: Majinko.
3: Já jsem byl v Ostravě.
0: Můžete přejít do Plzně. Okay. Můžete přejít do Plzně.
3: Já byl v Ostravě. Vystoupil jsem na hlavním nádraží a říkám, já se strašně jakoby omlouvám, jak se odsud dostanu do centra? A v Ostravách říká, ty se piče do centra v životě nedostaneš.
0: Přátelé, Silvestr, 14.00, Štěpán Kozub, stand-up O2 Areně, kupujte stupenky.
4: Ranní show Evropy 2.
5: Halo, už máte...
4: Tento týden se Éter Evropy 2 vzpytí ryzím zlatem. Hlídejte si od pondělí do pátku Evropu 2. Může to přijít kdykoliv. A vy si odnesete investiční zlaté mince za 5000 od ČSOB. A v pátek v ranní show přijde velké zlaté finále o zlatou minci českého lva od ČSOB za 11 000. Chyťte si zlato od Evropy 2 a ČSOB. Celý tento týden na Evropě 2.
5: Svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům bílé malířské barvy Stachema IB400 nyní navíc dostanete třetí kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na Dek.cz.
8: Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
4: Na Evropě 2 vyhrávají věrní, ale i zrádci. Je nám jedno, do kterého tábora patříš. Prostě si hlídej Evropu 2 a zahraj si s třetí řadou zrádců o fantastické ceny. Deskovka Zrádci, voucher na Prima Plus na půl roku zdarma a hlavně vstupenky na finále zrádců v O2 aréně. Hlídej si celý týden naše věrné v éteru Evropy 2 a užij si třetí řadu zrádců zadarmo i naživo.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
11: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
12: Projetí na oranžovou, zvednutí mobilu, 60 na 50, lepení se na auto před vámi. Vždyť to dělají všichni. Prostě normální řízení. Jenže to, co považujeme za normální, nemusí být bezpečné. Jen loni si takové chování na silnicích vyžádalo 346 životů. Neriskujte. Normální řízení zabíjí. Česká asociace pojišťoven. Projekt podporuje bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
13: V Libanu došlo k únosu právníka a dalších 3 Čechů, kteří cestovali s ním.
14: Jděte.
15: Funplay originál série se vrací.
16: Kolik máme času? Maximálně hodinu.
15: Nová mise.
17: Jsme tady o toho, aby jsme vás dostali domů.
15: Nová výzva.
18: Ono se vždycky něco stane.
15: Extraktoři. Nová série už teď pouze na Funplay.
19: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
4: Zpátky k muzice.

0: Česká volba. Česká volba.
1: Tak.
0: Můžeme udělat Štěpánovu volbu. Ale jo. ne, vy jste normálně moderátor, vy nemáte mít svoji vlastní jako volbu.
1: Já chci.
0: Chcete mít svoji volbu, jo. Tak musíte říct téma.
1: Takže, ale dobře, pomožte mi, takže já mám říct teď.
0: Něco, co?
2: Něco nejoblíbenějšího tvýho, nebo nejméně oblíbenýho.
0: Pro Štěpána.
2: No?
1: Jo, tak jo.
0: Jakože, co Štěpán má nejradši, ale co? Žebříček něčeho.
1: Jo, tak teď vím.
0: Říkejte.
1: Co má Štěpán Kozub nejradši na ženách?
0: Tak.
2: To bychom rádi věděli.
0: To bychom rádi věděli. Holky. To bychom rádi věděli. A máte i pořadí? Páté místo?
1: Můžu říct, no.
0: Ano.
1: Mám říct, jo? Mm-hmm. Páté místo?
0: No asi už teda, pak se to nějak vyhodnocuje. No?
1: Dobře. Oči.
0: OK. Mm-hmm. OK, čtvrté místo.
1: Nechty. Tak to je...
2: Máš rád upravený nechty.
1: Jo,
2: prostě.
0: Třetí místo.
1: Ale až na čtvrté místě.
0: Mm. Třetí místo. Já se těším, my taky. Třetí místo.
1: Vlasy.
2: Mm. Vlasy, koruna, krásy.
1: Ano.
0: Mm. No. Druhý místo.
1: Kotníky.
0: Slušný.
2: Je to napínavý.
0: A teď, přátelé, první místo. Takže...
1: Mám to říct.
0: Je to tak.
1: A chcete si to spíš typovat? Jako,
0: jo, musíme to... typovat.
1: Ty vás takže ho prozradil.
0: Je to Renault.
2: Jsou to vousy?
1: Ne, jste blízko.
0: Je to
1: pozadí.
0: Je fakt.
1: To je zásadní.
0: Fakt, vy jste takhle jakože na zadečky, jo.
2: Ty máš pozadí popředí. Okay.
0: Fakt, no, jo.
1: Vázovité typy, takže.
0: Vázovité.
1: Věstonické Venuše.
0: Dneska to už zaznělo, vaše přítelkyně je zpěvačka Barbora Kanizová.
1: Ano, Barbara.
0: Barbara Kanizová.
2: Je nádherná, já už jsem si ji vygooglila.
0: Jo,
2: gratulujeme.
0: A můžeš jí teda jako zahol... Štěpán tady teďka není.
1: Dobře.
0: Říkej to mě jako kámošce, takže... Jsi vygooglovala tu Štěpánovu holku?
2: No.
0: A?
2: Mladá, krásná, dlouhé vlnité vlasy, jelení pohled a snědá pleť.
0: Takže
2: co?
0: Takže jak bys jí zhodnotila jedným slovem?
2: Andělská mrcha.
0: Hm.
2: Že chápu, co na ní máš.
0: Andělská mrcha.
1: Co na ní mám hypotéku, že?
3: Raní show. Are you ready? Evropy 2.

0: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Na Evropě 2 vyhrávají věrní, ale i zrádci. Je nám jedno, do kterého tábora patříš. Prostě si hlídej Evropu 2 a zahraj si s třetí řadou zrádců o fantastický ceny. Deskovka Zrádci, voucher na Prima Plus na půl roku zdarma a hlavně vstupenky na finále zrádců v O2 aréně. Hlídej si celý týden naše věrné v éteru Evropy 2 a užij si třetí řadu zrádců zadarmo i naživo. Když si večer mezi 6 a 8 zavoláš na Evropu 2, nezahrajem ti jen na přání. My ti půjčíme auto na víkend. Zahraj si na Evropě 2 se společností Arval o zapůjčení elektroauta na víkend, včetně dobíjecí karty a voucheru na 20 000 na nákup ojetého vozu. Arval, to je full service operák, víc než 40 000 vozidel na silnicích nebo 10 000 prověřených ojetin. Zahraj si s Arvalem ve večeru na maximum s Evropou 2.
2: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
1: Tento týden se éter Evropy 2 spítí ryzím zlatem. Hlídejte si od pondělí do pátku Evropu 2. Může to přijít kdykoliv. A vy si odnesete investiční zlaté mince za 5 000 od ČSOB. A v pátek v ranní show přijde velké zlaté finále o zlatou minci českého lva od ČSOB za 11 000. Chyťte si zlato od Evropy 2 a ČSOB. Celý tento týden na Evropě 2.
3: Pro firmy a živnostníky? Jasná věc! S Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
4: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direktauto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
5: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
6: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknoterm.cz. Parádam, pam pam.
1: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
7: Zažijte Dny venkova na Lipně. Už 26. a 27. září zažijte v rodinném areálu Lipno víkend plný traktorů, zemědělských strojů, zvířátek a zábavy pro celou rodinu. Děti čekají šlapací traktůrky, prolézačky, spousta dobrot a rodeovík. A v sobotu zahraje Michal Horák. Více na lipno.info.
8: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
9: Když podzim zpomalí, dovolte si to i vy. Vyrazte na Dolní Moravu za klidem přírody, horskými zážitky a pořádnou dávkou relaxace v Mellory Aqua & Spa. Objevte s dětmi nové hravé kuličko dráhy, lesní naučné stezky i hřejivý vodní svět s wellness. Podzim na Dolní Moravě, to jsou hory plné odpočinku, zábavy i skvělých výhod

0: pobytu. Horský resort Dolní Morava. www.dolnimorava.cz. Evropa 2.
1: 7 hodin 37 minut. Posloucháte ranní show na Evropě 2. Ano, ano, jsme zpátky. A teď je na řadě Jakub Kohák.

0: 2. Svět podle Koháka.
1: Posloucháte ranní show na Evropě 2. Dobré ráno. Čtvrtek, Kohák, Jakub.
2: Dobré ráno, mám dobré ohromnou ráno. Novinku.
1: Říkej.
2: O tom určitě nevíte vůbec nic. A to jste hodně vzdělaný lidi, jak už jsem vás za tu dobu poznal.
1: Ano.
2: Tak mi řekněte, když jste tak chytrý, co to je Platónova jeskyně?
1: Netuším.
2: No, jsem věděl, ty? To je úplně jasný, ty ani nic neříkej.
3: Ne, tak. Počkej, já přemýšlím.
1: No, Katka, ne, na platonický tam, věci je expert.
2: Takhle, to nejde o přemýšlení, buď víš nebo ne.
3: Ne, tak, nevím, ne, nevím, ne, pouč
2: tak,
3: nás.
2: A nebo přemýšlej, tak s vámi.
3: Je to v Řecku.
1: Ona vždycky, když tady seš, skoro nic neříká, právě, ale je placená za to.
2: Že se bojí.
3: Říkej,
2: tak s vámi.
1: Říkej, seš.
3: Je to nějaký přírodní úkaz v Řecku.
2: Dobře, není? A ty jsi se vzdal jako rovnou.
3: A jako můžeme na to přijít?
2: Ne.
1: Ne, já si myslím, že to je spíš jako psychická nějaká záležitost, jako ve vztahu, vztahová.
2: Tak já vám to řeknu, jo. Jak hraju v té partičce, jo, no. Tak na konci je hra party a tam vždycky ty diváci říkají, co chtějí, aby ty si hrál a pan Genzer to má uhádnout pak.
1: Jo.
2: Tak jako říkají třeba, nevím, liže, já nevím, vyhrajete jako já nevím, třeba jako kondenzátor, chcíplá myš a tak dále. A nejenom tam jeden pán říká, Platónova jeskyně.
1: Jo.
2: A mi se to zalíbilo, já mám rád takové jako divný věci.
1: Podle mě to Genia netypnul.
2: Takhle, ty to musíš hrát tak, aby on na to přišel.
1: No.
2: A já jsem si myslel, že to je prostě jeskyně, kam Platón chodil třeba přemýšlet, jo? Nebo tam někdo vyril nějaký nápis, jakože Platón je dobrý.
1: To byl nějaký stav mysli.
2: Představ si to, že já jsem si to pak vygooglil, když jsem se převlíkal. Platónova jeskyně, přátelé, je taková určitá filozofická myšlenka, kterou Platón vlastně jako vymyslel, a říká se tomu tak, ale znamená to, že je jeskyně,
1: no,
2: a v té jsou přikováni lidé ke zdi. A to, co ty v té jeskyni vlastně jsi schopen vidět, tak to je vlastně tvůj svět, tvůj obzor.
1: Ano.
2: Pak ještě se může v té jeskyni rozdělat oheň, já vím, že tebe to nebaví moc.
3: Dobře,
2: dá se tam rozdělat oheň a ten oheň, který vlastně tebe osvítí, tak ty díky tomu vrháš stín na stěnu,
1: ano,
2: za tebou.
1: A tím to ovlivňuješ.
2: No a pozor, a ty vlastně máš ten obzor otevřenější, že vidíš nejenom tu jeskyni, ale ještě je ten stín za sebou. Ale pozor, on říká, utrhněme ty okovy a vyjdeme z té jeskyně ven.
1: Ano.
2: A v tuto chvíli se vám teprve otevře ten pravý svět. To je všechno, co se vám
3: chtěl.
2: To je všechno, co se vám chtěl dneska říct.
1: Jakože vystoupí z té bubliny.
2: Přesně tak.
1: Že existuje i svět mimo ten svět, o kterém si myslíš, že to je ono.
2: A pozor, a ty ho ještě překročíš a říkáš si, to je ono, a to ještě zatím, ještě furt to není ono.
1: Jo, já jenom pro Katku, v Primarku mají dneska odpoledne akci na halenky.
3: Děkuju, konečně něco pro mě.
1: Blbej jsem,
3: Primarku.
1: Ač je se to Primark, nebo to je Primark?
3: Já nevím.
2: Ne, to si dobře.
1: Primark.
2: Primark dobré.
3: Halenky.
2: Platónova jeskyně.
1: Na halenky.
2: Platónova jeskyně nejvíc.
1: Počkej, a jak jsi to
3: zahrál? Jak
1: jsi to neřek? Jak jsi to zahrál?
2: Já jsem samozřejmě působil velmi já filozoficky.
1: A co říkal Genia?
2: Nebo, ne, houby, moment. Já jsem šel, já už teď jsem si vzpomněl. Já, jak jsem si to přečetl potom, no, než jsem šel na jeviště.
1: Jsi to ještě dohrál potom.
2: Ne, tak jsem tam přišel a to bylo tak učený, tak ještě si to vygooglete, koho to zajímá, že to vlastně skoro nejde představit tomu druhému, jo.
1: No,
2: třeba za tu dobu,
3: to
2: co na to máš.
3: Přizvičili.
2: Ale já jsem mu řekl, Genio, když jsem přijal tady tu jako výzvu, nevěděl jsem přesně, po co jde, můžu to hrát dvěma způsobama. A nebo B, vyber si. A on, hraj to, prosím tě, zkus to s tím Ačkem, jo. Tak já jsem si to vygooglil.
1: Ano.
2: A řekl jsem mu vlastně tak jako v kostce to, co vám.
1: No. Jo? To bylo Ačko.
2: To bylo Ačko, já můžu citovat třeba tady, hele. Podobenství o jeskyni Platónově slouží ke srovnání vlivu vzdělání a jeho nedostatku na naši přirozenost. Podobenství je uvedeno jako dialog mezi Platónovým bratrem Glaukomem a jeho učitelem Sokratem A takhle jsem jel dál a dál.
1: A ty si ty mu to můžeš mluvit, já myslím, že to je pantomima.
2: Ne, to mluvíš, samozřejmě.
1: Jo, a já myslím, že si hrál tu platonovou
3: jesky. To je potom lehký.
1: No tak to je lehký. No. Já jsem si myslel, že hraješ jakoby pantomimický platonovou. Já taky. Protože to je zahrát platonovou jeskyni pantomimicky.
2: To Leoši čeká na tebe. Takže já jsem mu řekl, půjdu buď
1: no,
2: Ačko nebo Bčko.
1: A varianta B.
2: No, a on řekl Ačko, tak jsem mu to jako řekl. A on, dobrý, a co Bčko? Já, je ve mně hodně nachcáno. Jakože jeskyni jsem dělal. Jakože to je normální jeskyně.
0: Leo Šmareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2. Navštivte nejbližší koupel. Když si večer mezi 6 a 8 zavoláš na Evropu 2, nezahrajem ti jen na přání. My ti půjčíme auto na víkend. Zahraj si na Evropě 2 se společností Arval o zapůjčení elektroauta na víkend, včetně dobíjecí karty a voucheru na 20 000 na nákup ojetého vozu. Arval, to je full service operák, víc než 40 000 vozidel na silnicích nebo 10 000 prověřených ojetin. Zahraj si s Arvalem ve večeru na maximum s Evropou 2. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
4: Nové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
0: Tento týden se Éter Evropy 2 vzpytí ryzím zlatem. Hlídejte si od pondělí do pátku Evropu 2. Může to přijít kdykoliv. A vy si odnesete investiční zlaté mince za 5 000 od ČSOB. A v pátek v ranní show přijde velké zlaté finále o zlatou minci českého lva od ČSOB za 11 000. Chyťte si zlato od Evropy 2 a ČSOB. Celý tento týden na Evropě 2.
5: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM. Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Posledy si objal úplně cizího člověka. Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: maximum muziky. Evropa 2.
1: Jsme zpátky, tohle ranní show na Evropě 2. 7.50. A hlásím návrat ztraceného syna.

0: Ranní show na Evropě 2. Dobré ráno i dnes.
1: Dobré ráno.
0: A teď dobře poslouchejte, jo? Čtvrtek? Jo, já jsem šel, jo. Ne, to nebylo na vás. Dobře poslouchejte, je tady.
2: Dobré ráno.
0: Ježíš.
2: To jsem já.
0: To byl nějaký hodně nahlas tady.
2: To jsem byl já.
0: Poprosím Martina Ciláře, aby srovnal nějak úrovně z té Ostravy, tedy Štěpán je nějaký...
1: Hlavně úroveň humoru srovnej Uber, tady, jo? Ať jsme všichni na stejno.
0: Je Uber, trochu Štěpánovi bych ubral teda na úrovni humoru.
2: Ještěku, jestli můžu taky poprosit, ta herecká aplikace
1: Ještě trochu.
0: Ještě ubereme trochu. Jo, nebo já ne, tak se to bych přidal. Ukažte.
2: No, teď jsem jak Jirka Krampol, pojďme víc trošku.
0: Víc humor?
2: No, víc humor.
0: Humor, teď už jste trošku jako kozub.
2: Jo,
0: ještě... A zajímavý je, já se omlouvám, ale ta klika, neboli ta šavle, prostě to ovládání, jo, u vás je teďka na nule.
2: Fakt, jo.
0: To je standardní nastavení, ale všimněte si, že já to mám taky na nule.
2: A odtud je potom to pořekadlo hodit šavly, nebo jak se to říká?
0: Nevím, proč se tomu vlastně říká šavle. Myslím, že to má ten tvar, nebo tohleto. Štěpáne Kozube, dobré ráno v ranní show.
2: Dobré ráno.
1: Nazdar. Stará
2: čau,
1: vojno, Kači, my si od včera týkáme.
2: Káťa, ne.
0: Káťa si prostě, tak hele, já vás nechám mluvit.
1: Štěpo.
2: Jak žiješ, Kači, co doma, všechno dobré?
1: Přemýšlím, můžu říct, co mi včera říkala dcera.
2: Ano.
1: Ty máš taky malou dceru, tak to pochopíš. Dcera se mě včera, když jsem jí vezla z kroužku, ptala, proč pracuju?
2: Ano.
1: Proč nejsem normálně doma? Proč nenechám pracovat jenom tatínka? Tak jsem jí vysvětlovala, že mě vlastně ta práce baví a zároveň, že to je fajn, že se vydělávají i penízky. A ona se pak zamyslela a říkala, takže kdyby pracoval jenom táta, tak bychom měli jenom dva peněz? Tak jsem říkala, ano, měli bychom jenom dva peněz.
0: A jak přišla na to konkrétní číslo? Dva
1: to
0: peněz?
1: Nevím, to by mě taky zajímalo. Asi má pocit, že dva peníze jsou málo.
0: Dva peněz je málo. Mm-hmm. Mm-hmm. Takže tatínek v práci jenom dva peněz. Když to maminka přinese kolik?
1: No další dva peněz, takže už máme celkem čtyři peněz. A...
0: Aha.
1: To už potom můžeme jít i do žirafy.
2: Jo, to je dobré.
0: Štěpáne, pořád se o tom mluví, že nemáte smlouvu.
2: Nemám smlouvu s Evropou 2.
0: Pokud by vám stačilo dva peněz, to bych mohl domluvit.
3: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2.

0: tam bylo. Slyšeli jste to? Tam bylo fuck it.
1: No a?
0: Sedm padesát osm. Za dvě minuty osm. Jdeme na to. Štěpán teďka začíná, co jste říkal, že něco máte?
2: Stej leštím brýle a zároveň jsem si uvědomil, že mám zážitek.
0: Ježíš Maria.
2: No, já mám zážitek.
0: Ježíš Maria. Počkejte, tady budu zapnout i Katce mikrofon, prosím.
1: Já jsem chtěla říct, posloucháte ranní show na Evropě 2.
0: Ano, posloucháte ranní show na Evropě 2.
2: Jak začít?
0: Štěpán Kozub má zážitek.
2: Leoši, vy mi budete rozumět, Kači, promiňte, si budu chvilku tady věkat s pánem Marošem. Vy chodíte cvičit?
0: Ano.
2: Pravidelně?
0: Ano, byl jsem pondělí, úterý, středa, dneska jdu zase. Říkám tomu Grand Slam, když je to pondělí až pátek.
2: Dobře, chodíte na hodinku třeba?
0: Přesně na hodinku.
2: Dobře, chodíte někdy i na lačno?
0: Ano.
2: Takže někdy se může stát, že když jde člověk na lačno, že mu může být po tom tréninku nevolno.
0: To se mi nestalo nikdy.
2: Mně se to stalo právě minulý týden.
0: Špatný trénink, špatná trenérka, sorry.
2: Nemám trenérku.
0: No, to je ono.
2: Já jsem šel cvičit na lačno.
0: To je ono.
2: V nákupním centru chodím cvičit. A šel jsem si zacvičit, věděl jsem, že mám 45 minut, že to dám, tak jsem to tam napálil úplně na tvrdo.
0: A vy jdete cvičit v nákupním centru, jakože jste přímo mezi těma regálama?
2: Do Deichmannu, přímo do Deichmannu.
0: Co je Deichmann?
2: Vy to nevíte. Do Deichmannu zvedám podsadky.
0: Co je Deichmann?
1: Obuv.
0: Obuv, jo, obuv. Já to znám, ale nevěděl jsem.
1: A tam uděláš jako hodně schybu, ne? Víš, jako když si
0: pozor,
1: skočíš ty
0: pozor, ne, pozor, já mám zážitek se Štěpánem.
2: Vsuvka jenom, pojďte.
0: Já jsem se Štěpánem po včerejší ranní show seděl na poradě v kanceláři.
1: No.
0: Štěpán si sundal bundu.
1: Já vím, že na bombené.
0: A měl nátělník. Mm. Štěpáne, vy jste strašně nabombenej. Vy jste normálně udělaný a já jsem teprve pochopil. Já jsem dal nedávno na Instagram video sebe, že cvičím. A lidi tam v komentářích psali. A asi se snaží být jako Kozub. Jako trochu do Štěpána, ne? A já jsem to čet a říkal jsem si, co?
2: Přesně.
0: Jako co, jako jak do Štěpána, jako sorry. A teď to vidím. Vy jste normálně nabombenej.
1: Jsi hrana.
0: A sypete. Podle mě musíte sypat.
2: Nesypu.
0: To není možný. To
2: nesypu, ale jedu nekompromisní trénink.
0: Co to znamená nekompromisní trénink?
2: No, že zvedám víc, než bych musel. Třeba.
0: Víc než já.
2: No, víc než vy určitě. Ale
1: zvedáš víc, než uneseš.
2: Víc, než unesu vlastně, jsem si naložil. Jo? Tak jak vy někdy pracovně si naložíte, víc, než zvládnete.
0: Jasně.
2: Tak já si na ty kotouči. Ale já chci říct, na co jsem narazil při tom tréninku. Protože jsem byl přemotivovaný a chtěl jsem sám sobě dokázat, že na to mám. Tak jsem to přepálil takzvaně.
0: No.
2: A pak jsem v tom nákupáku sjížděl po těch eskalátorech a byl jsem u obchodu se zdravou výživou. A tam přesně v tom momentě se mi zamotala hlava, ale takovým způsobem, že jsem si říkal tak, a teď já se tady vypnu. Já jsem to věděl. A kolem mě chodili lidi a smáli se, protože viděli Kozuba. Já jsem, mě bylo zlé. Chytil jsem se tam nějaké desky a volám do toho obchůdku, prosím, pojďte mi pomoct, mě je zle. A paní, je to ten komik. Říkám, já umřu. Já jsem se tak cítil, já jsem měl panickou
0: ona,
2: ataku.
0: Ona to nepochopila.
2: A ona, je vtipnej, pojďte dál. A říkám, ne, mě je fakt, můžete zavolat sanitku nebo něco udělat.
1: A ona, on tady něco točí.
2: A ona, pojď se pát, Věro, dívej, kdo přišel, pan Kozubo. Ještě mě špatně vyskloňovala. Říkám, holky, zachraňte mě, dívej, jak je vtipný, to je super, pojďte k nám. A říkám, mě holky, mě je blbě.
1: A teď se nad sebou třískne.
2: Tak já jsem si představil tu situaci, že kvůli tomu, že jsem komik, že mi někdo nezachrání život.
0: To je pravda, ale to vám chci říct jako dopředu. Vy, když budete mít jako nějaký záchvat, tak on k vám nikdo nepřijde, protože si bude myslet, že to je, jste vlastně...
2: Sranda.
1: Ještě se tě natočí u
0: Ježiš,
1: toho.
0: To je sranda, jak dělá mrtvýho.
2: To je strašné. Tak to je můj zážitek.
0: Tak a jestli teda můžeme ještě v tomhle vstupu, jo?
2: Ano.
0: Jak jsem tady říkal.
2: Ano.
0: Štěpáne. Já jsem si všimnul, teďka koukám vám pod bundu. Vy ten nátělník máte pořád.
2: Mám ho, no.
0: Vy chodíte prostě pořád ve stejným, aby...
2: To je kvůli
0: vám. Ty jsi to viděla.
1: Moje babička vždycky říkala, když se máš čím pochlubit, tak to
0: Štěpáne,
1: ukáž.
0: Štěpáne, jestli můžete v rádiu tady jenom. Já to nikomu neřeknu a Katka to ohodnotí. Jenom ukažte jedno ramínko.
2: Fakt si to mám sun...
0: Jenom, tak sunejte si to úplně.
2: Dobře, tak jak chcete. No.
0: Tak a dobře. Si to můžeš komentovat.
1: Tak a toho, wow, a ještě ty kérky.
2: Dobrý, ne?
0: Námořník.
2: Vole, ne? Teď jak já se vidím v tom odraze tady.
0: Je to krásné, ale ještě mám pro vás špatnou zprávu, Štěpáne. No. Totiž viděl jste někdy partnera Katky Říhový?
2: Ne.
0: Ten má ruce jako lopaty, takže vlastně my jsme úplně outsideri proti ní. Tady prostě nezabodujete.
2: Katka se na mě dívá takovým způsobem.
1: Já teda nechci nic říkat, ale myslím si, že s Michalem je to velmi srovnatelný.
0: Jako fakt jste dobrý. fakt jste fakt? Dobrý. No na to vlastně, jak jste, jakože jinak takový jako...
2: Mentální? Tak... Ne, jako... že jste to chtěl něco takového. Ne, ne, ne. Leo Šmareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy.

0: ranní show. A Evropa 2 vysílá zprávy. Slovo má Katka Škytavka Říhová. Jdi si napít.
1: Uvidíme, uvidíme, co to udělá. Pěkné ráno. Prezident Petr Pavel ve středu promluvil na valném shromáždění OSN. V projevu apeloval na zachování světového řádu založeného na pravidlech a konkrétně se vymezil proti Rusku a Číně. Podle prezidenta je také potřeba regulace umělé inteligence. U 13 dětí z Masarykovy základní školy v újezdu nad Lesy v Praze, kde na začátku týdne onemocnilo zažívacími potížemi nejméně 240 dětí a 10 dospělých, byla potvrzena nákaza salmonelózou. Do pátku je tak škola zavřená, prostory školy včetně kuchyně a jídelny se kompletně dezinfikují. Teď míříme za Zuzkou.
2: Modernizaci železničního uzlu Česká Třebová zkomplikovalo geologické podloží, se kterým projekt nepočítal. Po zahájení prací se jeho část sesunula. Dokončení se kvůli tomu opozdí přibližně o 2 měsíce. Stavbaři nyní musí podloží vystužit a vybudovat opěrnou zeď. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Hokejisté Liberce dnes v extralize zavítají po druhé krátce. Já mám fakt škytavku, pardon.
0: To, já jsem si promluvil někdo jiný. Zbatý.
1: Já se omlouvám. Nevím, už to mám 10 minut. Ne, to dáme. Dnes po druhé krátce za sebou dorazí na východ Čech. Po úterní výhře na ledě mistrovských Pardubic se Bílí tygři představí od 18 hodin v předehrávce 4. kola v Hradci Králové.
3: Evropa 2, kde to stojí?
0: Je mi to, já to dočtu, říceš.
1: No tak přešti dopravu.
0: Ne, to já to nemám, to musíš ty.
1: D1 na příjezdu do Brna z Prahy, kolona od 172. kilometru a před Brnem na silnici 43, kolona před Lipůvkou na půl hodiny.
3: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku?
0: Rychle počasí, aby se
1: napít. Řekni, že bude dneska hnusně, bude já se jdu napít.
0: Bude hnusně, aby se napít.
3: Leoš Mareš, Katka Říhová, hraní šo...
0: Štěpán Kozub.
3: Chvíle pohody během dne vám přináší klimatizace Midea. Více na www.midea.cz.
0: Už za chvíli jsme zpátky, nikam nechoďte a vydržte.
4: Soutěžte s vaší...
3: Když si večer mezi 6 a 8 zavoláš na Evropu 2, nezahrajem ti jen na přání. My ti půjčíme auto na víkend. Zahraj si na Evropě 2 se společností Arval o zapůjčení elektroauta na víkend, včetně dobíjecí karty a voucheru na 20 000 na nákup ojetého vozu. Arval, to je full service operák, víc než 40 000 vozidel na silnicích nebo 10 000 prověřených ojetin. Zahraj si s Arvalem ve večeru na maximum s Evropou 2.
4: Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září. A hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. 10+1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na DEK.cz.
7: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
8: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
9: S mým hlasem mi pomohla AI.
10: Puf, puf, miau.
9: Víte, že Penny pomáhá mazlíčkům v Česku? Já bych si strašně moc přál, aby každý mazlíček měl šťastný život. Proto Penny 3. a 4. října pořádá celonárodní sbírku na pomoc opuštěným mazlíčkům. Každá korunka se počítá. Penny, tlapky hezky česky CZ.
3: Když si večer mezi 6 a 8 zavoláš na Evropu 2, nezahrajem ti jen na přání. My ti půjčíme auto na víkend. Zahraj si na Evropě 2 se společností Arval o zapůjčení elektroauta na víkend, včetně dobíjecí karty a voucheru na 20 000 na nákup ojetého vozu. Arval, to je full service operák, víc než 40 000 vozidel na silnicích nebo 1000 prověřených ojetin. Zahraj si s Arvalem ve večeru na maximum s Evropou 2. Na Evropě 2 vyhrávají věrní, ale i zrádci. Je nám jedno, do kterého tábora patříš. Prostě si hlídej Evropu 2 a zahraj si s 3. řadou zrádců o fantastický ceny. Deskovka zrádci, voucher na Prima Plus na půl roku zdarma a hlavně vstupenky na finále zrádců v O2 aréně. Hlídej si celý týden naše věrné v éteru Evropy 2 a užij si 3. řadu zrádců zadarmo i naživo. Tento týden se éter Evropy 2 spytí ryzím zlatem. Hlídejte si od pondělí do pátku Evropu 2. Může to přijít kdykoliv. A vy si odnesete investiční zlaté mince za 5 000 od ČSOB. A v pátek v ranní show přijde velké zlaté finále o zlatou minci českého lva od ČSOB za 11 000. Chyťte si zlato od Evropy 2 a ČSOB. Celý tento týden na Evropě 2.
10: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku 1 kg za 129,90 a okurku za 12,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
11: Projetí na oranžovou, zvednutí mobilu, 60/50, lepení se na auto před vámi. Vždyť to dělají všichni. Prostě normální řízení. Jenže to, co považujeme za normální, nemusí být bezpečné. Jen loni si takové chování na silnicích vyžádalo 346 životů. Neriskujte. Normální řízení zabíjí. Česká asociace pojišťoven. Projekt podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.
3: Zpátky k muzice.
12: Evropa 2.
0: Jsme zpátky. Ranní show na Evropě 2, 8:12.

0: 8.15. Ranní show na Evropě 2, unikátní příležitost teďka, kdy jsme tady se Štěpánem sami. Jsme tady úplně sami, Katka tady teďka není. Není.
1: Tak co, jdem si říkat něco o Katce?
0: Jo, ale my občas tady máme takové ty vstupy, že tady Katka není, ale jako mile. Mm-hmm. Mile. Mě by to zajímalo, když vlastně jste se dozvěděl, že jdete do ranní show, tak vy jste věděl, že jsem tady já.
1: Ano.
0: A vnímal jste jako, že asi Katka tady.
1: Ano.
0: Taky. Jo.
1: Jo, vnímal.
0: No a pak jste ji tedy poznal.
1: Ano.
0: Tak kdybyste o ní měl vyprávět jako v hospodě. Jo, hej, tam tak, co ta Katka? Jo, já jsem váš kámoš. Jo.
1: Fakt to
0: hele,
1: chcete.
0: Hele, co ta Katka? Co ta Katka v tom rádiu?
1: Nevím, no, není to to, co jsem si myslel úplně jako.
0: To nemůžete říkat, to se vysílá.
1: Jo, to už se
0: vysílá. I to řeknou.
1: Jo, takhle, že Katka bomba. Bomba, Katka je bomba baba.
0: Já se splástil. Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2.

0: 8.18. Ranní show na Evropě 2. Dobré ráno. Do studia Evropy 2 se konečně vrací po určité pauze i Katka Říhová. Teď vstupuje. Dobrý den, Katko. Dobrý den.
1: Nazdar, co je?
0: Nic. Nic se neděje. Já bych chtěl využít jednu takovou věc. Už jsme to tady dneska řešili. Ahoj, mimochodem.
1: Ahoj.
0: Kde jsi byla? No, dobrý.
1: Ti to řeknu obeštit taky.
0: Dobře.
1: Vydrž to do reklam.
0: Do dalších reklam.
1: No.
0: Katko, já bych ještě využil toho, že si tykáte.
1: Dobře.
0: Je to událost.
1: Tak jo.
0: Tak, je to vaše.
1: Já se zeptám Štěpána na to, na co bych se ptala prostě svýho kámoš nebo
0: tak
1: kamarádky.
0: Jo, tak jo.
1: No na tvoji ženu. Na tvoji přítelkyni. Kolik je jí let? Co dělá? Čím se živí?
2: Ty jo, estebáček, Katka. No.
1: Tak jsme na kafe, no.
2: Jasně, tak přítelkyně má 33 let.
1: Takže starší.
2: O 3 roky.
1: Mm-hmm.
0: A já ji znám.
2: Vy jste se už viděli?
0: Jo.
1: A je.
2: Podle mě jste to zapomněl.
0: A to není manažerka?
2: Ne. No. Ne, tam má manžela a děti, to je úplně jiná paní.
0: Aha, dobře.
2: Nedělejte mi problémy, takhle. A moje přítelkyně je zpěvačka.
1: Takže s tebou zpívá?
2: Zpívali jsme spolu, no. Ona teď jde solo.
0: Hezky.
1: Aha.
2: No.
0: A jak se jmenuje?
2: Barbara Kanizová. Herec Kaniza.
1: Ano.
2: Víme, je její strýček.
1: Kaniza, ten hrál v hospodě.
0: No, tak on to hrál i podle mě.
1: Já vím, a já si ho pamatuju prostě z hospody, no.
2: Že to je moje přítelkyně. A taky důležité říct, že je poloromka.
1: Hezky.
0: To jste si vymyslel teď.
2: Ne, tatínek je Rom a maminka je, jak říkají Romové, gáďovka. To je pravda.
0: Ale já to chápu, jenom mě zaujalo, že jste to jako akcentoval.
2: No já na tom trvám, aby to všichni věděli.
0: Vy že to rád jako říkáte.
2: Ano, protože mě někdo obvinuje z nacistického humoru, ale já si, že, řeju hada na prsou. Je to moc? Tak to vystříhněte, no.
0: To se nedá vystříhnout.
2: No, tak to bylo živě.
0: Jakože jste to neslyšeli, lidi, jo, psát. Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Je, schořela mi kulma.
5: To vyřeším, mám přece Richlard. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s ETA pečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
9: Obchodní centrum Šestka chystá podzim plný novinek. Tento týden otevíráme novou prodejnu známého řetězce Woolworth a o týden později také oblíbenou parfumérii Fun. Dále pro vás připravujeme multibrandový fashion outlet nebo obchod plný bytových doplňků a dekorací. Na Šestce zkrátka přibývají další důvody, proč se u nás zastavit. Více na oc6.cz. Šestka, blíž, než si myslíte.
10: Karle, neříkal jsi, že zajedeš do Alupy pro matroš?
11: V klidu, už je to zařízený.
10: Jak zařízený, vždyť si ani nevytáhl paty.
11: Nemusel jsem, objednal jsem všechno na jejich e-shopu.
10: Hliník a online? A co ty dýlky?
11: V klidu, všechno nařežou, jak potřebuješ. Pošlou nám to rovnou na stavbu a ještě jsem dostal slevu.
10: Takže e-shop říkáš?
11: Jasně, hliník z Alupy na www.ehliník.cz.
10: www.ehliník.cz, když potřebuješ matroš.
8: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
12: A můžu ještě něco říct?
0: No povídej.
12: To nejlepší rádio na světě.
0: Adame.
8: Bez generace E2 by to nešlo.
12: Děkuju moc.
8: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
13: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
9: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
13: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juhu!
14: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
8: I okolo poledne se v éteru Evropy 2 dějou velký věci. A jak říká Pája,
15: nebude štít jinak.
8: Předobědová i poobědová pohoda.
15: Jak jsi to říkal?
8: Že předobědová i poobědová pohoda.
15: A je to pohoda. Pohoda.
8: Já to jsem teď říkal.
15: A je to tak.
8: Pavel Cejnar. Od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
15: Na maximum.
16: Představte si, že by takhle zněla vaše oblíbená hudba. Každý den.
17: Vadilo by vám to?
18: Tak proč se spokojit s pohledem na svět v nízkém rozlišení?
17: Dejte brýlím a čočkám s Bohem.
18: Zbavte se dioptrií díky laserové operaci na oční klinice Gemini. Užívejte život ve vysokém rozlišení. Objednejte se na gemini.cz.
19: Evropa 2.
0: Jsme zpátky. 8:25. Ranní show na Evropě 2. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Ráno. My jsme včera hodně řešili tramvaj.
2: Ano.
0: Hodně jsme řešili tramvaj, protože jsme přijeli do ranní show tramvají.
1: No bože.
0: No bože, přesně tak. Líp bych to neřekl. Jo? My jsme se jako nad tím pozastavovali, jako kdyby to bylo něco jiného, než jet autem třeba.
1: No.
0: Vem si to, co mě zajímá, kdo ti volá. Vem si to, kdo jako volá po ránu.
1: Mě volá děda mýho manžela.
0: Tak dělej, tak to
2: zvedni. Vzal,
0: tak to zvedni, zvedni to.
1: Já,
2: tady jde o všechno. Se.
1: Ano.
20: Ty to se tě rád slyšet, ty jsi v práci, viď?
1: Já jsem v práci,
0: no. Myslím,
20: no, tak nezlob se, já
1: co byste potřeboval?
20: Nic, já jenom volám Šárce, protože ona pojede na tenis. No. Sobotu a já jí řeknu, že jí přivezu tu flašku velkou a ty lahve, víš, chci říct, jo, aby to vzala sebou.
2: Alkoholik. Dobře. Alkoholik.
1: Dobře. No.
0: A proč voláš tak Šárce tobě?
1: No a právě, a proč voláte mě?
20: No, protože jsi se splet.
1: Aha. Jo, takhle.
20: Já volám Šárce a ty jsi pod ní, tak jsem klepnu blbě, no.
1: Jo.
20: Tak se nezlo, pozdravuj děti a Míšu a měj se hezky.
1: Tak jo? Se mějte.
20: Ahoj.
2: Ahoj.
20: Ahoj.
2: Mně se líbí, Katko, že jsi pod Šárkou.
1: Šárka je tchyně moje.
0: Aha.
1: On se, tohle je prostě děda náš, jako ne můj, ale manžela, a on se snažil volat svoji dceři.
0: Tchyni.
1: Mojí tchyni a vytočil mě. Vidíš?
2: Jo,
1: mě ale máme doma veselo.
2: Mě taky trochu vytočil, že takhle volá do rány.
0: Stalo se vám někdy takhle, že jste volal někomu a dovolal jste se úplně někomu jinému a pokračoval jste v hovoru?
2: Stalo se mi to jednou, že jsem myslel, že volám partnerce a volal jsem mamce, no. A říkal jsem, tak včera si byla neskutečná.
8: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2.

0: Kařijová, Leoš Bareš, Štěpán Kozub. Posloucháte ranní show na Evropě 2. Jestli si dobře pamatuju návaznost, tak v předchozím vstupu se nějak podle mě otevřela tramvaj a pak do toho zavolal strejda Katky.
1: No.
0: Už se tramvaj neřešila. Tak já bych teda otevřel znovu tramvaj. Včera jsme jeli do ranní show tramvají. Na Instagramu to vzbudilo samozřejmě poprask. Jo? Jak jste si to využil včera v tramvaji?
2: Tak jako
0: Tak. V těch videích jste mě přišel jako mírně nabručený.
2: I fakt?
0: Jakože jedete tramvají.
2: Jakože mě to vadilo, myslíte?
0: No vy to tam jako říkáte trošku, jakože...
2: Jako, že jsem předstíral trošku jako opovržení.
1: Štěpáne, ale ty i v Ostravě máš tramvaje, ne?
2: Jako já osobně ne, ale ne. Máme tramvaje i v Ostravě. Máme je, máme, máme. Ale já je nejezdím tady těma dopravníma prostředkama.
0: Tak, ale my jsme to nekritizovali, protože jak správně psali na Instagramu, nechápu, jedeš károu za 70 mega a s vlastním řidičem. A to všechno za pár korun.
2: To je pravda, ale.
0: Je to tak.
2: Když to řeknete takhle.
0: No a vy tam v tom videu totiž říkáte, to bylo na začátku jakože Ferrari, no. Jo, Rolls Royce a teď tramvaj. No.

0: a Štěpán, tak mi to hoď.
1: Ano.
0: Jo? Katka to poslala Štěpánovi a Štěpán to čet, říká, to nemůžu říkat do vysílání.
1: To nejde, protože
0: to nejde.
1: Já fandím všem bisexuálům i tomu svátku, ale když jsem si přečetl, kdo to založil, ten svátek, tak tam začíná pointa.
0: Takže vlastně včera k tomu vůbec jako nedošlo, protože jsme tady řešili slavný a blížící se silvestrovský speciál v O2 aréně, ale teď je na to čas.
1: No tak já jenom řeknu.
0: Teď je na to čas a nemůžete si to najít?
1: Já to mám v hlavě.
0: Vy to máte v hlavě.
1: Ano.
0: Takže ještě jednou, pojďme si říct, co bylo včera.
1: Včera byl svátek všech bisexuálů.
0: Ano.
1: Jo, my jim fandíme s Katkou, bisexuálům, ať si můžou vybrat, jestli to nebo to, ale pro mě je důležité, kdo ten svátek založil.
0: Ano.
1: Založili to 3 Romové.
2: Mhm.
0: Ne.
1: Jo, jo, teď už to nedořeknu. 3 Romové a ještě byly navíc LGBT komunity. A teď mi řekněte, co to je za chaos. Takže svátek bisexuálů založili 3 Romové z LGBT komunity.
0: Ale to jsou fakta z Wikipedie.
1: To je realita.
0: Ty jsi to, Katko, ještě dohledala.
2: Jistě, jistě. A já jakoby si pamatuju, proč oni to zakládali, ale to mi přišlo docela dobrý, že oni mají pocit, že na ně jakoby je malej spotlight.
0: Na koho?
2: Že, jako na bisexuály. Hmm? Nebo možná na romský bisexuály.
1: Nebo na LGBT Romy.
0: Možná na romský bisexuály je, no, je malej spotlight.
2: Protože oni říkali, heteráči, to je velká skupina, gejové, to je velká skupina, ale my
0: romští
2: vlastně...
0: Romští bisexuálové
2: my jsme tady taky.
0: Pojďme tedy otevřít ten spotlight.
2: Mohl by nám zavolat
0: Honza
2: nějaký...
0: Bendik třeba.
1: Ne.
0: Honziku.
1: Ten je na jedné straně furt jenom.
0: Počkej, zeptáme se, to se neví.
1: Mě by zajímalo Honzův názor na romské bisexuály, jako jak je zviditelnit.
0: Tak počkej, zkusíme mu zavolat.
2: To je přísný. Jo, on bude mít určitě radost.
0: On bude mít radost, že ve vysílání. Není dostupný.
1: On je teď na té akci.
2: On slaví.
0: Ne, ale to je, přátelé, metafora pro jeho život. Honza Bendik teď není dostupný.
3: Show My Favorite Evropy 2.

0: Taká občas bývá. Dneska navíc se Štěpánem Kozubem, ano, Štěpán udělal, jakože mám to zapotřebí.
1: No protože ten 23., což bylo včera září, není jenom o tom, že se slaví.
0: Ano, byl podzim začátek.
1: Jistě, je podzim, slaví se svátek jakoby bisexuálu, to už jsme si řekli, ale to není všecko. V tento den je hodně nabitý v roce.
0: No.
1: Kačko, řekni prosím, co se ještě slaví.
2: Já jsem prostě ještě potom dohledala, že připadá na tento den i den ocenění zrzavých vlasů.
0: Ne,
1: je to tak.
0: A my to včera vůbec neřekli.
2: Neřekli, ne. Tak musíme to říct dneska. Tak jsem to poslala ale... Štěpánovi s tím a ještě jsem psala, aby toho dneska nebylo málo.
0: No ale já na vás koukám, Štěpáne, aby jste spíš blondiák.
1: Spíš blondiák.
2: No.
0: Jo, ale teda když jsme u toho, lidi psali z těch videí, jo, jak jsme byli v té tramvaji. No. Proč jste takový červený? Že jste vypadal, že jste usnul na sluníčku. Máte pocit, že jste mě takhle nepřijde vůbec?
1: Já jsem zapomněl zhasnout lampičku v pokoji.
3: Ranní show Evropy 2.

přesně na vteřinu. 8:40. Ranní show na Evropě 2, taková jak

0: Normálně mezinárodní dny neprobíráme, jo, ale jinak je to takový klišé všech moderátorů na všech rádích na světě. Takže já bych se vrátil ještě k tomu, čím jsme tady probrali, co byl mezinárodní den včera, ale neřekli jsme, co byl mezinárodní den předevčírem.
1: Co? Jako 22.
0: 22. Předevčírem. Totiž, pojďme zopakovat nejdřív, co bylo předevčírem. Včera jste byl v ranní show.
2: Ano, takže předevčírem...
0: A předevčírem jsem v ranní show říkal, že pro vás jedu do Ostravy vlakem,
2: ano,
0: a že vás budu chtít donutit, abyste jel se mnou vlakem zpátky.
2: Ano.
0: Jo, k tomu jsem se jakoby zavazoval předevčírem.
2: Ano.
0: A pak mi lidi psali, ty víš, co chci říct?
1: Jo.
0: Tak to řekni. Předevčírem byl, hele, jako kdybych to trefil, to nevymyslíte prostě.
1: Jo, a já jsem si ale myslela, že se to udělal kvůli tomu.
0: No, tak nejdřív řekni.
1: On byl totiž den bez aut.
0: Den bez aut.
2: Fakt?
0: A já, když je den bez aut, mezinárodní den bez aut, tak já nabídnu, že pojedu tedy vlakem,
2: no,
0: pro vás. To se teda nakonec neodhrálo, abyste autem přijel z Ostravy.
2: Jakože
0: by... Selhalo to, ale ráno jsme jeli tou tramvají, ale tím pádem... opravdu byl den bez aut. A já musím říct, že Štěpán vlastně slaví den bez aut, nebo dny bez aut každý den.
2: Já mám dny bez aut každý den, ano. Protože nemám papíry.
0: No.
1: A změní se to někdy?
0: Lidi,
1: jako
0: co nemají papíry, mají vlastně dny bez aut.
2: Já nevím, jestli to změní, mě k tomu všichni tak jako nutí vlastně. Už já jsem se tak jako vymezil a už si připadám jako pankáč, že ho nemám vlastně ten řidičák. Že už se mi ani nechce. Jako, jo.
1: Chápu.
0: Co třeba autisté?
2: Jestli můžou autama?
0: Já nevím, jestli jakože... jestli to prožívají speciálně.
2: Jako jak už sám název autisté napovídá.
0: Ano, ty mají podle mě problém najednou.
2: Ano, ano, ale já jsem pár autistů...
0: Mě to zajímá, jak sedíte vedle mě,
2: no,
0: tak já hned to chytám od vás tyhle ty věci.
2: Co, jako ten humor blbej takový?
0: Je to vlastně, to je podle mě, to je něco ve mně skrytého, co já maskuju a vy to demaskujete.
2: Chcete říct vtip nějaký takový, jako by trošičku pankačský?
0: Můžete
2: ho slyšet?
1: Jo.
0: Ne, možná, nechceme určitě.
2: Nechcete, že?
0: Říkejte.
2: Chcete ho vědět? Říkejte. Dobře, možná je starý, ale přijde Mikuláš do ústavu s postiženýma dětma, znáte to?
1: Ne.
2: Ne? Leoši, vy to znáte?
0: Bojím se, že to znám.
2: Bojíte se?
0: Říkejte.
2: Tak Kačko, pro tebe, jo,
1: tak
2: teď.
1: Jo.
2: Přijde Mikuláš do ústavu s postiženýma dětma, říká tak, kdo mi řekne hezkou básničku, dostane pitlík čokolády, tak třeba ty chlapeček vyleze a udělá... Říká tak, ale pozor, kdo bude dělat pičoviny, nedostane nic. Mám takovou radost,
0: já to samozřejmě znám, ale je to pořád stejně dobrý.
3: Ranní show Evropy 2.
0: My tady, tady písnička hraje, ale to prostě nikde jinde než v ranní show neuslyšíte toto. To je jako jasný úplně, to chápete? Mně to přijde fascinující, mně to prostě přijde.

0: 8.50. Tada! Já jenom bych chtěl říct, že my jsme tady před chvilkou mluvili o... Nevím, jestli se to hodí ještě k tomu, ale možná bych to ještě dodal, že vlastně... No asi jo, tak já nevím, jak to říct. No já se mě říct, že ty autisté si sami sobě říkají autáci.
1: Ano. A ty jsi s nima natáčel nějaký pořad na české televizi. Já jsem viděla nějaký segmenty a bylo to strašně jako milý,
0: hrozně
1: hezký.
0: Proto to vím, děkuju.
1: A oni dávali takový otázky, který jakoby... Já nechci říkat normální člověka, člověka, který nemá tuhle poruchu toho spektra,
0: ano.
1: Tak by ho nenapadli.
0: Ano, ono původně totiž, ten pořad se měl jmenovat autáci. Mm. Normálně to zvažovali a pak se Česká televize bála, že to je moc kontroverzní.
1: Tak aby pak... si lidi nemysleli, že to je nějaký pokračování Top Gearu.
0: Třeba, ale za mě to byl vlastně... Na...
1: To je.
0: Ale pak byl název na spektru.
1: No.
0: A nakonec se báli i na spektru, tak nakonec se to jmenuje na jednoho. Což je za mě teda trošku přizdi.
2: Je,
0: to je hodně přizdi. Ale fakt oni sami navrhovali, aby se to jmenovalo autáci. Takže snad to nevypadá jako, že nějak...
1: A na co se tě tam ptali?
0: No, těch otázek bylo strašně moc. Můžu nabídnout moji oblíbenou otázku, která se navíc nedostala do sestřihu. Takže diváci ji nevěděli. Byl tam prostě, oni si říkají redaktoři, takže redaktor.
2: Ano.
0: A říká mi... Vy jste měl dvě manželky. Hmm. Takhle začal.
2: Ano.
0: A oni všichni se smáli a já. No tak jakože, ano, samozřejmě. A on. Která vám tak nějak víc sedla?
1: To já to miluju.
0: Já miluju tu formulaci.
2: Ale byl byste frajer, kdybyste řekl na první.
3: Ranní show Evropy 2.

0: 8.54. Ranní show na Evropě 2 s člověkem, který, přátelé, 31. prosince bude vystupovat ve slavném silvestrovském stand-upu. Už teď je slavný, ještě nevíme, co to bude. A bude to v té velké hale, která se pořád zmiňuje, jak začíná takovým očkem a dvojkou. Včera jsme o tom mluvili celou ranní show, ale neřekli jsme, co tam bude konkrétně. A já si pamatuju, že Katka vám trochu nahazovala, abyste se toho nechyt. Takže ještě předtím, než uděláme ukázku, tak váš pocit z toho. Včera jsme vlastně odstartovali prodej vstupenek na O2 Arenu na Silvestra. První O2 Arena na Silvestra, nikdy žádná akce na Silvestra v tom baráku nebyla a Štěpán Kozub po 4 letech vlastně vymyslel, že se tam vrátí do té haly se svým stand-upem, ale z vánočního termínu se posunul na silvestrovskej.
1: Ano.
0: Takže od 2 hodin ve 14 hodin, přátelé, můžete zažít něco, co se podle mě nedá už jako zopakovat. Nedá se to ani jako nějak potom... Nedá se přidat termín. Je to prostě silvestrovský speciál. Takže pokud byste chtěli, tak na ticketportal.cz nebo ticketmaster.cz jsou vstupenky a můžete se podívat. Máte ano. Slovo.
1: No jak to říct, tak jako jaký z toho mám pocit, jo? Tak já budu teď upřímný bez ironie, jo? Pro mě představa, že můžu bavit tisíce lidí v jeden moment, na jednom místě, v jeden okamžik, jako pro komedianta je vlastně největší uspokojení. Takže já jsem živ samozřejmě i z peněz, ale primárně z toho smíchu. Jo. Takže když slyším lidi se smát, tak já jsem nabitý energií a je mi dobře. To znamená, že když je někde v místnosti dlouho ticho, tak jsem nervózní. Mm-hmm. Takže budu dělat všechno pro to, aby v O2 Areně nebylo ticho.
2: No a já jsem se tě včera ptala, jestli pražské publikum přivítáš nějakým speciálním způsobem, protože ano. Po ostravsky vítáš diváky v Ostravě, hradečáky po Hradecku a jestli jako pro ty Pražany ano. Něco máš.
1: Kači, ty jsi dobrá,
0: takže
1: si to došlo.
0: Představme si to teda. A já jsem, mě bylo líto, že to včera nezaznělo, tak dneska. Takže jsme v Praze.
1: To je strašné.
0: A na sedu přichází Štěpán Kozub.
3: Ty krávo. Krásný dobrý večer ode mě.
1: Fakt takhle to chceš.
0: Ano, ale jakože pojďme.
1: To nejde.
0: Ale jo.
1: To nejde. Kači, proč? Já už ho dělal tolikrát, tady toho člověka.
2: No a co?
1: Je mi z něho zle. Dobře, tak počkej a pomožte mi. Řekněte mi nějaké téma, o kterém bych mohl mluvit.
0: Téma je... No? Na Petříně jezdí znovu lanovka.
3: Ty krávo. Krásný dobrý večer ode mě, dámy a přátelé, díky za to, že jste přišli, jak to štreká, já to vím. Je tady někdo z Nosláku a zvedne ruku? Ty krávo, celá čtvrtá řada. Dobrý, je tady někdo z Vinohrad? Wow, tak to mi ho vyndej a vyhul v přímém přenose.
1: Chcete, abych pokračoval?
2: Jo. Ještě nebyla ta tramvaj, jo, ta lanovka.
1: Tak já musím říct, že za Štěpána nevím, kde je Petřín, jo, ale dobře.
0: Jaký kopec? Je tam Eiffelovka malá.
3: Byl někde někdo na Eiffelovce na Petříně? Ty vole, celá osmá řada, tak to mi propleskej švestky. Má tady někdo skákací kuličku? Hopika, klasický hopik. Má někdo skákací kuličku?
1: To už jsem trochu z Plzně, že?
2: Malinko.
3: Já jsem byl v Ostravě.
0: Můžete přejít do Plzně.
3: Okay. Já byl...
0: Můžete přejít do Plzně.
3: Já byl v Ostravě. Vystoupil jsem na hlavním nádraží a říkám, já se strašně jakoby omlouvám, jak se odsud dostanu do centra? A v Ostravách říká, ty se piče do centra v životě nedostaneš.
0: Přátelé, Silvestr, 14.00, Štěpán Kozub, stand-up O2 Areně, kupujte stupenky.
4: Ranní show Evropy 2.
5: Zatancuj si so mnou, děvča modroké. Zatancuj si so mnou v tej tráve vysokej. Zahrajú nám corečky.

0: Tak konec, konec, Štěpáne, konec. Děkujeme za ranní show. Jako já nemyslím celkově jako.
1: No to se ještě uvidí.
0: Za dnešek.
1: Děkuji vám.
2: Štěpáne, ty někam odjíždíš, veď?
1: Domů.
0: Ale potom nějak jako k moři, že prý k moři.
1: Že prý k moři, no.
0: Že
2: nebo si kecel.
0: Film Hašek se nějak odložil, jsem slyšel.
1: No ale jen o pár týdnů.
0: O pár týdnů, ale ano. Máte tím pádem volno.
1: Já jsem řekl k vodě, Leoši. To neznamená hned Karibik, já jsem třeba Máchač.
0: Jako že byste jel teďka k vodě?
1: No.
2: Teď bude babí léto.
0: To je pravda vlastně.
1: To je super část. No. Voda je teď nejvíc.
0: Dobře, já zkusím to popsat teda. Takže
1: tak říkám... vodu? Kapalina taková, nebo...
0: Tak zase někdy.
1: Jo, děkuju. Ranní show My favorite.
3: Evropy 2. Platit méně, to je pocit vítěz. Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
4: Na Evropě 2 vyhrávají věrní, ale i zrádci. Je nám jedno, do kterého tábora patříš. Prostě si hlídej Evropu 2 a zahraj si s třetí řadou zrádců o fantastický ceny. Deskovka zrádci, voucher na Prima Plus na půl roku zdarma a hlavně vstupenky na finále zrádců v O2 aréně. Hlídej si celý týden naše věrné v éteru Evropy 2 a užij si třetí řadu zrádců zadarmo i naživo.
5: Jeství super výhodné. Madeta jeho české máslo za 34,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 do 29. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Když si večer mezi 6 a 8 zavoláš na Evropu 2, nezahrajem ti jen na přání. My ti půjčíme auto na víkend. Zahraj si na Evropě 2 se společností Arval o zapůjčení elektroauta na víkend, včetně dobíjecí karty a voucheru na 20 000 na nákup ojetého vozu. Arval, to je full service operák, víc než 40 000 vozidel na silnicích nebo 1000 prověřených ojetin. Zahraj si s Arvalem ve večeru na maximum s Evropou 2.
6: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
7: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
4: Evropa 2.

0: dust, all that I adored.
1: Maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2.
2: 9 hodin 6 minut, jsou tady zprávy.
3: Pěkné ráno, v Česku roste zájem o ojetiny. Ještě před pár lety bylo ojeté auto pro řadu lidí cestou, jak pořídit vůz a výrazně ušetřit. V posledních letech se ale situace mění. Ojetina se v průměru prodává už za zhruba 325 tisíc korun a to je o 100 tisíc korun víc než před 5 lety. Zájem přesto roste. Lidé by po dnešku z obecních vývěsek či webů už měli vědět, kde si ve své obci budou letos volit místní zastupitelé. V části obcí budou moci rozhodnout také o senátorech. Hlasovací lístky dostaneme nejpozději do 6. října, volby se pak budou konat 9. a 10. října. Teď má slovo Zuzka.
4: Vleklá oprava Špindlerova mostu v Roudnici nad Labem konečně finišuje. Z původně plánovaných 39 týdnů se prodloužila na více než 90. Narostly také náklady. Místo vysoutěžených 100 milionů téměř atakují hranici 300 milionů korun. Práce, které začaly 1. března 2025 a most uzavřeli pro řidiče, se ale už blíží k závěru. Hotovo má být do konce listopadu. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
3: Soud v New Yorku v opakovaném procesu uložil někdejšímu hollywoodskému producentovi Harveymu Weinsteinovi 15 let vězení za sexuální napadení televizní produkční. V roce 2024 soud původní odsouzení zrušil a nařídil nový proces. 74letý Weinstein, který se už ve vězení odpykává trest za jiná sexuální napadení, za mřížemi stráví pravděpodobně zbytek života.
1: Evropa 2, kde to stojí?
3: Narůstá kolona na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy. Už od 168. kilometru se zastavují kamiony, od 178. pak osobní auta. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové čekejte kolonu od 55. na 62. kilometr kvůli nehodě. A na D5C je kolona od 7. kilometru až na Pražský okruh na 3/4 hodiny.
1: Evropa 2, jak je venku?
3: Od rána je oblačno až zataženo, od severozápadu se na většině území přidá déšť nebo přehánky a kvůli velké oblačnosti a srážkám bude dnes poměrně chladno. Maxima čekejme jen kolem 15 stupňů. Tolik zprávy, teď už na Evropu 2 přichází Koťák.
2: Začíná to jako kozub, ko, ale nepokračuje to zub, ale ťák.
5: Kokoťák. Dobrý den, dobré ráno.
2: To slova tvá jsou. Užijte si ranní show, teď si to pustím. To mě zajímá.
5: Užijte si ranní show, co?
2: Jsem se řekl ranní show?
5: Jo.
2: Promiňte, užijte si dopolední show.
5: Ano, dobře.
2: Teď si to pustím.
5: Mám se snažit.
2: Ne, jakože dopolední show s kokoťákem mě zajímá. Super promo.
3: Já jsem ráda, že tady stále ještě budu.
2: A my zítra. Ahoj.
3: Čau.

0: Naprosto brutální talent, 20letý Shane Booth, kterého můžete znát pod názvem Somber, vystupuje a celou svoji kariéru se vybudoval úplně sám od nuly, když své první písně nahrával v provizorním ložnicovém studiu v manhattanské čtvrti Lower East Side. No a Sombra jste měli možnost nedávno vidět, která se kamarádí i s naší slovenskou kamarádkou Adélou, kterou už brzy uslyšíte v éteru Evropy 2. Tenhle ten single, pokud nevíte, tak se jmenuje My Body Isn't Ready. No a vydání doprovází filmový videoklip v režii Guse Blacka. Rozhodně si to dejte. V hlavních rolích se představují herci Indy Navarrete a taky Josh Houston. Dámy a pánové, za chviličku to bude třeba Oliver Tree, taky The Silver Spoons nebo Dua Lipa. Tohle to je maximum muziky. Já jsem Koťák a přeju vám příjemný poslech.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtáno. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
2: Oši, víte, kdy je kuřák zarostlej?
3: Kdy je kuřák zarostlej, no?
2: Když mu dojde pěna na hůl.
1: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show.
2: Já bych to třeba ještě jedno.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
4: Halo, už máte...
1: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
4: Kaufland Card Extra v mobilu, protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na 2 a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na Dek.cz.
7: Je, schořela mi kulma.
8: To vyřeším, mám přece Richlard. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
9: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Vytvořeno s použitím AI.
11: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
12: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Edušo zrnkovou kávu kilogram, dva druhy za 279,90 a jablko Gala Česká farma jeden kilogram za 29,90. Bila. To dobré začíná u nás.
13: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
14: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
15: Tyjo, nová zářijová mateřinůška a přináší mega Minecraft soutěž o Lego a super balíček.
16: Hustý, Piggy, a taky soutěž o cool lesky z přívězky od Lilien.
15: Nebo tohle stolní hra Chupa Chups.
16: Mě baví Richard Krajčo, je tak vtipný. Nebo pokáč.
15: Ve sportovinách je Taekwondo ITF. Hi-ja! A můžeme vyhrát poukaz na půl roku cvičení.
16: Mateří douška je plná laskomin.
15: Bláznivých kostiček.
16: Zad.
15: A pátraček.
16: Zářijová mateří douška právě v prodeji.
17: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
18: Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci český cukr Krystal Karlova Koruna kilo za 9,90 a jablka Gala kilo za 27,90. Penny.
1: Když si večer mezi 6 a 8 zavoláš na Evropu 2, nezahrajem ti jen na přání. My ti půjčíme auto na víkend. Zahraj si na Evropě 2 se společností Arval o zapůjčení elektroauta na víkend, včetně dobíjecí karty a voucheru na 20 000 na nákup ojetého vozu. Arval, to je full service operák, víc než 40 000 vozidel na silnicích nebo 1000 prověřených ojetin. Zahraj si s Arvalem ve večeru na maximum s Evropou 2. Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Posloucháte Maximum muziky Evropy 2, 9 hodin 38 minut. K tomu svátek má Jaromír, takže Jardo, Jágre, všechno nejvíc nej. Koukám tady z okna a je tam to počasí, které mám rád. Já tomu říkám Harry Potterovské počasí. Takový to prostě sichravo, kdy prší a kdy člověk nechce být v práci. No a Káťa to stočila k docela zajímavý poentě a to je, v jaký moment se, přátelé, začíná doba topit a kdo to rozhoduje, jestli ano. Se začne topit.
1: Já jsem teda musím... teplárna. Bohužel.
0: Musím říct, že je to pár let zpátky, co tady byla ta taková ta krize energetická, takže lidi jako přestali topit ve všech místnostech, což je asi dobře.
1: To bylo to, jak jsme si pořizovali ten druhý svetr.
0: Ano, přesně tak, takže jsme měli dva svetry. No a teďka teda u nás doma, já jsem teda zastánce toho, že se v zimě vlastně docela dobře spí a jak si to měřím na tom prstínku, tak jako skutečně věřím tomu, že ta spánková hygiena, tma a zima, že to jako funguje.
1: Ty máš prsten s teploměrem.
0: Mám...
1: Dobrý.
0: A s vodotryskem ještě. A s vodotryskem. No. Takže jak to máte vy? Jak je to u vás doma? My jsme teda ještě topit nezačali.
1: Naštěstí, my vzhledem k tomu, že máme dům a jsme pány vlastního hradu, tak jsme i pány vlastního podlahového vytápění.
0: Aha.
1: Že my už topíme dávno, ale jak jsi říkal, že to je počasí na Harryho Pottera, tam jsme to podcenili. My už jsme všech těch 8 dílů zkoukli.
0: Ne.
1: Bohužel,
0: jak
1: my
0: to?
1: Jsme si prostě nepočkali. My jsme se koukali, když venku ještě bylo slunce.
0: Ne, ježíš, taková strategická chyba, mně to přijde takový to, jako kdyby si z 1. prosince snědla celý adventní kalendář. Škoda,
1: to je ono.
0: Škoda. Ale když jsme u těch dárků adventního kalendáře, já tady mám pro vás jeden bombonek. Evropa 2. Maximum muziky. Evropa 2. Jmenuje se Benson Boone a teďka rozjede Maximum muziky Evropy 2. Jedna z jeho novějších věcí, tak si ji vychutnejte.

0: 2. Maximum nový muziky.
1: Ať jste velká či malá,
2: usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
0: Na Evropě 2 vyhrávají věrní, ale i zrádci. Je nám jedno, do kterého tábora patříš. Prostě si hlídej Evropu 2 a zahraj si s třetí řadou zrádců o fantastické ceny. Deskovka zrádci, voucher na Prima Plus na půl roku zdarma a hlavně vstupenky na finále zrádců v O2 aréně. Hlídej si celý týden naše věrné v éteru Evropy 2 a užij si třetí řadu zrádců zadarmo i naživo.
1: A firma je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: V Libanu došlo k únosu právníka a dalších třech Čechů, kteří cestovali s ním.
5: Najděte.
6: Pan Play originál série se vrací.
7: Kolik máme času? Maximálně hodinu.
6: Nová mise.
8: Jsme tady o toho, aby jsme vás dostali domů.
6: Nová výzva.
9: Ono se vždycky něco stane.
6: Extraktoři. Nová série už teď pouze na Pan Play.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. DirectAuto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
10: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
11: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
10: Jedu ale jen na čerpačku.
11: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
12: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
13: Obchodní centrum Šestka chystá podzim plný novinek. Tento týden otevíráme novou prodejnu známého řetězce Woolworth a o týden později také oblíbenou parfumérii Fun. Dále pro vás připravujeme multibrandový fashion outlet nebo obchod plný bytových doplňků a dekorací. Na Šestce zkrátka přibývají další důvody, proč se u nás zastavit. Více na oc6.cz. Šestka, blíž, než si myslíte.
14: Už tě zima nezaskočí. Do Písku právě dorazila pořádná nálož. Ford Ranger 4x4 2-litr diesel. Skladem. Teď za jednu z nejlepších nabídek letošního roku. A pozor, financování už od 1,59%. Nebo operativní leasing. Elektrická roleta, hardtop, vyber si. Nečekej, než zmizí. Přijeď do Ford Písek. Fordy umíme a ty budeš připravený na zimu. Autovinkler.cz Ford Písek.
15: Zažijte dny venkova na Lipně. Už 26. a 27. září zažijte v rodinném areálu Lipno víkend plný traktorů, zemědělských strojů, zvířátek a zábavy pro celou rodinu. Děti čekají šlapací traktůrky, prolézačky, spousta dobrot a rodeovík. A v sobotu zahraje Michal Horák. Více na lipno.info.
16: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel?
17: Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka?
16: Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
18: Když podzim zpomalí, dovolte si to i vy. Vyrazte na Dolní Moravu za klidem přírody, horskými zážitky a pořádnou dávkou relaxace v Mellory Aqua & Spa. Objevte s dětmi nové hravé kuličko dráhy, lesní naučné stezky i hřejivý vodní svět s wellness. Podzim na Dolní Moravě, to jsou hory plné odpočinku, zábavy i skvělých výhod k pobytu. Horský rezort Dolní Morava. www.dolnimorava.cz.

0: tento týden v Kauflandu.
1: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
0: Opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Na Evropě 2 vyhrávají věrní, ale i zrádci. Je nám jedno, do kterého tábora patříš. Prostě si hlídej Evropu 2 a zahraj si s třetí řadou zrádců o fantastické ceny. Deskovka Zrádci, voucher na Prima Plus na půl roku zdarma a hlavně vstupenky na finále zrádců v O2 aréně. Hlídej si celý týden naše věrné v éteru Evropy 2 a užij si třetí řadu zrádců zadarmo i naživo. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Kdy naposledy ses bál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Posloucháte Maximum muziky Evropy 2, Káťa Říhová je připravena, to znamená, pojďme dát zprávy.
1: Hezké dopoledne. Nový lék na rakovinu slinivky míří do Evropy. Daraxonrasib už schválili Spojené státy a jeho posouzení nyní urychluje také Evropská agentura pro léčivé přípravky. V rozsáhlé klinické studii léčba výrazně prodloužila život nemocných ve srovnání s chemoterapií. Prezident Petr Pavel ve středu promluvil na valném shromáždění OSN. V projevu apeloval na zachování světového řádu založeného na pravidlech a konkrétně se vymezil proti Rusku a Číně. Podle prezidenta je také potřeba regulace umělé inteligence. A vyrážíme za Zuzkou.
2: Kroměříští radní opakovali výběrové řízení a napodruhé našli projektanta pro připravovanou přestavbu vnitřních prostor a technologického zázemí krytého plaveckého bazénu v Obvodové ulici. Odhadované náklady na rekonstrukci jsou 200 milionů korun. Opravu vnější části budovy krytého bazénu město dokončilo loni. Druhá etapa se zaměří na interiér budovy. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: U dálnice D8 u Lovosic ležel v příkopu kufřík se sběratelskými mincemi zhruba za 8 milionů korun. Uvedla to televize CNN Prima News. Mince, které našli silničáři při sekání trávy, ukradli neznámí pachatelé už na začátku září v Praze. Po zlodějích stále pátrají policisté.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Kolona je na dálnici D1 před Brnem, od 174. kilometru si postojí kamiony. Na D1 na trase z Brna do Prahy čekejte kolonu od 28. kilometru na asi na 20 minut ke Šmejkalce, kde byla nehoda. A na dálnici D11 směr Praha Hradec Králové je kolona na půl hodiny od 57. kilometru.
3: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
1: Dnes převládá typicky podzimní počasí, je oblačno až zataženo. Od severozápadu se na většině území přidává déšť nebo přehánky a kvůli velké oblačnosti a srážkám bude poměrně chladno. Odpolední maxima čekejme jen kolem 15 stupňů. Zprávy jsou za námi a na Evropě 2 pokračuje Koťák.
4: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký kyriký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech.

Já bych chtěl říct, že postrádám kufřík s mincemi. Nedávno jsem ho tady někde se mi zatoulal. Tak kdybyste náhodou, co? Nevíte něco? Evropa 2.

0: Posloucháte Maximum muziky Evropy 2, máme 10 hodin a 13 minut k tomu a já tady pro vás mám věc, která by vás mohla bavit, byť už třeba nejste dítě. Pokud si pamatujete na dětskou pokladničku na mince, tak určitě víte, že když jste takhle dlouho střádali, mohli jste potom, co jste to prasátko rozbili nebo mu očroubovali bříško, tak na vás vypadl obnos, který vás mohl potěšit. ČSOB Drobné přináší tento princip do digitálního světa investic. Po aktivaci služby se vám platby kartou zaokrouhují na vyšší 20 korun a rozdíl se potom následně investuje. Je to jako drobné spropitné, které dáváte sami sobě. Já musím říct, přátelé, že já tuhletu funkci využívám, řekl bych, už tak 3 nebo 4 roky, což znamená, že vám na svém příkladu krásně dokážu demonstrovat, nakolik tahletá služba je užitečná. Vy každý jeden den určitě tak 2x, 3x, 4x, 5x zaplatíte svoji platební kartou. A teď si představte, že něco stojí třeba 113 korun. Tak vy, když zaplatíte vaší ČSOB kartou něco, co stojí třeba například 113 korun, tak se vám to zaokroulí na 120 korun. A těch 7 korun toho rozdílu se vám střádá do doby, dokud se z toho nestanou kompaktní 300 a ty 300 za vás ČSOB následně investuje a to se vám jako v takovém vašem portále se vám to tam celý načítá. Já tam v tuhletu chvíli, přátelé, mám už neuvěřitelných 15 000 korun. Za tři roky. Po takhle po korunkách, hele, já si myslím, že to je vynikající věc. My pro vás dneska, aby jsme ještě zvýšili vaši motivaci, máme soutěž o investiční zlatou minci českého lva v hodnotě přibližně 5000 korun. 257 400 888 v moment, kdy uslyšíte v éteru single od Daniela.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Koťáka. Evropa 2.
0: Tohle to je single Starlight, to ještě není ten soutěžní signál. Ten přijde možná po této písničce. Možná jo, možná taky ne. Ale byl bych na drátě. Evropa 2.

0: Posloucháte Maximum muziky Evropy 2 od mikrofonu a zdraví Koťák. Tohle to byl skutečně soutěžní signál, který někomu z vás může vynést velice hodnotné ceny. Konkrétně tou cenou je investiční zlatá mince českého lva v hodnotě přibližně 5000 korun. Ale pozor, mám tady taky soutěžní otázku, na kterou musíte správně odpovědět a potom tuto cenu získáte. Stále opakuji, že soutěžíme se službou ČSOB Drobné, což je taková sympatická služba a mě by hrozně zajímalo, jestli náš volající pochopil, o čem je princip ČSOB Drobné. Halo, halo, Koťák Evropa 2, kde je na druhé straně?
1: Zdravím, tady Marek.
0: Tak Marku, odkud voláš?
1: Z Plzně.
0: Z Chrudimi?
1: Z Plzně.
0: Jo, z Plzně, pardon. Tak zdravíme do Plzně. A Marku, já se tě teďka musím v krátkosti zeptat, jestli jsi pochopil z toho, co jsem říkal, soutěžní zadání ČSOB Drobné, o čem to vlastně celý je, ta služba?
1: No, pochopil.
0: Tak zkusme to říct.
1: Pochopil, že zaokravují se části, no tu vyšší hodnotu. Tím,
0: přesně.
1: Že potom si jakoby spoříme na jakoby ty finance.
0: No počkej, říkáš to úplně přesně. V podstatě každá ta částka se vám zaokrouhluje na tu vyšší 20 korun, takže někde ušetříte třeba 5 korunku, někde se vám to zaokrouhlí o 7 korun, někde se vám to zaokrouhlí třeba o 9 korun, někde třeba jen o 2 koruny. No a tyhle ty malinkatý částky sbíráte, no a díky tomu můžete vyhrávat. Takže, přátelé, já tady mám pro tebe soutěžní otázku. Jseš připravený, Marku?
1: Ano.
0: Jaká je průměrná měsíční investovaná částka skrze ČSOB Drobné? Za A 50 euro, za B 150 dolarů, anebo za C 546 korun. Měsíčně, podotýkám.
1: Tak C.
0: Ty si myslíš, že to je za C, jo? Mhm. Tak pozor, já to tady dávám do kalkulátoru a výsledek je následující. Tak Máro z Plzně, naprosto správně, velká gratulace. Já tě poprosím, aby si mi ještě chviličku vydržel na telefonu, každopádně se můžeš těšit na svoji zlatou minci. No a vy, milí posluchači, kdykoliv uslyšíte tuto soutěžní výzvu, volejte 257 400 888 a máte možnost si s námi společně zasoutěžit a získat zajímavé ceny. A pozor, já se vás nalákám hnedka na zítřek. Zítra budeme soutěžit o investiční zlatou minci České lholva v hodnotě dokonce 11 000 korun. Juj, zítra už.
2: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
3: Hey, what's up, Prague? This is Jeff.
4: And this is Chuck from the band Simple Plan, and you're hanging out with us right here on Europe 2.
5: Ahoy, this is Tom Grennan, and I wanted to say hello to all the listeners of Radio Europa 2. Love before you.
6: Hi, we are One Republic, and we are sending greetings to listeners of Radio Europe 2.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Stavební Nedek přináší mega akci. Prémiové cihly Poroterm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete dvě palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro dvě palety věncovek zdarma. Více na dek.cz.
10: Schořela mi kulma.
11: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
12: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
14: Náš výkup je teď totální hardcore.
15: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
16: KFC ti zase nabízí víc.
17: MacBooky Neo,
16: iPhone 17,
17: laserové projektory,
16: sluchátka Apple Beats
17: a stovky dalších cen.
16: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
17: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
16: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
18: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
19: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
18: Vážně?
19: Já mám Lelosy na sobě celý den.
18: Lelosy. Too comfortable to take off.
20: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a dvě čtvrtky kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
21: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
22: Tento týden se Éter Evropy 2 vzpytí ryzím zlatem. Hlídejte si od pondělí do pátku Evropu 2. Může to přijít kdykoliv. A vy si odnesete investiční zlaté mince za 5000 od ČSOB. A v pátek v ranní show přijde velké zlaté finále o zlatou minci českého lva od ČSOB za 11 000. Chyťte si zlato od Evropy 2 a ČSOB. Celý tento týden na Evropě 2.
23: Český hokejový nároďák se vrací do O2 Areny. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arenu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
24: Zpátky k muzice.
25: Evropa 2.

0: Alex Warren na Evropě 2, máme 10 hodin, 31 minut. Pokud máte Alexa Warrena rádi, tak musíte oslavovat jeho novou desku. Musím říct, že on ji naprosto fantastickým způsobem umí promovat na svých sociálních sítích. Nechci prozrazovat, běžte se na to podívat, rozhodně to stojí za to. A pokud na vás jde, přátelé, deprese z toho, že se na nás řítí, řekněme, podzim, nebojte se, nejste v tom sami.
1: Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jak ve skutečnosti na lidi padá podzimní deprese.
2: Tak povídej, fanouši, volal jsi mi, tak co ti je, prosím tě, dáš si kafe? Jo, tady, děkuju.
3: Já jsem strašně rád, že jsi za mnou přišel sem do kavárny.
2: No.
3: Protože...
2: Co ti je, prosím tě?
3: Já mám strašnou depresi.
2: Se blížejí Vánoce a ty máš depresi a to...
3: No, hroznou depresi mám úplně.
2: A jak se to projevuje, ta deprese?
3: No já, člověče, vždycky, když třeba vidím v televizi,
2: no,
3: jak někdo třeba někomu ubližuje,
2: no,
3: mě to úplně rozbrečí a... Nebo třeba, když se
2: někdo... To nechápu.
3: Nebo když se někdo na někoho jenom špatně podívá, nebo...
2: To by jaký rozbrečí každá blbost, to je hrozný.
3: Já jsem rozlil kafe tady.
2: Ty jsi rozlil kafe? No. Proč jsi rozlil to kafe? No. Víš, jak mi je teďka smutno?
3: Ne, tomu kafe je taky... Tomu kafe
2: a tomu kafe, ten si to nezasloužil.
3: Tomu kafe je taky smutno.
4: Už tuhle sobotu večer rozjíždíme na Evropě 2 největší taneční mejdan v českém éteru.

0: Maximum nový muziky.
1: Svět plný výhod.
2: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
4: U sportu není něco mezi. Buď gol, nebo není. Buď matchball, nebo balíte raketu. Buď 180, nebo příště. A buď fandíte, nebo už dávno spíte. Evropská liga, série A, tenis, světové šipky, hokejová liga mistrů a spousta dalších. Sport bez kompromisů na televizních stanicích Sport 1 a Sport 2. Když soutěž, tak pořádná. Poslouchejte Evropu 2 a hrajte o poukázky do Intersportu za 5000 korun. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
5: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. DirectAuto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
6: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknoterm.cz. Parádam, pam pam.
7: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
8: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
7: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
9: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
10: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
11: Sousede, co tam vyvádíš na té střeše?
12: Připravuju si to tu na fotovoltaiku.
11: To zní složitě a draze.
12: Vůbec ne, vše mám od firmy Alupa. Mají vše za super ceny a seženeš tam profily, háky i šrouby na všechny typy střech.
11: To zní dobře. A kdeže jsi to našel?
12: Na jejich e-shopu www.ehliník.cz.
13: Vše pro uchycení fotovoltaiky na jednom místě. Vše držíme skladem. Nabízíme i velkoobchodní spolupráci. Tak mrkněte na www.ehliník.cz.
14: Představte si, že by takhle zněla vaše oblíbená hudba. Každý den.
15: Vadilo by vám to? Tak proč se spokojit s pohledem na svět v nízkém rozlišení? Dejte brýlím a čočkám s Bohem. Zbavte se dioptrií díky laserové operaci na oční klinice Gemini. Užívejte život ve vysokém rozlišení. Objednejte se na gemini.cz.
16: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
10: Držíme ti flek i v Nymburku. Evropa 2, 105,5 FM.

0: Quavo, Lenny Kravitz a Maximum muziky Evropy 2, 10 hodin 46 minut k tomu. Dneska je čtvrtek, což je, přátelé, den filmových premiér. Pokud byste chtěli vyrazit do kina a vzít třeba Jaromíra, který má dneska svátek, tady je několik typů, na které byste mohli vyrazit třeba už dneska právě do českých kin.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Okay. Welcome to the ancient plank walk.
3: Do kin jde pokračování thrilleru 610 metrů nad zemí. Jeho příběh se odehrává na nejnebezpečnějším treku světa a nese název Na hraně smrti 2 Dead Point.
4: You have to do something that makes you feel alive.
3: O režii se postarali bratři Michael a Peter Spirigovi, kteří mají na kontě Upířinu svítání nebo krimi thriller Jigsaw. Scénář zpracovali Scott Mann a Jonathan Frank. Tihle dva už stojí za scénářem k prvnímu dílu a Scott Mann už má dokonce rozepsanou trojku.
5: You're asking for someone to take you on the most dangerous trail in Thailand.
3: Příběh snímku Na hraně smrti 2 Dead Point sleduje Jax, která se po tragické ztrátě své sestry Shiloh vydá s její bývalou kamarádkou na plank walk trasu nahoře Mount Kwan v Thajsku. Chtějí tak uctít její památku. Dívčí jízda vysoko nad zemí se ale rychle promění v noční můru. Po děsivém sesuvu kamení se Jax a Luz ocitnou uvězněny na křehkém a nestabilním dřevěném chodníku ve výšce 1524 metrů. V extrémních podmínkách tak musí čelit nejen hrozbě pádu, ale i vlastním démonům strachu a pocitu viny. Na hraně smrti 2 Dead Point je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Tento týden se... Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz. Éter Evropy 2 s pití ryzím zlatem. Hlídejte si od pondělí do pátku Evropu 2. Může to přijít kdykoliv. A vy si odnesete investiční zlaté mince za 5 000 od ČSOB. A v pátek v ranní show přijde velké zlaté finále o zlatou minci českého lva od ČSOB za 11 000. Chyťte si zlato od Evropy 2 a ČSOB. Celý tento týden na Evropě 2. U sportu není něco mezi. Buď gol, nebo není. Buď matchball, nebo balíte raketu. Buď 180, nebo příště. A buď fandíte, nebo už dávno spíte. Evropská liga, série A, tenis, světové šipky, hokejová liga mistrů a spousta dalších. Sport bez kompromisů na televizních stanicích Sport 1 a Sport 2. Když soutěž, tak pořádná. Poslouchejte Evropu 2 a hrajte o poukázky do Intersportu za 5 000 korun. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
6: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: 11. hodina je tady, čtvrtek 24. září. Káťa Říhová má ty nejčerstvější zprávy, jdeme na ně.
1: Hezké dopoledne. U 13 dětí z Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy v Praze, kde na začátku týdne onemocnilo zažívacími potížemi nejméně 240 dětí a 10 dospělých, byla potvrzena nákaza salmonelózou. Do pátku je tak škola zavřená, prostory školy, včetně kuchyně a jídelny, se nyní kompletně dezinfikují. Pokud bude počasí přát, mohla by se nadcházející sobota stát ideálním dnem na pozorování noční oblohy. Čeká nás totiž takzvaný sklizňový úplněk. Nejhezčím momentem bude dřívější příchod měsíce na oblohu, kdy se bude nacházet těsně nad obzorem. Během úplňku se navíc bude nacházet velmi blízko Saturnu. Pozorovatelé tak mohou během jedné noci sledovat hned dva zajímavé objekty. Teď se vydáme za Zuzkou.
2: Turistické informační centrum na nádraží Ostrava Svinov, které před dvěma lety silně poničila povodeň, je po rekonstrukci a opět slouží veřejnosti. Náklady na rekonstrukci prostor, které v září 2024 zaplavila voda do výšky 75 cm, dosáhly téměř 4 milionů korun. Nový je interiér, mobiliář, technické vybavení, informační technologie i audiovizuální technika. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
1: Hokejisté Liberce dnes v extralize zavítají po druhé krátce za sebou na východ Čech. Po úterní výhře na ledě mistrovských Pardubic se Bílí tygři představí od 18 hodin v předehrávce čtvrtého kola v Hradci Králové.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Kolona je na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy. Už od 168. kilometru si postojí kamiony, od 178. pak osobní auta. A na D5 se počítejte s kolonou na příjezdu do Prahy kvůli novému omezení. Zpomalíte zhruba od 7. kilometru.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes je sichravo, oblačno až zataženo, od severozápadu se na většině území přidává déšť nebo přehánky. A kvůli velké oblačnosti a srážkám bude i poměrně chladno. Maxima čekejme jen kolem 15 stupňů. Zprávy jsou za námi a po nich na Evropě 2 pokračuje Pavel Cejnar.
4: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký krytý střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem.

Včera jsem to sliboval, dneska to potvrdím. Mám pro vás něco navíc. Co konkrétně, dozvíte se už za pár minut, tak zůstaňte s Evropou 2. Evropa 2.

0: Nicky na Evropě 2, 17 minut po 11. hodině vám přeju hezký čtvrtek, 24. září Jaromírové mají svátek, velká gratulace, ale podle mě ze všeho nejvíc vás teď, co mě posloucháte, zajímá, cože mám pro vás navíc, jakáže je to přidaná hodnota toho dnešního mého driveu, tedy hodiny před obědem a hodiny po obědě. A je to opravdu tak. Poslouchejte dobře. Co pro vás dneska mám? Dnes pro někoho z vás mám deskovou hru Zrádci. K tomu dvě vstupenky na akci Zrádci poslední stůl, která se koná ve středu 2.12. v O2 aréně v Praze. A k tomu ještě voucher na předplatné streamovací služby Prima Plus Premium na 6 měsíců. Jediná otázka je, komu budeš věřit právě ty. A teď jde o to, jestli mě budete věřit nebo ne. Jakmile uslyšíte někde ve vysílání zvuk fotoaparátu, takhle to zní, to nebylo ještě ono, tak volejte studio na 257 400 888 a vyhrajte si tuhle tu hru. Držím palce a těším se, s kým z vás se uslyším.
1: Maximum muziky. Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
2: To vás rádi vidíme.
1: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
5: Vydej se na novou sběratelskou misi. Na Shell můžeš právě teď získat unikátní kolekci autíček na dálkové ovládání, inspirovanou světem Marvel. Splň misi a získej je všechny. Pouze na Shell. Nabídka platí pro členy Shell Club Smart v aplikaci Shell. Více na Shell.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
9: U sportu není něco mezi. Buď gol, nebo není. Buď matchball, nebo balíte raketu. Buď 180, nebo příště. A buď fandíte, nebo už dávno spíte. Evropská liga, série A, tenis, světové šipky, hokejová liga mistrů a spousta dalších. Sport bez kompromisů na televizních stanicích Sport 1 a Sport 2. Když soutěž, tak pořádná. Poslouchejte Evropu 2 a hrajte o poukázky do Intersportu za 5000 korun.
10: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní banány kilo za 19,90 a Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr za 8,90 do 29. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
9: Když si večer mezi 6 a 8 zavoláš na Evropu 2, nezahrajem ti jen na přání. My ti půjčíme auto na víkend. Zahraj si na Evropě 2 se společností Arval o zapůjčení elektroauta na víkend, včetně dobíjecí karty a voucheru na 20 000 na nákup ojetého vozu. Arval, to je full service operák, víc než 40 000 vozidel na silnicích nebo 1000 prověřených ojetin. Zahraj si s Arvalem ve večeru na maximum s Evropou 2. Na Evropě 2 vyhrávají věrní, ale i zrádci. Je nám jedno, do kterého tábora patříš. Prostě si hlídej Evropu 2 a zahraj si s třetí řadou zrádců o fantastický ceny. Deskovka zrádci, voucher na Prima Plus na půl roku zdarma a hlavně vstupenky na finále zrádců v O2 aréně. Hlídej si celý týden naše věrné v éteru Evropy 2 a užij si třetí řadu zrádců zadarmo i naživo.
11: Nová zářijová mateřinůška a přináší mega Minecraft soutěž o Lego a super balíček.
12: Hustý, Piggy. A taky soutěž o cool lesky z přívězky od Lilian.
11: Nebo tohle stolní hra Chupa Chups.
12: Mě baví Richard Krajčo. Je tak vtipný. Nebo pokáč.
11: Ve sportovinách je Taekwondo ITF. Hi-ja! A můžeme vyhrát poukaz na půl roku cvičení.
12: Mateřídouška je plná laskomin.
11: Bláznivých kostiček.
12: Zad.
11: A pátraček.
12: Zářijová mateřídouška právě v prodeji.
9: Zpátky k muzice.
3: Evropa 2.

0: čtvrteční dopolední Evropa 2 a mě by zajímalo, jestli nasloucháte svému vnitřnímu hlasu, jestli se tím řídíte, nebo nad tím přemýšlíte a tak dále. No, jsou chvíle, kdy si něco neumíme vysvětlit, to je jasný, ale přesto cítíme, že je potřeba zpozornět. Někdy na druhou stranu nás vnitřní hlas varuje, jindy nás jemně postrčí správným směrem. Prosím vás, intuice není žádná záhada, ani nějaký, já bych to řekl, šestý smysl. Je to tichý průvodce, který se ozývá v běžných situacích a připomíná nám, co je pro nás dobré a co už dávno nefunguje. Takže sečteno potrženo, když to vezmete, ty plusy, minusy a tak podobně, tak vnitřní hlas nás vede prý správným směrem. Tak teďka slyšíte ne vnitřní hlas, ale hlas z éteru Evropy 2. A já bych chtěl říct, že si dáme z muziky Bruno Marse, taky Monodream anebo Fastboy, nesmí chybět, no a že soutěž ještě nebyla. A teď si nedělám legraci. Tak hezký čtvrtek vám přeju, ať se vám daří. Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Právě. Maximum nový muziky.
1: Jo, nová zářijová mateřinůška a přináší mega Minecraft soutěž o Lego a super balíček.
2: Hustý, Piggy. A taky soutěž o cool lesky z přívězky od Lilian.
1: Nebo tohle stolní hra Chupa Chups.
2: Mě baví Richard Krajčo, je tak vtipný. Nebo Pokáč.
1: Ve sportovinách je Taekwondo ITF. Hi-ya! A můžeme vyhrát poukaz

0: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Šestka, blíž, než si myslíte.
2: Užívej si Evropu 2 až do večera.
3: A startuje večer na maximum.
2: Songy na přání.
4: Já bych si přál,

0: taky. Večer na Maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek 6 až 8 večer na Evropě 2.
1: Mamut královal době ledové. Teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtání. Drží hned. Mamut je jen jeden. Debex Biden Braven.
0: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
2: A můžu ještě něco říct?
3: No povídej.
2: To nejlepší rádio na světě.
3: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
4: Děkuji vám.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
5: Představte si, že by takhle zněla vaše oblíbená hudba. Každý den.
6: Vadilo by vám to? Tak proč se spokojit s pohledem na svět v nízkém rozlišení? Dejte brýlím a čočkám s Bohem. Zbavte se dioptrií díky laserové operaci na oční klinice Gemini. Užívejte život ve vysokém rozlišení. Objednejte se na gemini.cz.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer.
3: Tam se občas není čemu zasmát.
0: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
3: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no. To si vzít já, tak jsou to tanga.
0: Brzda Evropě 2 a nep jakoby show.
7: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no tak jak se jmenuješ? On říká, prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no tak mi vykládej.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.

0: Fastboy na Evropě 2, to je pohoda, hudební pohoda na maximum. Za chviličku poledne, mnozí z vás půjdete na oběd a já vás budu tak trošku inspirovat. V posledních letech se stále více hovoří o příznivých účincích ostrého jídla na zdravotní stav člověka a jeho schopnosti prodloužit očekávanou délku života. Lidi po celém světě milují pálivý jídla, ať už se jedná o pikantní curry, mexické tacos plné chili papriček nebo asijské pokrmy, které často obsahují ostré koření. Tak prosím vás, doopravdy, já to tady nebudu rozebírat, tak je to blahodárné a když to řeknu jednou větou, ostré jídlo výrazně prodlužuje život. Takže co si dáte dneska k obědu, že byste tam trošku toho ostřejšího malinko jako dali, nebo uděláte si až ostrý večer, nebo třeba ostrý víkend, který je před námi, já to nechám na vás. Hlavně nám jde o to, aby vám chutnalo. To vám přeje Evropa 2. Evropa 2 Music Chart. Další hitparáda už se blíží, další Music Chart na Evropě 2, vydání 35. letošní a jako vždycky se spoustou novinek, třeba od The Script nebo od Adonise, taky se spoustou zajímavostí ze světa muziky a showbiznisu a doufám, že hlavně taky s vámi, věrnými, nejlepšími posluchači. Takže je to jenom formalita vám říkat, že to bude ve čtvrtek a v neděli od 18 hodin na Evropě 2 s Bobem Švarcem.
1: Evropa 2 Music Chart. Evropa 2. 8. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.

0: Je tady čtvrteční poledne, máme pro vás čerstvé zprávy, Vícuška Čařihová.
1: Hezké poledne, v Česku roste zájem o ojeté vozy. Ještě před pár lety bylo ojeté auto pro řadu lidí cestou, jak pořídit vůz a výrazně ušetřit. V posledních letech se ale situace mění. Ojetina se v průměru prodává už za zhruba 325 tisíc korun a to je o 100 tisíc korun víc než před 5 lety. Zájem o tato auta přesto roste. Lidé by po dnešku z obecních vývěsek či webů už měli vědět, kde si ve své obci budou letos volit místní zastupitele. V části obcí budou moci rozhodnout také o senátorech. Hlasovací lístky dostaneme do 6. října do poštovních schránek, volby se pak budou konat 9. a 10. října. A teď už má slovo Zuzka.
2: Plzeňský kraj vybral nového dopravce. Firmu Arriva Vlaky, která bude 15 let zajišťovat veřejnou drážní dopravu na 4 tratích 12 bateriovými elektrickými soupravami. Arriva nabídla ze 4 soutěžitelů nejnižší cenu 169 korun za kilometr, která byla jediným kritériem výběrového řízení. Na tratích dosud jezdí České dráhy s dieslovými vlaky. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Soud v New Yorku v opakovaném procesu uložil někdejšímu hollywoodskému producentovi Harveymu Weinsteinovi 15-leté vězení za sexuální napadení televizní produkční v roce 2006. V roce 2024 soud původní odsouzení zrušil a nařídil proces nový. 74-letý Weinstein, který si už ve vězení odpikává trest za jiná sexuální napadení za mřížemi, stráví pravděpodobně zbytek života.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Kolona je na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy. Už od 168. kilometru si postojí kamiony, od 178. pak osobní auta. A na D5 se počítejte s kolonou na příjezdu do Prahy kvůli novému omezení. Zpomalíte zhruba od 7. kilometru.
3: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa 2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa 2.cz. Evropa 2. Jak je venku?
1: Dnes je sichravo, oblačno až zataženo, od severozápadu se na většině území přidává déšť nebo přehánky. A kvůli velké oblačnosti a srážkám bude i poměrně chladno. Maxima čekejme jen kolem 15 stupňů. Zprávy jsou za námi a po nich na Evropě 2 pokračuje Pavel Cejnar.
4: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký krytý střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech.

Ještě nebyla soutěž, bude taky flashback, bude vynikající, ale teď Maela anebo Black Bear. Hezkej čtvrtek s vaší Evropou 2.

0: vás Evropa 2 a ten náš soutěžní zvuk fotoaparátu právě zazněl. Komu můžete věřit, když každé gesto může být součástí strategie a každé slovo důvodem k podezření? Brány Křivoklátu se znovu otevřely a s nimi se vrací hra, ve které platí jediné. Nevěř nikomu, podezírej všechny. Třetí řada zrádců bude temnější, intenzivnější a nekompromisnější než kdy dřív. Nové věrné, nové zrádce a nové důvody pochybovat o každém můžete sledovat ve středu na Prima Plus a v neděli na Primě. A teď pozor, hra začíná a tentokrát můžeš vyhrát i ty, co posloucháš právě teď Evropu 2. Čeká na tebe voucher k předplatnému streamovací služby Prima Plus Premium na 6 měsíců, desková hra Zrádci a dvě vstupenky na akci Zrádci poslední stůl, která se koná ve středu 2. prosince letošního roku v O2 aréně v Praze. Jediná otázka je, komu budeš věřit? Telefonní číslo sem ke mně do studia je 257 400 888. Tak kdo se dovolá a získá tuto velmi, ale opravdu velmi žádanou cenu? Tady je Evropa 2. Komu se to podařilo? Haló, kdo tam je?
1: Ahoj, tady Andy.
0: Andy, já tě zdravím. Už jsi viděla někdy Zrádce?
1: No jasně.
0: Kdyby jsi byla v soutěži, chtěla by si být Zrádce anebo věrná?
1: Já bych byla Zrádce.
0: Zrádce. No a můj, nebo moje otázka a tvůj úkol je, aby si správně zodpověděla. A já se ptám, jaký je hlavní úkol zrádců ve hře? Buď za A, tajemně vyřazovat věrné a zůstat neodhalen. Za B, vyhrát co nejvíce individuálních soutěží. Nebo za C, přesvědčit ostatní, aby jim odevzdali svou výhru.
1: Za A.
0: Za A je to tak! Wow, tak dobře, ty bys byla ale dobrá soutěžící, vůbec si nezaváhala a řekla si to úplně přesvědčivě. A takhle se mě to líbí. Tak prosím tě, Andy si říkala. Andy, viď?
1: Ano, ano.
0: Tak prosím tě, mám tady pro tebe předplatné streamovací služby Prima Plus Premium na 6 měsíců. Deskovou hru Zrádci, kterou bych bral všema deseti a vstupenky dvě na akci Zrádci poslední stůl, která se koná ve středu 2.12. v pražské O2 aréně. Tak koho vezmeš?
1: Super.
0: Vezmeš někoho sebou, půjdete se podívat, protože tam bude narváno a bude tam velmi temno. Podle mě. No tak Andy, odkud jsi ještě? Odkud jsi?
1: Jsem z Mikulova. Tak.
0: No tak zdravíme, samozřejmě, ať se ti letošní řada zrádců líbí, my na to taky jako koukáme, prostě je to paráda.
1: No my taky, moc děkuji.
0: Tak vydrž mi na telefonu, domluvíme se, jak si cenu ahoj. Převezmeš, jo? Měj se hezky, ahoj!
1: Ahoj.

0: Evropa 2.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exkluziv za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
7: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival po páté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
8: Schořela mi kulma.
9: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
10: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
12: Tento týden se Éter Evropy 2 spití ryzím zlatem. Hlídejte si od pondělí do pátku Evropu 2. Může to přijít kdykoliv. A vy si odnesete investiční zlaté mince za 5 000 od ČSOB. A v pátek v ranní show přijde velké zlaté finále o zlatou minci českého lva od ČSOB za 11 000. Chyťte si zlato od Evropy 2 a ČSOB. Celý tento týden na Evropě 2.
13: Když si večer mezi 6 a 8 zavoláš na Evropu 2, nezahrajem ti jen na přání. My ti půjčíme auto na víkend. Zahraj si na Evropě 2 se společností Arval o zapůjčení elektroauta na víkend, včetně dobíjecí karty a voucheru na 20 000 na nákup ojetého vozu. Arval, to je full service operák, víc než 40 000 vozidel na silnicích nebo 1 000 prověřených ojetin. Zahraj si s Arvalem ve večeru na maximum s Evropou 2.
14: Zpátky k muzice.

Flashback. Hudební vzpomínka z roku 2001, to vás teď nemine, pokud nastražíte uši směr Evropa 2. To jsme my. Tak dáme si opravdu velmi známou partu, dáme si Švéďáky, duo Roxette. No a v roce 2001 z alba Room Service pochází i tady ten single, který se jmenuje Real Sugar. A myslím si, že to je opravdu velká věc, na kterou dneska ideální zaspomínat. Tohle je Flashback na vaší Evropě 2. Right.

0: Romary Roxette. To jsem musel říct nakonec. Real Sugar a dnešní Flashback Evropy 2, zítra dáme další. A teď ode mne Eva Farna, 24K Golden, anebo Alesso a One Republic na Evropě 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Slavě. Maximum nový muziky. U sportu není něco mezi. Buď gol, nebo není. Buď matchball, nebo balíte raketu. Buď 180,
1: 180,
0: nebo příště. A buď fandíte, nebo už dávno spíte. Evropská liga, Série A, tenis, svět.

0: velkou prodejnu známého řetězce Woolworth a o týden později také oblíbenou parfumérii Fun. Dále pro vás připravujeme multibrandový fashion outlet nebo obchod plný bytových doplňků a dekorací. Na Šestce zkrátka přibývají další důvody, proč se u nás zastavit. Více na oc6.cz. Šestka, blíž, než si myslíte.
1: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknoterm.cz. Parádam, pam pam.
2: Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.
3: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
4: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.
5: La, la, la, la, la.
6: Pojď!
7: Užívej si Evropu 2 až do večera.
8: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt dovolal.
7: Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
9: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, ten boží.
7: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
10: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
11: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objel úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
12: Když podzim zpomalí, dovolte si to i vy. Vyrazte na Dolní Moravu za klidem přírody, horskými zážitky a pořádnou dávkou relaxace v Mellory Aqua & Spa. Objevte s dětmi nové hravé kuličko dráhy, lesní naučné stezky i hřejivý vodní svět s wellness. Podzim na Dolní Moravě, to jsou hory plné odpočinku, zábavy i skvělých výhod k pobytu. Horský resort Dolní Morava. www.dolnimorava.cz

0: taky Coldplay, Miraj, no a Kuba Štěpán, nazdar Kubiku.
1: Je to tak, nazdar Pájo.
0: Já tě zdravím a
1: já
0: vítám.
1: Tež.
0: Tak prosím tě, já jsem slyšel, že včera s kolegou jste rozebírali do rádia a teď je čas burčáků, tak jestli už si něco vypil, anebo ne?
1: Čeká mě to o víkendu.
0: O víkendu. Mm-hmm.
1: Já vzhledem tomu, že vždycky dostanu slinu, ano, tak si potřebuju naplánovat den volna.
0: A víš, kolik se má vypít burčáků?
1: No, no to budou asi nějaký statistiky zase, ne?
0: No, statistiky ne, ale říká se,
1: ano,
0: že člověk by měl každý rok vypít tolik burčáků, kolik má v těle krve. Jo?
1: No tak to si myslím, ale že by byl jako efekt trošku
0: no, ne najednou,
1: fatálnější.
0: Pozor, ne najednou. Prosím vás, ne najednou, jo. Ne najednou, jinak by to bylo opravdu velmi fatální, ale rozdělit si to do několika dní, možná i jako na týden, na 14 dní, potom se to dá. Ale jak ty říkáš, vypít to najednou, to by byl klobouček dolů, jako.
1: Bylo by o čem mluvit.
0: Takhle, nejenom klobouček. Tak zítra ahoj, Kuba pokračuje.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
3: V Libanu došlo k únosu právníka a dalších třech Čechů, kteří cestovali s ním.
4: Jděte.
5: Pan Play originál série se vrací.
6: Kolik máme času? Maximálně hodinu.
5: Nová mise.
7: Jsme tady o toho, aby jsme vás dostali domů.
5: Nová výzva.
8: Ono se vždycky něco stane.
5: Extraktoři. Nová série už teď pouze na Pan Play.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
11: Každý výjimečný okamžik začíná na správném místě. Tam, kde se setkávají lidé, nápady a emoce, kde výhled inspiruje a každý prostor se přizpůsobí vašemu příběhu. Ať plánujete kongres, konferenci, gala večer nebo společenskou událost, dopřejte svému okamžiku místo, které si zaslouží. Více na kcp.cz.
12: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.
13: I okolo poledne se v éteru Evropy 2 dějou velký věci. A jak říká Pája,
0: nebudeš štít jinak.
13: Předobědová i poobědová pohoda.
0: Jak jsi to říkal?
13: Že předobědová i poobědová pohoda.
0: A je to pohoda. Pohoda?
13: Já to jsem teď říkal.
0: A je to tak!
13: Pavel Cejnar. Od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
0: Na maximum.
14: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel?
15: Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka?
14: Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
10: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
16: Když podzim zpomalí, dovolte si to i vy. Vyrazte na Dolní Moravu za klidem přírody, horskými zážitky a pořádnou dávkou relaxace v Melory Aqua & Spa. Objevte s dětmi nové hravé kuličko dráhy, lesní naučné stezky i hřejivý vodní svět s wellness. Podzim na Dolní Moravě, to jsou hory plné odpočinku, zábavy i skvělých výhod k pobytu. Horský rezort Dolní Morava. www.dolnimorava.cz.
10: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2
4: na brzdu.
17: Jaký je arabský výraz pro zlost zbodnutí hmyzem?
4: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
17: Muhammad Komar naspat.
4: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show.
18: Tak to je všechno. Ale dobrý to bylo.
4: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.

0: vteřinu přesně 13 hodin, posloucháte Evropu 2. Lucka Hněvkovská připravila zprávy, tak pojďme do nich.
1: Krásné odpoledne, čeká nás babí léto. Nadcházející prodloužený víkend bude převážně slunečný. Postupně se bude oteplovat. V pondělí, kde je státní svátek, mohou teploty odpoledne vystoupat až na 25 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Podobné počasí bude pokračovat i na začátku příštího týdne. Pohonné hmoty budou zřejmě v příštích dnech dál mírně zdražovat. Průměrná cena nafty může v příštím týdnu překonat hranici 50 korun za litr a benzín bude atakovat 46 korun za litr. Za týden začnou platit vládní opatření proti vysokým cenám. Podle analytiků nejvíce zapůsobí snížení spotřební daně na naftu. A jdeme na východ Čech.
2: Modernizaci železničního uzlu Česká Třebová zkomplikovalo geologické podloží, se kterým projekt nepočítal. Po zahájení prací se jeho část sesunula. Dokončení se kvůli tomu opozdí přibližně o 2 měsíce. Stavbaři nyní musí podloží vystužit a vybudovat opěrnou zeď. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: České tenistky zabojují v pátek o postup do finále poháru Billie Jean Kingové. Semifinále narazí na tvrdém povrchu v Číně na Španělsko, kterému se pokusí oplatit loňskou porážku z domácí kvalifikační skupiny. Vedle wimbledonské vítězky Lindy Noskové by mohla hrát i finalistka londýnského Grand Slamu Karolína Muchová.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Nehoda nákladního a osobního auta v Cínovecké ulici v Praze komplikuje příjezd do města po D8. Před sjezdem na Zdiby je kolona na 15 minut a bouralo se také na D4. Osobní auto narazilo do svodidel na 20. kilometru směrem na Strakonice. Projíždějte opatrně.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Oblačno až zataženo, místy prší, postupně i na Moravě a ve Slezsku může zapršet. Během odpoledne a večer se ale oblačnost protrhá na polojasno a nejvyšší odpolední teploty vystoupají na 13 až 17 stupňů. Tolik zprávy, teď už maximum muziky a Kuba Štěpán.
0: Lucko, děkujeme.
4: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký krytý střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
0: Začneme trošku peprným tématem. Co dělat, když protišek v noci chrápe, takže vedle ní neusne ani vlastní svědomí? Tak za chvíli řeknu jednu novinku, která by mohla zachránit nejenom noc, ale i možná i společnou ložnici. Tak držte vlno, tady je vaše Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2, Alex Warren nebo We Are Domy, okoření další minuty v rámci čtvrtečního Maxima muziky. Teď tu mám ale jedno ožehavé téma, které bude mnohým velmi blízké. Ve vztahu dokážete partnerovi odpustit spoustu věcí, že jo? Že nechává hrnek na stole, neumí zavřít skříňku, nebo že zase zapomněl koupit mléko, jenže pak si večer lehnete, zavřete oči a vedle vás nastartuje traktor. Chrápání umí být docela spolehlivý zabiják klidný noci a technologické firmy už zjevně pochopily, že tady je hodně velký prostor pro záchranu vztahů. Nové generace sluchátek, přitom samozřejmě na spaní má být ještě menší, aby sluchátka netlačily ve chvíli, kdy spíte třeba na boku, a umí pracovat s okolním hlukem, včetně chrápání. Funguje to tak, že sluchátka používají maskovací zvuky, které pomáhají ruch z vedlejšího polštáře potlačit, takže místo nočního šťouchání loktem může konečně nastoupit technologie. A mně se na tom hlavně líbí ten vývoj. Dřív byly dvě možnosti, že jo, otočit partnera na bok, nebo ho ve tři ráno začít opravdu nenávidět. Teď si prostě dáte sluchátka a vztah může pokračovat až do rána. Vývoj člověk prostě zastaví. Evropa 2.
1: Evropa 2 Music Chart. Music
2: Chart. Evropa 2 uvádí
1: nejprestižnější hitparádu v českém éteru. Evropa 2 Music Chart. Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy. Na Evropa 2.cz. Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart na Evropa2.cz.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 tisíc. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 tisíc. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
7: Vydej se na novou sběratelskou misi. Na Shell můžeš právě teď získat unikátní kolekci autíček na dálkové ovládání, inspirovanou světem Marvel. Splň misi a získej je všechny. Pouze na Shell. Nabídka platí pro členy Shell Club Smart v aplikaci Shell. Více na shell.cz.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům bílé malířské barvy Stachema IB400 nyní navíc dostanete třetí kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na DEK.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
10: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
11: Vytvořeno s použitím AI.
12: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
13: Tento týden se éter Evropy 2 spítí ryzím zlatem. Hlídejte si od pondělí do pátku Evropu 2. Může to přijít kdykoliv. A vy si odnesete investiční zlaté mince za 5 000 od ČSOB. A v

0: 2 a ČSOB. Celý tento týden na Evropě 2.
1: Český hokejový nároďák se vrací do O2 Areny. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arenu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
0: Zpátky k muzice.
3: Evropa 2.

0: Hezký den, posloucháte Evropu 2. Kdo někdy pracoval z domova nebo v kanceláři přes různý video aplikace, tak ten zná takovou tu zelenou tečku vedle jména, že jo? Malý symbol, který má říkat jsem online, ale občas skoro působí jako pracovní vysvědčení. V Austrálii teď 3/4 kancelářských zaměstnanců přiznali, že cítí tlak odpovídat na zprávy rychle, aby působili produktivně. A víc než polovina má pocit, že hybridní práce ještě zvýšila očekávání, že má být pořád digitálně dostupný. Takže místo toho, aby se řešilo hlavně to, jestli máte práci hotovou, občas řešíte i to, jestli náhodou nejste moc dlouho v uvozovkách pryč, že jo. Odskočíte si pro kafe, vrátíte se a už kontrolujete, jestli vás systém mezi tím neprohlásil za nezvěstnýho. No, dřív se chodilo píchnout na vrátnici, to se tak pamatuju z vyprávění. Dneska píchnete do myši a technicky za to vlastně pracuje hlavně ta myš, že? Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Cotarelu 125 gramů, dva druhy od dvou kusů za 21,90 za kus. A Activia Kefir 280 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Jo, nová zářijová mateřinouška a přináší mega Minecraft soutěž o Lego a super balíček.
3: Hustý, Piggy. A taky soutěž o cool lesky z přívězky od Lilian.
2: Nebo tohle stolní hra Chupa Chups.
3: Mě baví Richard Krajčo. Je tak vtipný. Nebo Pokáč.
2: Ve sportovinách je Taekwondo ITF. Hi-ya! A můžeme vyhrát poukaz na půl roku cvičení.
3: Mateří douška je plná laskomin.
2: Bláznivých kostiček.
3: Zad.
2: A pátraček.
3: Zářijová mateří douška právě v prodeji.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
4: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direktauto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
5: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
6: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
5: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
7: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
8: Karle, neříkal jsi, že zajedeš do Alupy pro matroš?
9: V klidu, už je to zařízený.
8: Jak zařízený, vždyť si ani nevytáhl paty.
9: Nemusel jsem, objednal jsem všechno na jejich e-shopu.
8: Hliník a online? A co ty dílky?
9: V klidu, všechno nařežou, jak potřebuješ. Pošlou nám to rovnou na stavbu a ještě jsem dostal slevu.
8: Takže e-shop říkáš?
9: Jasně, Hliník z Alupy na www.ehliník.cz.
10: www.ehliník.cz, když potřebuješ matroš.
0: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
11: Představte si, že by takhle zněla vaše oblíbená hudba. Každý den.

0: mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objel úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
1: Držíme ti flek i v Jindřichově Hradci. Evropa 2. 105,5.

0: se nacházíte kdekoliv, posloucháte Evropu 2. Dívám se do hudební historie. 24. září přineslo v minulosti hned dva velké hity. Přesně před 12 lety, v roce 2014, vyšel single od Eda Sheerana Thinking Out Loud, jedna z jeho největších balád, která se později dostala až na první místo britské hitparády. Baby, you přesně před 5 lety, tedy v roce 2021, poslali Coldplay společně s BTS do světa skladbu My Universe. Takže 24. září má evidentně na velké rádiové hity opravdu velký talent.
1: Evropa 2, Evropa 2, maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. Action! Novinky v kinech. We still do this.
2: We've been through worse. Brad Pitt se pod vedením režiséra Davida Ayera vrací do drsného terénu. Jejich novinka V srdci divočiny znovu sází na fyzicky vypjatý příběh, tentokrát ale v mnohem komornějším pojetí ve srovnání s 12 let starým válečným dramatem Železná srdce.
3: It's okay, come on. Just a bad dream. We're not there anymore.
2: V roli penzionovaného vojenského experta Jamese Belmonta se Brad Pitt vydává se svým psem Odinem na výlet do aljašské divočiny. Společná výprava se ale zkomplikuje vinou Jamesovi náhlé zdravotní indispozice při pilotování malého letadla.
3: One last mission. We're not gonna die out here.
2: Po havárii se tak pro oba stane mrazivá pustina jejich jedinou realitou, v níž kromě mrazu, vyčerpání a zranění musí čelit i takovým hrozbám, jako je smečka vlků. Každý den je pro Jamese a Odina zkouškou vůle, kde nestačí jen fyzická síla, ale i schopnost udržet naději.
3: Good job, buddy.
2: Mimochodem, představitel služebního psa Odina pochází z Nového Zélandu, kde se film primárně natáčel. Na natáčení spolupracoval i slavný cvičitel zvířat Andrew Simpson, který trénoval zvířata pro snímky Revenant z mrtvých vstání nebo John Wick.
4: You are the first person I've ever seen this far out.
2: Survival thriller V srdci divočiny je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Kdy naposledy ses bál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
5: Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2, je 14 hodin, Lucka Hněvkovská nachystala čerstvé zprávy a bere si slovo.
1: A přeju hezké odpoledne. Hoteliéři mají za sebou silnou letní sezónu. Od začátku roku do konce srpna dosáhla průměrná obsazenost hotelů na 77%. Obecně platí stále, že největší zájem je o 4- až 5-hvězdičkové hotely v historickém centru Prahy. Do Česka míří nejvíc turistů ze Španělska a Itálie. Prošlá vejce použili k přípravě uhlířských špaget na základní škole v Újezdu nad Lesy. Uvedla to hygienická stanice hlavního města Prahy. Je potvrzeno 18 případů salmonelózy. 41 lidí je v nemocnici. Onemocnilo 250 dětí a dospělých. Všichni podle hygieniků konzumovali jídlo s prošlými vejci. Vejce použitá do jídla měla datum minimální trvanlivosti do 15. září. V kuchyni je personál zpracoval až 21. září. A podíváme se do Ústeckého kraje.
2: Vleklá oprava Špindlerova mostu v Roudnici nad Labem konečně finišuje. Z původně plánovaných 39 týdnů se prodloužila na více než 90. Narostly také náklady. Místo vysoutěžených 100 milionů téměř atakují hranici 300 milionů korun. Práce, které začaly 1. března 2025 a most uzavřeli pro řidiče, se ale už blíží k závěru. Hotovo má být do konce listopadu. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
1: Hokejisté Třince budou ve čtvrtém kole extraligy hájit dosavadní neporazitelnost proti Vítkovicím, které naopak jako jediný účastník soutěže čekají na premiérový bodový zisk. V pátek je na programu 6 zápasů. Napravit úterní nezdary se budou snažit mistrovské Pardubice a Sparta. Bez porážky je i Kladno, které hostí Plzeň.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Bouralo se na Pražském okruhu na 16. kilometru směrem k letišti, popojíždět budete 5 minut. Na D1 z Prahy do Brna je kolona kamionu, začíná už na 170. kilometru, osobním autem se zdržíte 15 minut.
3: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku?
1: Studený vzduch přinesl do Česka i první sníh. Na Sněžce se objevil slabý poprašek. Odpoledne čekejte dál oblačno až zataženo a dešťové přehánky. Později odpoledne a večer se oblačnost protrhá na polojasno. Nejvyšší teploty stoupají na 13 až 17 stupňů. Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše. Pokračuje maximum muziky a slovo má opět Kuba Štěpán.
4: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech. Sko.

byste řekli třeba na nové boty, dres nebo něco na trénink? Mám to pro vás voucher v hodnotě 5000. Podrobnosti k soutěži řeknu na E2 za chvíli. Tak držte vlnu, Evropa 2. Evropa 2.

Čtvrteční odpoledne užíváte Severpou 2 a děláte velmi dobře, protože celý týden soutěžíme mimo jiné o dárkové poukazy pro všechny sportovní nadšence na nákup sportovního vybavení nebo oblečení v Intersportu v celkové hodnotě 5000 korun. Soutěž vám přináší televizní stanice s prvotřídním sportovním obsahem Sport 1 a Sport 2 a voucher získá ten, kdo se mi dovolá jako třetí v pořadí na číslo 257 400 888, jakmile zazní Purple Disco Machine a Kungs. Mám to připravenou jednoduchou soutěžní otázku. Samozřejmě, kdo mi správně odpoví, poukázka do Intersportu je jeho. Tak držte vlnu a střežte uši.

0: Kultovka. Kultovka Evropy 2.
1: Dnešní kultovka Evropy 2 nás vrátí do roku 1991. Paula Abdul tehdy vydala píseň Rush Rush. Byla to velká změna oproti jejím předchozím tanečním hitům. Rush Rush je pomalá romantická balada o silné zamilovanosti, touze a pocitu, že už nechcete na nic čekat. A posluchači na tento klidnější tón a styl slyšeli. V Americe se skladba dostala na první místo a vydržela tam 5 týdnů. Například ve Velké Británii pak vystoupala na 6. příčku. Právě ten kontrast je na ní asi nejzajímavější. Název Rush Rush zní, jako by se mělo všechno hnát hrozně rychle dopředu. A přitom je to jedna z nejpomalejších a nejromantičtějších věcí, které Paula Abdul kdy natočila. Evropa 2.

0: Ahoj, Czech Republic, this is Samo Haber on Europa 2. Stay tuned.
1: Hello, I'm Josh.
2: I'm Tyler.
1: We're 21 Pilots and you're listening and watching the best Czech radio Europe 2.
0: Europa 2.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky – ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
5: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
6: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte? My zařídíme.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
0: Tento týden se éter Evropy 2 vzpytí ryzím zlatem. Hlídejte si od pondělí do pátku Evropu 2. Může to přijít kdykoliv. A vy si odnesete investiční zlaté mince za 5000 od ČSOB. A v pátek v ranní show přijde velké zlaté finále o zlatou minci českého lva od ČSOB za 11 000. Chyťte si zlato od Evropy 2 a ČSOB. Celý tento týden na Evropě 2. Na Evropě 2 vyhrávají věrní, ale i zrádci. Je nám jedno, do kterého tábora patříš. Prostě si hlídej Evropu 2 a zahraj si s třetí řadou zrádců o fantastické ceny. Deskovka Zrádci, voucher na Prima Plus na půl roku zdarma a hlavně vstupenky na finále zrádců v O2 aréně. Hlídej si celý týden naše věrné v éteru Evropy 2 a užij si třetí řadu zrádců zadarmo i naživo.
8: Nová zářijová mateřinouška a přináší mega Minecraft soutěž o Lego a super balíček.
9: Hustý, Piggy. A taky soutěž o cool lesky z přívězky od Lillian.
8: Nebo tohle stolní hra Chupa Chups.
9: Mě baví Richard Krajčo. Je tak vtipný. Nebo Pokáč.
8: Ve sportovinách je Taekwondo ITF. Hi-ya! A můžeme vyhrát poukaz na půl roku cvičení.
9: Mateří douška je plná laskomin.
8: Bláznivých kostiček.
9: Zad.
8: A pátraček.
9: Zářijová mateří douška právě v prodeji.
0: Zpátky k muzice.
10: Evropa 2.

0: Už jich máte Evropu 2. Představte si první rande. Sedíte proti sobě, povídáte si, všechno je vlastně v pohodě, ale nikde žádní motýlci v břiše, žádná velká chemie, žádný filmový moment, kdy se zastaví čas a v hlavě už pomalu naskakuje, tak nic, asi se pojede dál. Jenže právě tady bych s rychlým verdiktem trochu zbrzdil, protože, jak pročítám novou publikaci, skoro polovina amerických nezadaných totiž přiznala, že se už někdy zamilovala do někoho, kdo je na začátku fyzicky vlastně vůbec nepřitahoval. Přitažlivost přišla až později. Rozhodl rozhovor, humor, společné zájmy, podobné hodnoty nebo prostě to, že se ti dva postupně začaly být bližší. A svým způsobem to dává smysl. Na prvním rande může být někdo nervózní, unavený, nesvůj nebo prostě potřebuje víc času, než ukáže, proč stojí za to ho vidět znovu. Ale ne každý se dá samozřejmě správně přečíst během jednoho kafe, že jo? Takže když první schůzka není úplný ohňostroj, druhá šance nemusí být ztráta času. Jiskra občas nepřeskočí hned, někdy si prostě jenom dává na čas. Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy

0: Maximum nový muziky. Na Evropě 2 vyhrávají věrní, ale i zrádci. Je nám jedno, do kterého tábora patříš. Prostě si hlídej Evropu 2 a zahraj si s třetí řadou zrádců o fantastický ceny. Deskovka Zrádci, voucher na Prima Plus na půl roku zdarma a hlavně vstupenky na finále zrádců v O2 aréně. Hlídej si celý týden naše věrné v éteru Evropy 2 a užij si třetí řadu zrádců zadarmo i naživo.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
3: Mamut královal době ledové. Teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtky.

0: prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz. Večer na maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek 6 až 8 večer na Evropě 2.
1: Obchodní centrum Šestka chystá podzim plný novinek. Tento týden otevíráme novou prodejnu známého řetězce Woolworth a o týden později také oblíbenou parfumérii Fun. Dále pro vás připravujeme multibrandový fashion outlet nebo obchod plný bytových doplňků a dekorací. Na Šestce zkrátka přibývají další důvody, proč se u nás zastavit. Více na oc6.cz. Šestka, blíž, než si myslíte.
0: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
2: A můžu ještě něco říct?
3: No povídej.
2: To nejlepší rádio na světě.
3: A dáme.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
4: Děkuju moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
5: Okna jsou oknoterm. Jo, oknoterm. www.oknotherm.cz. Parádam, pam pam.
0: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš. A taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2.
6: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Posloucháte Evropu 2. Celý týden soutěžíme o dárkové poukazy do Intersportu v hodnotě 5000 korun. Soutěž vám přináší TV stanice Sport 1 a Sport 2, které nabízejí prvotřídní sportovní obsah. Diváci mají možnost vidět v akci ty největší mezinárodní fotbalové hvězdy, evropskou hokejovou špičku, věhlasné tenistky, nejlepší hráči házené, turnaje v šipkách a mnoho dalších sportovních událostí. Tak nezapomeňte ladit Sport 1 a Sport 2 u svých operátorů. A právě dnes si někdo odnese, aspoň teda doufám, poukázku na nákup sportovního oblečení či vybavení v hodnotě 5000 korun v obchodech Intersport. Výherní signál zazněl, telefony, jak se dívám, zvoní o 106. Kdo je na druhé straně? Tady Jakub, Evropa 2.
1: Ahoj, tady Marcela.
0: Ahoj Marcelo, jaké je pracovní nasazení během čtvrtka?
1: Vysoké. Ale stihla jsem, nebo zkusila jsem i zavolat k vám do Evropy.
0: Slyším podle hlasu, že ten čtvrtek je jako hodně náročný.
1: Je, no.
0: Marcelo, já doufám, že ti ho vyšperkuju, že mi správně zodpovíš soutěžní otázku. Jsi psychicky připravená?
1: Ano.
0: No nebudeš to mít zadarmo, to prostě nejde, jo?
1: Dobře.
0: Marcelo, co znamená v tenise matchball? Za A, míček, který si vítěz odnese domů. Za B, moment, po kterém se mění strany kurtu. Nebo za C, bod, kterým může hráč nebo hráčka ukončit celý zápas.
1: Tak, asi za C.
0: Jsi si jistá?
1: Ne.
0: Mám označit Cčko?
1: Ano.
0: A to je správná odpověď, gratuluju.
1: Jupí, děkuju.
0: Přiznám se ti, já jsem se tady u toho taky zamyslel.
1: Taky. A to víš asi o sportu daleko víc, jak já.
0: Hele, vím, přiznám se, že vím, ale to je přesně o tom, že jsou věci, které máš pocit, že víš jako automaticky, ale pak, když přijde ta soutěžní otázka, jo, nejseš na gauči, nemáš ten komfort, to pohodlí, tak najednou výmaz.
1: Ano, ano, znám to.
0: Vydrž mi na drátě, poukaz do Intersportu v hodnotě 5000 korun je tvůj, já ti gratuluju a za chvíli se slyšíme. Ahoj.
1: Moc děkuju, ahoj.
0: Soutěž se stanicemi Sport 1 a Sport 2 bude na Evropě 2 i zítra, tak se výhru ulovte a nastrojte si kompletní info, který najdete na www.evropa2.cz.
2: Evropa 2, Evropa 2, maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
4: Jasně, a já budu britská královna.
3: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
4: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů.
3: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
4: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
3: No počkej, více o nabídce na byd.com.
2: Evropa 2,

0: Jsme se tady trošku zakecali. Posloucháte Evropu 2, 15.01 je aktuální čas. A co je kde nového, nám řekne právě teď Lucka Hněvkovská.
1: Řeknu, hezké odpoledne. Platy vrcholných politiků možná nebudou několik dalších let růst.
0: A to mě mrzí.
1: Koaliční návrh na jejich zmrazení podpořila v dnešním úvodním kole sněmovna. Opoziční kluby zablokovaly možnost schválení novely zrychleně už v prvním čtení. Projedná ji rozpočtový a ústavně právní výbor.
0: Už teď je mi jich líto.
1: Jdeme dál. Plzeň začala testovat systém, který má hasičům při cestě k zásahu usnadnit a urychlit průjezd křižovatkami. Pilotní projekt na 10 křižovatkách využívá informace o poloze a směru jedoucího hasičského vozu. Systém v předstihu upraví semafory a současně může předem upozornit řidiče přes informační systémy jejich vozu na blížící se zásahové vozidlo. Plzeň je prvním městem v Česku, které technologii v tomto rozsahu testuje. A jdeme se podívat dál do regionu.
2: Kroměříští radní opakovali výběrové řízení a napodruhé našli projektanta pro připravovanou přestavbu vnitřních prostor a technologického zázemí krytého plaveckého bazénu v obvodové ulici. Odhadované náklady na rekonstrukci jsou 200 milionů korun. Opravu vnější části budovy krytého bazénu město dokončilo loni. Druhá etapa se zaměří na interiér budovy. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Gólman Marek Kalina kvůli úplatkářství a ovlivňování zápasů dostal od etické komise fotbalové asociace rekordní trest. A to zákaz činnosti na 20 let a pokutu 500 000 korun.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D1 se zdržíte na trase z Prahy do Brna, kolona je na 20 minut u mostu Šmejkalka a na D1 se pak zdržíte ještě 15 minut před Brnem a bouralo se na Pražském okruhu na 16. kilometru směrem k letišti, popojíždět budete 10 minut.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Studený vzduch přinesl do Česka první sníh. Na Sněžce se objevil slabý poprašek. Odpoledne čekejte dál oblačno až zataženo a dešťové přehánky. Později odpoledne a večer se oblačnost protrhá na polojasno. Teploty stoupají na 13 až 17 stupňů. Ze zpráv je to vše. Teď už opět maximum muziky a Kuba Štěpán.
4: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký krytý střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
0: Co nás čeká z hudebního jména v dalších minutách? Dáme si Atmo Music a Sebastiana, chybět nebudou Linkin Park, nebo i Bruno Mars je připraven, tak držte vlnu a hezký odpoledne přejeme. My jsme Evropa 2.

0: Společnost vám dělá vaše Evropa 2. Myslím si, že si doma dvakrát rozmyslíte, jestli opravdu potřebujete večeři za tisícovku. Večer samozřejmě už se vám nikam nechce, na spontánní nápad většinou odpovíte, že ráno vstáváte. No, samozřejmě na dovolené je všechno najednou trochu jinak, že jo. Peníze mizí rychleji, večer se protáhne o pár hodin a věci, které byste doma bez váhání odmítli, najednou změní jako skvělý plán. Ostatně 6 z 10 cestovatelů přiznává, že se mimo domov chovají vědomě jinak než během běžného života. Myslím si, že ten důvod je celkem pochopitelný, dovolená je omezená, nechcete o nic přijít a věta, když už jsme tady, že jo, dokáže omluvit skoro všechno, dražší restauraci, další drink, výlet v 7 ráno, dokonce i nákup něčeho, co po návratu domů vůbec netušíte kam dát. A pak dovolená skončí, vybalíte kufr, otevřete bankovní aplikaci a pomalu se seznamujete s verzí sebe sama, která celý týden evidentně hospodařila bez vašeho souhlasu. A nebo to máte jinak? Evropa 2.
1: Každou sobotní noc na Evropě 2 Dance Extravaganza. Propaž se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českýho éteru. Dance Extravaganza. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropy 2. Maximum taneční muziky.
2: Mlačková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Hustý. Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. Jeden kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
6: Vliv baron došlo k únosu právníka a dalších třech Čechů, kteří cestovali s ním.
7: Najděte.
1: Fun Play originál série se vrací.
8: Kolik máme času? Maximálně hodinu.
1: Nová mise.
9: Jsme tady o toho, aby jsme vás dostali domů.
1: Nová výzva.
10: Ono se vždycky něco stane.
1: Extraktoři. Nová série už teď pouze na Fun Play.
11: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
12: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
13: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
14: Vydej se na novou sběratelskou misi. Na Shell můžeš právě teď získat unikátní kolekci autíček na dálkové ovládání inspirovanou světem Marvel. Splň misi a získej je všechny. Pouze na Shell. Nabídka platí pro členy Shell Club Smart v aplikaci Shell. Více na shell.cz.
15: Stavebniny DEK přináší mega akci 10 plus 1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na DEK.cz.
16: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
7: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
17: Tento týden se Éter Evropy 2 spytí ryzím zlatem. Hlídejte si od pondělí do pátku Evropu 2. Může to přijít kdykoliv. A vy si odnesete investiční zlaté mince za 5000 od ČSOB. A v pátek v ranní show přijde velké zlaté finále o zlatou minci českého lva od ČSOB za 11 000. Chyťte si zlato od Evropy 2 a ČSOB. Celý tento týden na Evropě 2. Zpátky k muzice.
18: Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2. Podzim se letos rozhodl nastoupit opravdu bez nějakého rozkoukávání, sotva podzim začal. Tak na Sněžce už dneska popolední poletoval první sníh této sezóny. Teplota tam při přehánce spadla k nule a na chvíli se dokonce vytvořil slabý bílý poprašek. Žádná zemní kalamita, prosím vás, jo. Ale první připomínka, že nahoře už to začíná vypadat úplně jinak než dole. A teďka přijde samozřejmě ta nejlepší část, zatímco dneska na nejvyšší české hoře sněžilo, během dalších dnů se má počasí otočit, přibude slunce a začátkem příštího týdne se teploty mohou dostat až někam k 25 stupňům. Takže české počasí se během pár dní zvládne projet skoro celý katalog ročních období. Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Madeta jeho české máslo za 34,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 do 29. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
3: Český hokejový nároďák se vrací do O2 Areny. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arenu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
4: Představte si, že by takhle zněla vaše oblíbená hudba. Každý den.
5: Vadilo by vám to? Tak proč se spokojit s pohledem na svět v nízkém rozlišení? Dejte brýlím a čočkám s Bohem. Zbavte se dioptrií díky laserové operaci na oční klinice Gemini. Užívejte život ve vysokém rozlišení. Objednejte se na gemini.cz.
6: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště pletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
7: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc! S Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
8: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direktauto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
9: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
10: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
9: Jedu ale jen na čerpačku.
10: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
11: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
12: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
13: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.
14: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objel úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: když se nacházíte kdekoliv, posloucháte Evropu 2. Nedávno jsem se dozvěděl, že krize středního věku už nezasahuje jen čtyřicátníky. Dnes ji čím dál častěji zažívají i lidé kolem 20 let. Mladí cítí tlak ze školy, práce, vztahu a samozřejmě i díky sociálním sítím. Často mají pocit, že by už měli mít život takzvaně vyřešený, ale místo toho tápou. Tento jev se někdy označuje jako kvartální krize, tedy krize čtvrtiny života. Projevuje se úzkostí, stresem a zpochybňováním vlastních rozhodnutí. Průzkumy, jak se dívám, ukazují, že až 38% mladých ve věku 20 až 30 let cítí známky podobné krizi středního věku. No na vině je bezpochyb kombinace vysokých očekávání, nejisté budoucnosti a neustálého srovnávání s ostatními. Dobrá zpráva je, že s věkem spokojenost často roste. Tohle náročný období tedy většina lidí překoná. No, dal bych tomu přirovnání, že krize v mládí, kterou většina zažije, někdo ji třeba ani nezaznamená, je jako rozlitá káva. Bolí to, je to nepříjemný, ale aspoň víte, že žijete. A není vůbec na škodu, když přijdou trable, si tohle prostě uvědomit. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. Jeden kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
4: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
5: Každý výjimečný okamžik začíná na správném místě. Tam, kde se setkávají lidé, nápady a emoce, kde výhled inspiruje a každý prostor se přizpůsobí vašemu příběhu. Ať plánujete kongres, konferenci, gala večer nebo společenskou událost, dopřejte svému okamžiku místo, které si zaslouží. Více na kcp.cz.
6: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.
7: I okolo poledne se v éteru Evropy 2 dějou velký věci. A jak říká Pája,
8: nebudeš štít jinak.
7: Předobědová i poobědová pohoda.
8: Jak jsi to říkal?
7: Že předobědová i poobědová pohoda.
8: A je to pohoda. Pohoda.
7: Tyjo, to jsem teď říkal.
8: A je to tak.
7: Pavel Cejnar. Od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
8: Na maximum.
9: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
1: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
10: Když podzim zpomalí, dovolte si to i vy. Vyrazte na Dolní Moravu za klidem přírody, horskými zážitky a pořádnou dávkou relaxace v Mellory Aqua & Spa. Objevte s dětmi nové hravé kuličko dráhy, lesní naučné stezky i hřejivý vodní svět s wellness. Podzim na Dolní Moravě, to jsou hory plné odpočinku, zábavy i skvělých výhod k pobytu. Horský rezort Dolní Morava. www.dolnimorava.cz.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu.
11: Jaký je arabský výraz pro zlost zbodnutí hmyzem?
1: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
11: Muhammad Komar nastat.
1: Brzda Evropě 2 a neb jakoby show.
12: Tak to je všechno. Ale dobrý to bylo.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.

0: September na Evropě 2. Pro teď přerušuje čtvrteční várku Maxima Muzeky. Budeme v ní pokračovat za chvíli, teď je 16.01. Jdeme na zprávy. Pokračuje Lucka Hněvkovská.
1: Dobré odpoledne, že nám v Rovensku odeberou vzorek DNA. Kriminalisté stále neznají totožnost matky novorozence. Jeho tělo našli v odpadu v polovině září. Proběhne tady proto odběr biologického materiálu kvůli analýze DNA u žen v určitém věkovém rozmezí. Policie nadále vyhodnocuje kamerové záznamy. Pohonné hmoty budou zřejmě v příštích dnech dál mírně zdražovat. Průměrná cena nafty může v příštím týdnu překonat hranici 50 korun za litr a benzín bude atakovat 46 korun za litr. Za týden začnou platit vládní opatření proti vysokým cenám. Podle analytiků nejvíce zapůsobí snížení spotřební daně na naftu. Další zprávu přidává Zuzka.
2: Turistické informační centrum na nádraží Ostrava-Svinov, které před dvěma lety silně poničila povodeň, je po rekonstrukci a opět slouží veřejnosti. Náklady na rekonstrukci prostor, které v září 2024 zaplavila voda do výšky 75 cm, dosáhly téměř 4 milionů korun. Nový je interiér, mobiliář, technické vybavení, informační technologie i audiovizuální technika. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: České tenistky zabojují v pátek o postup do finále poháru Billie Jean Kingové. V semifinále narazí na tvrdém povrchu v Číně na Španělsko, kterému se pokusí oplatit loňskou porážkou z domácí kvalifikační skupiny. Vedle wimbledonské vítězky Lindy Noskové by mohla hrát i finalistka londýnského Grand Slamu Karolína Muchová.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Komplikace hlásí zde jedničky na trase z Prahy do Brna, a to na několika místech. Kolona na 20 minut je u mostu Šmejkalka. Další kolona je pak u Humpolce. Tady hlásí dvě nehody. Na 90. kilometru narazilo osobní auto do svodidel. O 500 metrů dále sjelo auto do příkopu. V místě se zdržíte 20 minut. A kolona také na příjezdu do Brna od Prahy. Na 177. kilometru hlásí v levém pruhu nehodu. Tady je to na 40 minut.
4: Představte, že pro vás máme...
3: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví? Tak dej follow e2.cz a bav se. Evropa 2, jak je venku?
1: Máme proměnlivo, oblačno až zataženo s deštěm nebo polojasno. Teploty stoupají na 13 až 17 stupňů. Později odpoledne a večer bude polojasno. Tolik zprávy, teď už maximum muziky a Kuba Štěpán.
0: Dáš hlavu na špalek za počasí? Děkuju, to mi stačí, děkuju.
5: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký krytý střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech.

Zazněl Alex Warren se singlem, jehož název podle něj dobře vystihuje i poslední rok jeho života, který mu připadal jako jeden velký horečnatý sen. Tak pojďme do něj, Evropa 2. Evropa 2.

0: Hezký den, tady je vaše Evropa 2. Romantika při západu slunce, jezero, dva zamilovaní a mobil připravený natočit krásnou vzpomínku. Co by se mohlo pokazit? No, třeba tak, že do toho zasáhne liška. Mladý pár se u čínského jezera Aili chtěl natočit společné video. Telefon položili na zem, zapnuli nahrávání a muž ještě žertem prohodil něco ve smyslu, tak hlavně, ať nám s ním neuteče liška, protože v okolí lišek potkáte celkem dost, a to běžně. No a protože některé věty je lepší vůbec nevyslovovat, během chvíle se jedna liška opravdu objevila, popadla telefon do tlamy a vyrazila pryč. Místo romantické scénky tak následoval sprint za liškou. Ta telefon po chvíli pustila, pár ho získal zpátky a kromě několika stop, samozřejmě po zubech, zůstal mobil úplně funkční a hlavně dál natáčel, takže celá honička zůstala zachycená. No, z plánovaného romantického videa tedy nic nebylo, ale upřímně, západ slunce má v mobilu každý druhej. Záběr, jak vám liška krade mobil, už je podstatně exkluzivnější. Evropa 2.
1: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
2: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
1: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
3: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
1: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
2: To je moje show.
1: Dej taky follow E2.cz.
4: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků. Začínáme.
1: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
2: Vždycky to byla moje show.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
6: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: U sportu není něco mezi. Buď gol, nebo není. Buď matchball, nebo balíte raketu. Buď 180,
8: 180,
7: nebo příště. A buď fandíte, nebo už dávno spíte. Evropská liga, série A, tenis, světové šipky, hokejová liga mistrů a spousta dalších. Sport bez kompromisů na televizních stanicích Sport 1 a Sport 2. Když soutěž, tak pořádná. Poslouchejte Evropu 2 a hrajte o poukázky do Intersportu za 5000 korun.
9: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
10: Jasně, a já budu britská královna.
9: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
10: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů.
9: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
10: Aha, no tak tenhle Delfín mě bude vozit do práce.
9: No počkej,
11: více o nabídce na byd.com.
12: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou Vervu Diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
13: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
14: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
15: V Libanon došlo k únosu právníka a dalších třech Čechů, kteří cestovali s ním.
16: Najděte.
17: Fun Play originál série se vrací.
18: Kolik máme času? Maximálně hodinu.
17: Nová mise.
19: Jsme tady o toho, aby jsme vás dostali domů.
17: Nová výzva.
9: U nás se vždycky něco stane.
17: Extraktoři. Nová série už teď pouze na Fun Play.
8: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
7: Tento týden se Éter Evropy 2 spytí ryzím zlatem. Hlídejte si od pondělí do pátku Evropu 2. Může to přijít kdykoliv. A vy si odnesete investiční zlaté mince za 5000 od ČSOB. A v pátek v ranní show přijde velké zlaté finále o zlatou minci českého lva od ČSOB za 11 000. Chyťte si zlato od Evropy 2 a ČSOB. Celý tento týden na Evropě 2. Zpátky k muzice.

0: váma je čtvrteční Evropa 2. Jestli budete v sobotu večer někde venku, tak se tentokrát vyplatí na chvíli zvednout oči k obloze, protože nás čeká takzvaný sklizňový úplněk. Je to úplněk nejbližší podzimní rovnodennosti a své jméno dostal ještě z dob, kdy jeho světlo pomáhalo zemědělcům pokračovat ve sklizni i po západu slunce. U nás bude měsíc v úplňku přesně v 18 hodin 49 minut a nejhezčí pohled přijde právě večer, když se objeví nízko nad obzorem. A letos dostane ještě společnost, velmi blízko něj bude na obloze vidět Saturn, takže pokud počasí dovolí, v sobotu večer máte program zdarma. Měsíc, Saturn a tentokrát po vás nikdo nechce ani vstupenku, ani žádnou rezervaci. No tak teď ještě přesvědčit to počasí, že do toho fakt nemá kecat. Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
3: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 000 bez DPH. Více na toyota.cz.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
4: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
3: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
1: Obchodní centrum Šestka chystá podzim plný novinek. Tento týden otevíráme novou prodejnu známého řetězce Woolworth a o týden později také oblíbenou parfumérii Fun. Dále pro vás připravujeme multibrandový fashion outlet nebo obchod plný bytových doplňků a dekorací. Na Šestce zkrátka přibývají další důvody, proč se u nás zastavit. Více na oc6.cz. Šestka, blíž, než si myslíte.
5: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknotherm.cz. Parádam, pam pam.
6: Představte si, že by takhle zněla vaše oblíbená hudba. Každý den.
7: Vadilo by vám to? Tak proč se spokojit s pohledem na svět v nízkém rozlišení? Dejte brýlím a čočkám s Bohem. Zbavte se dioptrií díky laserové operaci na oční klinice Gemini. Užívejte život ve vysokém rozlišení. Objednejte se na gemini.cz.
8: Zažijte dny venkova na Lipně. Už 26. a 27. září zažijte v rodinném areálu Lipno víkend plný traktorů, zemědělských strojů, zvířátek a zábavy pro celou rodinu. Děti čekají šlapací traktůrky, prolézačky, spousta dobrot a rodeovík. A v sobotu zahraje Michal Horák. Více na lipno.info.
9: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objel úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Když se nacházíte kdekoliv, posloucháte čtvrteční Evropu 2. Když se potřebujete uklidnit, tak rada bývá jednoduchá, pomalu se nadechnout a ještě pomalej vydechnout, jenže ono to možná nedělá jenom pořádek v hlavě. V malém laboratorním pokusu totiž lidé při pomalém dýchání s delším výdechem víc zaměřovali pozornost na možnou odměnu a častěji volili odvážnější variantu. Neznamená to samozřejmě, že si párkrát vydechnete a najednou z vás bude hazardér. Spíš to ukazuje, jak úzce je propojené tělo s tím, jak přemýšlíme a jak rozhodujeme. I něco tak obyčejného jako rytmus dechu může lehce změnit, čeho se v danou chvíli všímáme. Máme víc. Když se potřebujete uklidnit, tak samozřejmě odborníci raději jako klidně 2-3 dlouhý nádechy. Někdo říká třeba jako počítat, jak se říká, jako od 10 jako k 5, že jo, nebo od 5 nule. Ale je zvláštní, jakým způsobem tohle dokáže zamíchat s naším úsudkem. Samozřejmě neznamená to tak, že když budete teďka jako pravidelně dýchat, tak že všechno půjde jako po másle, ale třeba před náročným rozhovorem nebo prezentací klidně dýchejte zhluboka, ale před podpisem smlouvy na nové hodně drahé auto bych s těmi prodlouženými výdechy zase tolik neexperimentoval, ale to už je samozřejmě na vás, že jo? Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Okay, welcome to the ancient plank walk.
3: Do kin jde pokračování thrilleru 610 metrů nad zemí. Jeho příběh se odehrává na nejnebezpečnějším treku světa a nese název Na hraně smrti 2 Dead Point.
4: You have to do something that makes you feel alive.
3: O režii se postarali bratři Michael a Peter Spirigovi, kteří mají na kontě Upířinu svítání nebo krimi thriller Jigsaw. Scénář zpracovali Scott Mann a Jonathan Frank. Tihle dva už stojí za scénářem k prvnímu dílu a Scott Mann už má dokonce rozepsanou trojku.
5: You're asking for someone to take you on the most dangerous trail in Thailand.
3: Příběh snímku Na hraně smrti 2 Dead Point sleduje Jax, která se po tragické ztrátě své sestry Shiloh vydá s její bývalou kamarádkou na plank walk trasu nahoře Mount Kwan v Thajsku. Chtějí tak uctít její památku. Dívčí jízda vysoko nad zemí se ale rychle promění v noční můru. Po děsivém sesuvu kamení se Jax a Luz ocitnou uvězněny na křehkém a nestabilním dřevěném chodníku ve výšce 1524 metrů. V extrémních podmínkách tak musí čelit nejen hrozbě pádu, ale i vlastním démonům strachu a pocitu viny. Na hraně smrti 2 Dead Point je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 80. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz 88.2 a 105.5 FM. Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Posloucháte Evropu 2, 17. hodina klepe na dveře, aktuální zprávy jsou před námi a s nimi je to Lucka Hněvkovská.
1: A na dveře klepe také babí léto, které nás čeká. Nadcházející prodloužený víkend bude převážně slunečný. Postupně se bude oteplovat. V pondělí, kde je státní svátek, mohou teploty odpoledne vystoupat až na 25 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Podobné počasí bude pokračovat i na začátku příštího týdne. Prošlá vejce použili v přípravě uhlířských špaget na základní škole v Újezdu nad Lesy. Uvedla to hygienická stanice hlavního města Prahy. Je potvrzeno 18 případů salmonelózy. 41 lidí je v nemocnici. Onemocnilo 250 dětí a dospělých. Všichni podle hygieniků konzumovali jídlo s prošlými vejci. Vejce použitá do jídla měla datum minimální trvanlivosti do 15. září. V kuchyni je personál zpracoval až 21. září. A podíváme se na západ Čech.
2: Plzeňský kraj vybral nového dopravce. Firmu Arriva Vlaky, která bude 15 let zajišťovat veřejnou drážní dopravu na 4 tratích 12 bateriovými elektrickými soupravami. Arriva nabídla ze 4 soutěžitelů nejnižší cenu 169 korun za kilometr, která byla jediným kritériem výběrového řízení. Na tratích dosud jezdí České dráhy s dieslovými vlaky. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Hokejisté Třince budou ve čtvrtém kole extraligy hájit dosavadní neporazitelnost proti Vítkovicím, které naopak jako jediný účastník soutěže čekají na premiérový bodový zisk. V pátek je na programu 6 zápasů. Napravit úterní nezdary se budou snažit mistrovské Pardubice a Sparta. Bez porážky je i Kladno, které hostí Plzeň.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: D4 je po nehodě osobního auta uzavřená na 21. kilometru ve směru z Dobříše na Prahu. Poslední volný sjezd je exit 27. A zdržíte se na D5 na příjezdu do Prahy, zpomaluje se na 5. kilometru a zdržení je na 15:45.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Zítra bude oblačno až zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech, zpočátku i polojasno nebo skoro jasno. Na severu a severovýchodě, hlavně na horách, může slabě pršet. A zítřejší teploty podobné těm dnešním, 13 až 18 stupňů. Ze zpráv je to vše, teď už opět maximum muziky a slovo má Kuba Štěpán.
0: Jsme tady spolu řešili počasí, je to asi tak půl hodiny, kdy si kouká z okna. Hele, už svítí jenom slunce, už je to dobrý. Říkám, hele, jak to vypadá na druhé straně? Tam nevidím. Tak když se teďka podíváš, tak očekávám, že zase v Praze přijde dobrá nálož krup a bylo sněžení bylo na Sněžce.
1: Sněžilo vypadá... dneska na Sněžce, já mám letní šaty, já manifestuju léto ještě.
0: Aby ti vítr zvedal spínku.
4: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech. S kohou

Společnost nám bude dělat Lenny, Don Toliver, Jacket, tak Justin Bieber nebo i Michael Schulte míří do další várky Maxima Muziky. Tak ať už jste kdekoliv, držte vlnu. My jsme Evropa 2.

0: uších vám vibruje Evropa 2. Dřív se loajalita v práci často měřila tím, kolik jste ochotní obětovat, zůstat déle, vzít telefon večer, odpovědět na mail o víkendu, ideálně ještě s pocitem, že jste týmový hráč. Jenže tohle se dost mění. Průzkum mezi 11 tisíci zaměstnanci ve 14 zemích ukazuje, že lidé svou firmu klidně mohou mít rádi, chtějí odvádět dobrou práci a zůstat tam dlouho, jen už čím dál častěji nechtějí, aby jim práce snědla všechno ostatní. Objevuje se tak něco, čemu výzkumníci říkají měřená angažovanost. Překladu do češtiny, svoji práci udělám poctivě, ale večer už chci zase patřit sobě. A zajímavé je, že loajalita úplně nemizí. Lidé jsou ochotní zůstávat hlavně tam, kde je práce pořád baví, mají možnost se posouvat a necítí, že za výplatu prodali i svůj volný čas. Takže ideální zaměstnanec dneska už zřejmě není ten, kdo odchází z kanceláře poslední. Spíš ten, kdo svou práci udělá dobře a pak opravdu odejde. Evropa 2.
1: Evropa 2 teď buší na displeji tvýho smartphonu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
2: Halo, už máte svou Kaufland kartu extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland kartu extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: KFC ti zase nabízí víc.
7: MacBooky Neo,
6: iPhone 17,
7: laserové projektory,
6: sluchátka Apple Beats
7: a stovky dalších cen.
6: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
7: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
6: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
8: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
9: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. S body za nákupy se slevou 72%. Penny.
10: Na Evropě 2 vyhrávají věrní, ale i zrádci. Je nám jedno, do kterého tábora patříš. Prostě si hlídej Evropu 2 a zahraj si s třetí řadou zrádců o fantastický ceny. Deskovka zrádci, voucher na Prima Plus na půl roku zdarma a hlavně vstupenky na finále zrádců v O2 aréně. Hlídej si celý týden naše věrné v éteru Evropy 2 a užij si třetí řadu zrádců zadarmo i naživo.
11: Projetí na oranžovou, zvednutí mobilu, 60 na 50, lepení se na auto před vámi. Vždyť to dělají všichni. Prostě normální řízení. Jenže to, co považujeme za normální, nemusí být bezpečné. Jen loni si takové chování na silnicích vyžádalo 346 životů. Neriskujte. Normální řízení zabíjí. Česká asociace pojišťoven. Projekt podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.
12: Český hokejový nároďák se vrací do O2 arény. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 arénu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
13: Zpátky k muzice.
14: Evropa 2.

0: Bad Habits a Sheeran Féteru Evropy 2. Spousta vztahů možná netrpí tím, že by se ti dva nerozuměli. Spíš trpí tím, že se snaží žít podle pouček, které už dávno nefungují. Nikdy nejít spát naštvaní, vždycky udělat kompromis, každý problém vyřešit hned, jenže někdy je lepší se prostě vyspat, jindy si dát chvíli klid a kompromis taky nemusí být výhra, když z něj nakonec odcházejí nespokojení oba dva. Odborníci proto radí méně slepě poslouchat zaručeným pravidlům a víc řešit, co skutečně funguje právě vám dvěma. A mimochodem i plánovaný sex tady zmiňujou, může být sexy, ticho může být příjemné a smích uprostřed hádky někdy udělá víc než 10 dalších argumentů, takže vztah asi nepotřebuje dokonalý návod, spíš potřebuje dva lidi, kteří jsou ochotni občas uznat, že ten návod stejně někde ztratili. Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
2: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
3: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
2: Vážně?
3: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy. Too comfortable to take off.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
4: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc! S Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
0: Užívej si Evropu 2 až do večera.

0: Song za trest.
1: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
0: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
2: Obchodní centrum Šestka chystá podzim plný novinek. Tento týden otevíráme novou prodejnu známého řetězce Woolworth a o týden později také oblíbenou parfumérii Fun. Dále pro vás připravujeme multibrandový fashion outlet nebo obchod plný bytových doplňků a dekorací. Na Šestce zkrátka přibývají další důvody, proč se u nás zastavit. Více na oc6.cz. Šestka, blíž, než si myslíte.
0: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
3: A můžu ještě něco říct?
4: No povídej.
3: To nejlepší rádio na světě.
4: A dáme.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
5: Děkuji vám.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
6: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. DirectAuto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
0: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
7: Představte si, že by takhle zněla vaše oblíbená hudba. Každý den.
8: Vadilo by vám to? Tak proč se spokojit s pohledem na svět v nízkém rozlišení? Dejte brýlím a čočkám s Bohem. Zbavte se dioptrií díky laserové operaci na oční klinice Gemini. Užívejte život ve vysokém rozlišení. Objednejte se na gemini.cz.

0: Ať se nacházíte kdekoliv, posloucháte Evropu 2, takřka 17.45 je aktuální čas. Bývají jenom k tomu dvě vteřiny. Tak, teď už a je to.
1: Teď!
0: Přesně, a jak poznáváte, Bob Schwarz už je na svém místě vydejchanej.
2: Dobrý den.
0: Nazdar.
2: Čau, já jsem šel po schodech jenom pro vysvětlení, proč jsem vydýchaný nebo udýchaný, už ne, už je to v pohodě. My tady máme vlastně naše studio ve třetím patře. No teda reálně to ve druhém, jsme zjistili, jo.
0: Ano.
2: Oficiálně třetí, ale je to druhý. Kdyby někdo jste nás chtěl navštívit, tak abyste nás nehledali v jiném, než si myslíte, jsme ve třetím. No a já prostě sportuji a chodím tady po schodech z garáže, což je vlastně dohromady 5 pater, nebo 4 ano. až 5, těžko říct. No a proto jsem udýchaný, ale vlastně to je všechno.
0: No proto to totiž vypadalo, když jsi rozrazil dveře.
2: Že umírám.
0: Tak to vypadalo, jak kdyby na tebe sála jako zubatá.
2: No tak, nikdy nevíš, veď.
0: Vzhledem k tomu, že dneska se venku v rámci počasí opravdu dělá úplně cokoliv, myslím, že jsme zažili veškerý roční období, který běžně jsou k mání, tak dneska by to se dalo vzít jako jeden balíček.
2: Je to tak. Dnes,

0: a padaly i snad trakaře, bych řekl. Na Sněžce sněžilo. To jestli víš?
1: No to bylo téma jako celého odpoledne, aha, že jo?
0: Aha, dobře. Tak to jste teda nasadili laťku vysoko.
1: My rádi a věřím tomu, že v rámci Evropy Music Chart ta laťka bude pokračovat. Sombra nebo Fastboy ještě zazní ode mě a předávám ti to. Měj se krásně.
0: Děkuju.
1: A těšíme se, jak dopadne top 20. Nejen top 20. Je to tvé.
0: Díky.
2: Evropa 2. Action! Novinky v kinech. We still do this.
3: We've been through worse. Brad Pitt se pod vedením režiséra Davida Ayera vrací do drsného terénu. Jejich novinka V srdci divočiny znovu sází na fyzicky vypjatý příběh, tentokrát ale v mnohem komornějším pojetí ve srovnání s 12 let starým válečným dramatem Železná srdce.
4: It's okay, come on. Just a bad dream. We're not there anymore.
3: V roli penzionovaného vojenského experta Jamese Belmonta se Brad Pitt vydává se svým psem Odinem na výlet do aljašské divočiny. Společná výprava se ale zkomplikuje vinou Jamesovi náhlé zdravotní indispozice při pilotování malého letadla.
4: One last mission. We're not gonna die out here.
3: Po havárii se tak pro oba stane mrazivá pustina jejich jedinou realitou. V níž kromě mrazu, vyčerpání a zranění musí čelit i takovým hrozbám, jako je smečka vlků. Každý den je pro Jamese a Odina zkouškou vůle, kde nestačí jen fyzická síla, ale i schopnost udržet naději.
4: Good job, buddy.
3: Mimochodem, představitel služebního psa Odina pochází z Nového Zélandu, kde se film primárně natáčel. Na natáčení spolupracoval i slavný cvičitel zvířat Andrew Simpson, který trénoval zvířata pro snímky Revenant z mrtvých vstání nebo John Wick.
5: You are the first person I've ever seen this far out.
3: Survival thriller V srdci divočiny je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
2: Vše, co potřebuji za cenu...
6: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
2: Kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
8: Jasně, a já budu britská královna.
7: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
8: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů.
7: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
8: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
7: No počkej. Více o nabídce na byd.com.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
9: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
10: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
9: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juhu!
2: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz. Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
11: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
2: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
12: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
2: Už skoro 400 000 lidí to ví.
11: To je moje show.
2: Dej taky follow E2CZ.
13: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků, začínáme.
2: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
11: Vždycky to byla moje show.
14: Sousede, co tam vyvádíš na té střeše?
15: Připravuju si to tu na fotovoltaiku.
14: To zní složitě a draze.
15: Vůbec ne, vše mám od firmy Alupa. Mají vše za super ceny a seženeš tam profily, háky i šrouby na všechny typy střech.
14: To zní dobře. A kdeže jsi to našel?
15: Na jejich e-shopu www.ehliník.cz.
16: Vše pro uchycení fotovoltaiky na jednom místě. Vše držíme skladem. Nabízíme i velkoobchodní spolupráci. Tak mrkněte na www.ehliník.cz.
17: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
18: Ty jsi přijel novým autem? Jasně, z Ford Auto Winkler v Písku. Ford Tourneo Custom v 8-místné variantě. Mají přes 50 skladových vozů i hned k odběru. Diesel 4x4 i plug-in hybrid. Jen během července nebo do vyprodání zásob. V Auto Winkler Písek Fordy prostě umí. Autowinkler.cz Autowinkler.cz.
19: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
20: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
19: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
21: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebil mi postel.
19: Song za trest.
22: Jsem úplně vytočená, kluci.
19: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
21: To je retard.
19: Na Evropě 2. Držíme ti flek i v Písku. Evropa 2. 103,6 FM.

0: vteřiny po 18. hodině, čas pro Lucii Hněvkovskou a zprávy.
1: Hezký večer. Platy vrcholných politiků možná nebudou několik dalších let růst. Koaliční návrh na jejich zmrazení podpořila v dnešním úvodním kole sněmovna. Opoziční kluby zablokovaly možnost schválení novely zrychleně už v prvním čtení. Projedná ji rozpočtový a ústavně právní výbor. Plzeň začala testovat systém, který má hasičům při cestě k zásahu usnadnit a urychlit průjezd křižovatkami. Pilotní projekt na 10 křižovatkách využívá informace o poloze a směru jedoucího hasičského vozu. Systém v předstihu upraví semafory a současně může předem upozornit řidiče přes informační systémy jejich vozu na blížící se zásahové vozidlo. Plzeň je prvním městem v Česku, které technologie v tomto rozsahu testuje. A jdeme do regionu.
2: Modernizaci železničního uzlu Česká Třebová zkomplikovalo geologické podloží, se kterým projekt nepočítal. Po zahájení prací se jeho část sesunula. Dokončení se kvůli tomu opozdí přibližně o 2 měsíce. Stavbaři nyní musí podloží vystužit a vybudovat opěrnou zeď. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Gólman Marek Kalina kvůli úplatkářství a ovlivňování zápasů dostal od etické komise fotbalové asociace rekordní trest. A to zákaz činnosti na 20 let a pokutu 500 000 korun.
3: Evropa 2. Kde to stojí?
1: Držíte se na D1 na trase z Prahy do Brna, kolona je na 20 minut u mostu Šmejkalka a na D1 se zdržíte také 15 minut ještě před Brnem a bouralo se na Pražském okruhu na 16. kilometru směrem k letišti, v místě se zpomaluje tak opatrně.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Zítra bude oblačno až zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech, zpočátku i polojasno nebo skoro jasno. Na severu a severovýchodě, hlavně na horách, může slabě pršet. Nejvyšší zítřejší teploty 13 až 18 stupňů. Ze zpráv je to ode mě pro dnešek vše. Teď už na Evropě 2 startuje Music Chart s Bobem Schwarzem.
0: Ale já jsem se na vás těšil, přátelé. Týden uplynul od poslední hitparády. No a pojďme se teda podívat na výsledky té aktuální hitparády.
3: Evropa 2. Evropa 2. Music Chart.
0: Proč nezačít tu dnešní Music Chart na Evropě 2 něčím roztomilým, jsem si říkal. A tak jo, mám roztomilé přání k narozeninám. Priyanka Chopra, jméno stejně to příjmení, Chopra. Tak když slaví s někým narozeniny, podle mě tak nejlepší dárek, co by mohla dát prostě někomu motorku, dát někomu Chopra. Tak Priyanka Chopra je samozřejmě manželka nejmladšího člena Jonas Brothers, Nika, a ta sdílela na sociálních sítích video, které vlastně bylo určené právě jejímu partnerovi a tím mu přála k jeho 34. narozeninám. To mě taky vždycky úplně děsí, že vlastně spousta lidí je o malinko třeba mladší než já, ale když si uvědomím, že třeba už jako 20 let vím o tom, že existují, jak ta kariéra někdy může začít brzo, že? No a na tom videu teda, abych se vrátil k těm narozeninám, tak zpěvák doprovází na klavír svoji dceru, která taky má originální jméno křestní pro změnu Malty, no a ta zpívá skladbu Diamonds od Rihanny. Na tvář Malty sice diváci nevidí, ale i tak z videa je poznat, jak moc si to zpívání užívá. Za klavírem tančí v bačkůrkách ve tvaru koaly a v růžovém pyžámku. V jednu chvíli je taky vidět, jak Nick své dcerce naznačuje slova, zatímco je v pozadí slyšet, jak někdo tleská do rytmu. Všechno nejlepší muži, který plní všechny naše sny, připsala k tomu Priyanka Chopra, k tomu videu. No a pojďme si říct, že ten sen vlastně je i to společné děcko. To jsem zjistil až teď, že cesta k rodičovství tohohle páru tak byla poměrně složitá. 10 let skoro jim to snad trvalo. Nakonec museli jít cestou náhradního mateřství. Malty Marie, jak se jmenuje celým jménem, dcera, tak se narodila předčasně 15. ledna 2022 o 3 měsíce dříve, než měla. Takže je to ale krásný prostě příklad rodičovské lásky a je to vlastně taková ukázka toho, že fakt jsou v tom životě ty věci některé důležitější než jiné a jsou to zpravidla jiné, než si myslíme běžně, jakože věci typu láska, rodina, děti, přátelé, tak zkrátka jsou víc, než to, za čím se většinou ženeme, ale všichni chceme, že jo, kariéru, peníze a pak to přebije písnička s dcerou k narozeninám. Nicméně, abych tady zase úplně nefilozofoval, abych tady nebyl úplně ezo eko bio, tak pojďme i na ty přízemnější radosti, jako jsou třeba ty peníze, nebo spíš úspěch. Peníze z hitparády asi úplně neplynou, ale úspěch kariérní tady se dá trošku měřit, protože o tom je naše music chart, tady je to o oblibě, o počtu fanoušků a taky o vašich hlasech na Europa2.cz. Tak pojďme se podívat, jak jste hlasovali do 37. letošní music chart, u které zdraví a krásný večer přeje Bob Schwarz a nabízí rovnou první dnešní soutěžní novinku Topic a Carte Blanche. Na začátek, jdeme na to. Let's go! Europa 2 Music Chart.

Tohle je hitparáda Music Chart na Evropě 2, vždycky vám to takhle musím říct zas a znova, abyste věděli, že jste s tou nejprestižnější českou hitparádou, kterou vůbec si lze představit. No a samozřejmě máme tady kvalitní nejenom ten samotný žebříček, ale i to, co vám nabízíme jako ty nejnovější kousky do žebříčku třeba dalšího, tak tohle byly Topic a Carte Blanche. Je potřeba představovat Topika, Tobias Topik se jmenuje celým jménem tenhle ten německý DJ, producent a hitmaker. Vždycky jsem si myslel, že Topik je nějaké jméno, které si vybral, aby to dobře znělo, a on se tak fakt jmenuje. A Tobias křestním jménem, i to by šlo, Tobias Topik pořád dobrý, ale Topik zkrácenina asi celosvětově je to ještě lepší takhle stručně. No a vydává se prý novou hudební cestou, jejíž ukázkou první je právě tady ta muzika, kterou jsme slyšeli, track Lucky Ones se jmenuje, a na něm hostuje čerstvě sformované duo Carte Blanche a taky zpěvák Alexander Tidebrink, jehož jméno si myslím, že taky by někomu určitě mohlo něco říct, jednak jsme ho měli tady v hitparádě a taky jsme ho tady měli pod jeho, řekněme, zkratkou uměleckou A7S. Spousta písniček zůstala už za oběma pány, za Topikem i za Alexandrem Tidebrinkem. No a kdybychom se teda vrátili k téhle té nejnovější Lucky Ones, tak emotivní, melancholický text se zde propojuje s velmi energickým rytmem a chytlavou melodií. Souhlasím, já jsem teda text úplně nevnímal, ale ta melodie tak na mě působila velmi příjemně a velmi svěže a velmi energicky. Novinka číslo 1. A novinka číslo 2, zase zajímavé jméno. Jméno teda jako umělce mi nic neříká, ale to příjmení si myslím, že nám bude povědomé. Marriott. James Marriott.

Posloucháte hitparádu Music Chart na Evropě 2 a teď jsme poslouchali novinku číslo 2 v podání muzikanta, který má opravdu sympatické příjmení. Myslím si, že spousta z vás v hotelu jeho názvu nebo jeho jména teda někdy v životě byla, anebo minimálně by ráda byla. James Marriott se jmenuje tenhle ten britský zpěvák a textař. Myslím si, že až jednou pojede světové turné, tak o ubytování má postaráno. Tohle byla novinka jeho, Burn Down the Disco se jmenuje, která kombinuje výrazné kytary a zároveň takovou tu zase svěží taneční produkci, energii indie, dokonce i disco popu. On sám skladbu popisuje jako příběh obsese ve vztahu, takže zase téma, které si myslím, že všeobecně bude spoustě lidem velmi blízké. A jinak navazuje tahle píseň na jeho předchozí jednak skladby a potažmo i album první, které dokonce se dostalo do britské top 40. No ale nás zajímá pochopitelně tohle album, které se jmenuje Warning Sings a vyjde teď už brzy, relativně teď, 15. ledna toho příštího roku. Tak jestli vás James Marriott zaujal, takhle ta ukázka, ochutnávka od něj, tak se těšte na album v lednu. No a teď už se pojďme těšit na top 20, protože tu v tuhle chvíli otvíráme v dnešní hitparádě a musím teda říct, že dost výrazně, když to teď tady pozoruji, nám spadla kapela Mirai, protože ještě před týdnem Mirai 13. a dnes až na 20. místě, takže pátý týdne.

0: Evropa 2 s vámi a taky hit paráda Music Chart a to 37. vydání roku 2026. Nevím, proč až takhle obřadně hovořím na začátku, když toho máme před sebou ještě velkou spoustu. Jsme v podstatě na začátku dnešní chart, protože tahle ta hodina má za sebou teprve dvě novinky a potom taky dva kousky z top 20. Tak ještě jednou 20. místo pro dnešek kapela Mirai. Spadly tam z minulého 13., takže pát týdne. No a tohle teď na 19. místě byla Country Girl, ale v podání dvojice Mark Dan a Raymond. Tak co dál? Reklama. Za chvilinku krátká pauzička, abyste si trošičku odpočinuli od toho napětí, které tady společně prožíváme. No a hned potom na 18. místě, po té kratičké pauze, tak nabídnu The Script a po 18. místě taky třeba místo 17. tam jsou Giant Rooks, ale hlavně se podíváme zase, co se urodilo mezi známými muzikanty a obecně v tom showbizu světovém, tak třeba něco k Miley Cyrus si povíme, kterou tady v hitparádě samozřejmě si myslím, že taky máme, konec konců, když minule tady byla hodní novinka. To by se urodilo mezi známými muzikanty a obecně v tom showbizu světovém, tak třeba něco k Miley Cyrus si povíme, kterou tady v hitparádě samozřejmě si myslím, že taky máme, konec konců, když minule tady byla hodní novinka. To by bylo, aby nebyla v top 20. Každopádně na všechno si počkejte, za chvíli pokračujeme.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Boba Schwarze. Evropa 2.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
3: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
7: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Evropa 2. 88

0: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
1: Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
2: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
3: Já jsem se modlil něco takového a ty to vypálíš.
2: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer
0: na 4900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
1: Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
2: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
3: Já jsem se modlil něco takového a ty to vypálíš.
2: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2. Každé úterý a neděli v 8 večer.
4: Brzda Evropy 2, Nasty, Arno, Vojtáno.
2: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
4: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer.
5: A tak je to věta o jednom slově. Věta volá debilní to vyvolení.
2: Na Evropě 2. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.

0: později příchozí, to ještě opakuje, The Script teď na 18. místě, za chvilinku Giant Rooks na místě 17. Všechno v hitparádě Music Chart na Evropě 2, kde teď ale můžete už slyšet Miley Cyrus. I když je pravda, že teď je to spíš už jenom Miley, ona nějak se tak na nějakou dobu asi zbavila svého příjmení, říká si fakt jenom Miley. Tohle je ještě její stará věc, z dnešního pohledu stará, Wrecking Ball, to, co slyšíte pode mnou. Miley totiž má nové album, to se jmenuje Bass Pursuits. U nás taky tahle ta píseň, stejnojmená z tohohle alba, tak je tady v žebříčku aktuálně, ale to album je zajímavé ještě něčím, že je na něm i písnička pro přítele Miley Cyrus, Maxe Morandiho. A tady ta píseň je unikátní v tom, že Miley si v podstatě touhletou písní řekla o žádost o sňatek. To je prostě neuvěřitelná věc, že když třeba kluk nahraje písničku pro holku a nějakým způsobem se tam vyznává láskou a ještě k tomu třeba i žádost o ruku tam nějak zazní, dejme tomu, ale aby to bylo takhle obráceně, to se podle mě nestává úplně často, tak písnička k Maxe Morandiho. A tady ta píseň je unikátní v tom, že Miley si v podstatě touhletou písní řekla o žádost o sňatek. To je prostě neuvěřitelná věc, že když třeba kluk nahraje písničku pro holku a nějakým způsobem se tam vyznává láskou a ještě k tomu třeba i žádost o ruku tam nějak zazní, dejme tomu, ale aby to bylo takhle obráceně, to se podle mě nestává úplně často, tak písnička, která se fakt jmenuje takhle Let's Get Married, tak je na tomhle novém albu a má text Pojďme se dnes v noci vzít, pojďme se vzít, vidím se v bílém, pojďme se vzít. Tak holky to prostě umějí. No se to říká, že vždycky po vztahu, který teda respektive ve vztahu, který už trvá po nějaké době, tak že poznáte, že slečna už by chtěla být vdanou paní, že holky prostě umí dát ty signály, tak myslím si, že ale větší signál, než teď dala Miley Cyrus, tak opravdu asi dát nelze. No a padlo to na úrodnou půdu, takže žádost o ruku už prý padla a všechno je tak, jak má být. Tak blahopřejeme, že to vyšlo.
1: Music Chart.

0: chvilinku teď musím říct, že odhazuji výsledky aktuálního vydání Music Chart a pojďme se teď věnovat tomu, co je tady mimo soutěž. První věc vlastně tohohle druhu mimo soutěž dneska je tady první Future Hit a Kygo se v něm vrací v singlu Heaven on Your Mind. Vrací se i k propojení elektroniky s country a bluegrassem a taky ke spolupráci s Danem Tyminským, protože ten právě v téhleté písni hostuje. Kygo samozřejmě klasicky jako DJ producent, tak díky němu to zní melodicky, jak to zní, a Dan Tyminsky, tak jeho vokál je v písni slyšet. Je to mimochodem on, který naspíval Aviciho hit Hey Brother a tahle ta novinka je tím pádem zároveň Kygovou takovou poctou právě zesnulému kolegovi Avicimu. Emotivní text stojí na myšlence zůstat na blízku člověku, který prochází těžkým obdobím. Tak jdeme na to.
1: Evropa 2 Music Chart. Future Hits.

dá se říct, že emotivně i teď pokračujeme v dnešní Music Chart na Evropě 2, protože tohle je taky srdcerivná skladba na 14. místě, Luis Capaldi. Evropa 2.

hitparádě Music Chart na Evropě 2 se s námi po 7 týdnech rozloučil Luis Capaldi na 14. místě. Za chvilinku pak už novinka od Katy Perry. Teď ale něco pro všechny fanoušky boybandů. Kapely chlapecké jsou boybandy a samozřejmě většinou to máme spojené období chlapeckých kapel s 90. lety, bych řekl, nebo s přelomem 90. a milénia. Taky v poslední době tyhle ty kapely prožívají takovou renesanci, takové z mrtvých vstání, nebo jsem možná přehnal z mrtvých vstání, ne, protože oni většinou třeba i fungovali, ale teď zase se jim začíná dařit. Takže zmiňme například, že kapela Lunatic se velmi úspěšně vrací na pódia a má opět spoustu faninek hlavně, ale i fanoušků. Teď kluci chystají další vlastně výroční koncert, to bude velká záležitost, teď vlastně na začátku října. No nicméně, abychom to posunuli taky mezi ty světové boybandy, tak z Boyzone, jestli si vzpomínáte na tuhle kapelu, tak přijede jeden člen k nám do České republiky, a sice ten nejslavnější Ronan Keating. Já jsem tady chtěl pustit jednu ukázku od něj, ale musel bych to vzít asi z YouTube, protože překvapivě za mě jeho největší hit, my tady nemáme Life is Roller Coaster, myslím, že se to jmenuje. A je to taková fakt jako dobrá věc od Ronana Keatinga, kterou podle mě měl až poté, co vstoupil na solovou dráhu. Nicméně on přijede se svými solovými hity i s těmi, které měl, jako když ještě byl součástí kapely Boyzone. No, abych to neprotahoval, tak přijede příští rok v září, takže opravdu za relativně dlouhou dobu, za rok, vlastně dá se říct skoro přesně 18. září 2027, Ronan Keating vystoupí v pražském O2 Univerzu. No a přiveze turné s názvem Just Getting Started a jak jsem říkal, tak kromě vlastních hitů tam představí i to, co ho provázelo vlastně dohromady po 3 desetiletí, to znamená i na začátku právě písničky od slavné britské chlapecké kapely Boyzone. Kdyby vás to zaujalo, že teda 18. září příštího roku v Praze v České republice Ronan Keating, tak vstupenky se začínají prodávat v pátek 25. září, čili jestli posloucháte premiéru zítra, jestli posloucháte nedělní reprízu, tak to bylo předevčírem, myslím si, verzum kapacita kolik, 5000 třeba, tak já myslím, že ještě se tam nějaká místečka i v tu neděli najdou. Tak koho to, jak říkám, zaujalo, tak nepřijďte o tu možnost vidět Ronana Keatinga a tím pádem část Boyzone naživo v Praze, v Česku. Maximum muziky. Evropa 2. Music Chart.

Evropa 2, hitparáda Music Chart a na 13. místě minulá novinka od Katy Perry vystřídána teď místem 12., na něm Olivia Rodrigo, a abychom teda to zkompletovali, tak místo 11. za chvíli Martin Garrix a U2 tady u nás na Evropě 2.

0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Maximum možný. Evropa 2. Evropa 2. Music Chart.
1: Vždycky až tady, až v polovině hitparády Music Chart na Evropě 2, ve chvíli, kdy vlastně jedna hodina už je za námi a těšíme se na hodinu druhou, tak zmiňuji celkové pořadí, jakože kolikátá je to Music Chart celkově. A tak klidně teď malý nějaký ohňostrojík by to chtělo, nebo to ne, ohňostroj ne kvůli zvířátkům, že jo, ale aspoň malou láhev nějakého perlivého nápoje, protože přátelé, tohle dneska je teda jednak 37. hitparáda roku 2026, ale taky celkově 700. Music Chart. Číslo 700 je opravdu vysoké, no a právě dnes ho tady společně takhle můžeme oslavit. Ta fanfára musela zaznít, je co slavit. Ono by se dalo říct, že vlastně slavíme nejenom to jubileum, ale tím vlastně slavíme hlavně vaši přízeň, kterou chováte jak k Evropě 2, tak samozřejmě i k naší chart. Prostě bez vás by to nešlo, bez vás bychom tady nebyli. Jak rádi říkáme, jenom s váma jsme Evropa 2. Tak je mi ctí, že i dneska tady s vámi mohu být já, Bob Schwarz, a teď společně si pojďme zrekapitulovat první hodinu té 700. Music Chart. Na 20. místě Mirai, kapela, která tam spadla z minulého 13. Místo 19. pak obsadili Mark Dan a Raymond. The Script jsou na 18. pozici, místo 17. Giant Rooks, 16. příčka jsou Kecaj, místo 15. pak Rip a Nathan Nicholson. Louis Capaldi se s námi rozloučil po 7 týdnech na místě 14. Katy Perry naopak je nově příchozí, protože je tady s novinkou z minula na místě 13. Olivia Rodrigo pak 12. a Martin Garrix z U2 před chvilinkou zazněli na pozici 11. No a pojďme na pozice novinek. Zatím z poloviny jsme je dnes odhalili. Novinka číslo 1 Topic Carte Blanche a Alexander Tidebrink. Novinka číslo 2 James Marriott. No a teď po těchto jménech zazní další jména nováčků. Tak pojďme na novinku číslo 3. S tou je tady Ray Dalton. Let's go!

Tohle je hitparáda Music Chart na Evropě 2 a Ray Dalton s novinkou číslo 3 se ohlásil tenhle zpěvák a textař, který prý tímto otvírá novou etapu se singlem Goaded High, což je prý fúze popu, R&B a dance v kombinaci se silným a emotivním vokálem právě Ray Daltona. Pozitivní svěžný track o momentech, které donutí člověka zapomenout na každodenní a všední život, prostě svoboda, euforie a jednoduše schopnost žít v přítomném okamžiku. To všechno je právě píseň Goaded High a taky je to dnešní novinka číslo 3. Takže zbývá už jenom novinka číslo 4 a ta bude pro pozorné posluchače známá. Myslím tím pozorné posluchače z minula, protože minule to byl Future Hit, dneska se soutěžní novinkou je tady Thomas Robin.

Lucky Photograph je píseň, která pro mě opravdu hodně znamená. Neříkám já jako moderátor a průvodce hitparádou na Evropě 2, ale říká to autor té dnešní novinky číslo 4, český zpěvák Thomas Robin, a dodává: ve své podstatě je píseň o něčem, na co podle mě spousta z nás při uspěchaném životě zapomíná. Trávíme tolik času plánováním, honbou za cíly a přemýšlením nad tím, co bude dál, že někdy přehlédneme lidi, kteří stojí přímo vedle nás. Přitom právě oni se často stanou tou nejdůležitější součástí celého příběhu a život má zvláštní schopnost nás překvapovat. Někdy nás zavede úplně jinam, než kam jsme si mysleli, že míříme. Někdy se věci, o kterých jsme byli přesvědčeni, změní ze dne na den. A někdy jsou ty nejcennější okamžiky právě věty, které jsme vůbec nečekali. Tak to dává za mě smysl. Já třeba taky doufám, že skvělé okamžiky teď někteří z vás prožíváte tady se mnou, s náma na Evropě 2, kde v hitparádě Music Chart už otvíráme první desítku, takže tady jsou Alesso a One Republic na místě 10. No a potom už se těšte taky na 9. Normu Jean Martin. Every

0: Norma Jean Martin minule byla devátá v hitparádě Music Chart na Evropě 2, takže bez změny oproti dnešku, nicméně nás už zajímá místo 8. Za chvíli na něm Robin Schulz a Burbs a hned potom hudební zpátečka, a to do roku 2018 dneska. 8 let stará chart, tak to stojí podle mě za to si počkat. Tak už za chvilinku.
1: Evropa 2, Evropa 2, Maximum Boba Schwarze. Evropa 2.
2: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
3: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
4: Už žádný, mami, restartuj to.
5: Už se mi nesekne při penaltě.
6: Už nespadne, když páříme s klukama.
3: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 Kč měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
8: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte, my zařídíme.
1: Zpátky k muzice.
2: Evropa 2.

Hit parádě Music Chart na Evropě 2, za chvilinku můžu slíbit, šplh týdne na 7. místě se povedl zpěvačce Dany s mojí teď oblíbenou písní Rain. Teď ale hudební zpátečka, to znamená vzpomínání. Tak já musím předeslat, že i když hudební zpátečku tady v Music Chart mám moc rád, tak vlastně většinově, když se nad tím zamyslím, tak já se nerad moc vracím jakože nostalgicky k něčemu. Vlastně to, jak je taková ta móda té nostalgie, někdy ostalgie se tomu taky říká, tak já to vlastně až skoro nesnáším. Dokonce mám takovou životní tezi, třeba si z toho někdo něco veme, že staré zlaté časy jsou právě teď. Schválně dáte mi zapravdu, za 10 let budeme všichni vzpomínat na to, jak to bylo super v tom roce 2026 a budeme říkat, no tenkrát. Takže na tohle je dobré myslet. Nicméně, takhle si občas něco připomenout třeba v muzice taky stojí za to. Tak já teď navrhuji, abychom se společně podívali do 20. září roku 2018 a tady v tuhle tu chvíli jako první ukázku třeba vám nabídnu George Ezru. I'll be right.

anebo taky Osmá holzí. To jsem měl rád. No ale všem záda ukázali ti, co se dostali na první pozici. Opravdu to bylo zad hned několik, protože to byla kapela před těmi skoro přesně 8 lety a jmenovala se, jmenuje se Poetika.

0: Čistá melancholie teď na Evropě 2 v podání Bensona Boona na 6. místě. A než dojde na místo 5. a dvojici Illinium a Ellie Goulding, tak tady u nás vypadá je Music Chart další future hit a další melancholie, ale zároveň je to i energická tahle ta skladba s názvem Miss You, popový single o vztahu na dálku a o tom, jak člověka nepřítomnost partnera dohání v těch nejobyčejnějších každodenních situacích. Tak s touhle novinkou a pravdou taky samozřejmě je tady Henry Moody.
1: Evropa 2 Music Chart. Future hit.

0: Tohle v hitparádě Music Chart na Evropě 2 bylo 4. místo a Slávek Pam a Paulie Garant. No a já bych se divil, kdyby se Miley Cyrus s novinkou z minula nedostala do první trojice. Takhle já se teď divím, že není první, jo, ale to třetí místo, kde za chvilinku ji můžete očekávat, taky dobrý. Já bych ji poslal na první, ale vy jste tady od hlasování, vy jste tady od toho, abyste tvořili žebříček a rozhodli jste o tom, že Miley pro dnešek třetí a potom druhé první místo bude mimochodem loučení na obou pozicích po 7 týdnech, ale předbíhám. Teď teprve ještě pohled do zahraničí, který nás dnes zavede do Polska. Rádio SK v Polsku, tak v jejich hitparádě je novinka na 12. místě od Robina Schulze. Je to vlastně taková předělávka prý slavné písně klubového bangru Bullet od francouzského producenta Watermota a vrací se v novém kabátě právě v podání především Robina Schulze.
1: Evropa 2 Music Chart. Jak to hraje venku?

Doufám, že jste si stejně jako já užili teď plody své vlastní práce během těch 2 hodin, protože jsme jeli přesně podle toho, jak jste hlasovali na Evropa2.cz. O tom je hitparáda Music Chart na Evropě 2. No a vlastně teď už jenom zbývá si užít první místo, ale taky kompletní rekapitulaci, tak pojďme jí v rychlosti projet i včetně těch, co už tady s námi nejsou, což jsou třeba Alesso a Pendulum nebo Somber, po 7 týdnech nás opustili od minule. Ale pozor, 2 novinky vůbec nepostoupily. Alex Warren a Sony Fodera a Becky Hill. No, co se dá dělat? Tak pokud jde o dnešní novinky, dívám se tady, jaké mám tipy sám za sebe, kdo postoupí, kdo nepostoupí. Zase nechám to na vás, Evropa2.cz, tam hlasujte. No a třeba pro novinku číslo 1, to jsou topy Carte Blanche a Alexander Tidebrink, novinka číslo 2 a James Marriott, novinka číslo 3 Ray Dalton a novinka číslo 4 Dnes od Thomase Robina. A žebříček, teď ode mě. 20. místo Mirai, spadli tam z 13., takže 5. týdne. Mark Dan a Raymond potom na místě 19., 18. pozice kapela The Script, další kapela na místě 17., jmenuje se Giant Rooks a holky, ale taky v kapele Kids Eye, a ty jsou na 16. místě pro dnešek. Místo 15. Rieb a Nathan Nicholson. Louis Capaldi po 7 týdnech na 14. místě se s námi rozloučil. Naopak novinka přibyla od minule od Katy Perry, je dnes 13. Olivia Rodrigo 12. Martin Garrix a U2 na 11. pozici. Místo 10. obsadili Alesso a One Republic. Norma Jean Martin pak 9. Na 8. Robin Schulz a Burbs. Šplhounkou týdne je na místě 7. Dany, kam poskočila z minulého 12. 6. příčka patří Bensnu Boonovi. Illinium, Ellie Goulin, to už je místo 5. Slávek Pham a Paulie Garant na místě 4. Nejúspěšnější novinka z minula, Miley Cyrus, místo 3. No a loučení na místě 2. respektive 1. na obou prostě. Místo 2. Sarah Sia a Martin Harich po 7 týdnech, musím říct, nazdar. A stejně tak to mohu říci a i se slovy třeba nashledanou s jinou písní, ale každopádně se skladbou Geronimo nás po 7 týdnech opouštějí Post-it, ale ještě jednou vyhráli. Takže poslední gratulace pro Post-it k jejich písni Geronimo a k první pozici. Příští týden už to bude určitě jinak. Budeme mít určitě jinou vítěznou skladbu. Která to bude, už jsem říkal, závisí fakt jenom na vás. Jestli budete hlasovat na Evropa2.cz, tak přímo právě konkrétně třeba teď na tobě. Koho oslovuji tímto, koho vlastně už lákám na další vydání hitparády za týden, ať už to bude ve čtvrtek a nebo v neděli, vždycky mezi 18. a 20. hodinou. Já vás vždycky zvu i v průběhu týdne, když třeba vysílám ráno nebo i v průběhu dne. Tady můžete slyšet pozvánky, často, když na to nezapomenu, tak teď slibuju, že na to nezapomenu a zároveň vám slibuju, že i za týden tady zase budu u nejprestižnější české hitparády. Těším se na vás, pa. Evropa 2 Music Chart. Evropa 2. Evropa 2. Umírám, celý se klepu.

0: Jde úterý a neděli v 8 večer. Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtán. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
1: Joši, víte, kdy je kuřák zarostlej?
2: Kdy je kuřák zarostlej, no?
1: Když mu dojde pěna na hulení.
0: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
1: Já bych to třeba ještě jedno.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
3: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená, kilo s apkou, pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
5: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
6: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
5: Vážně?
6: Já mám Lelosy na sobě celý den.
5: Lelosy. Too comfortable to take off.
0: Zpátky k muzice.
7: Evropa 2.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
4: Mamut královal době ledové. Teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtání. Drží hned. Mamut je jen jeden. Debex Biden Braven.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: Ježiště! To jsem já, dobrý, ale ne!
3: Co? Halo, kdo?
1: Halo?
2: Iveta, ahoj!
3: Kecáš! Ne! Kecáš!
1: Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
3: Ne!
1: Ne!
2: To je na infarkt!
3: Iveta!
4: Ty jsi dobrá!
3: Iveta!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrá,
1: čím? To se nemožní.
0: Jsme Evropa 2.

0: užívej si Evropu 2 až do večera.
1: Myslím, že mě sám mluvit.
2: Jo, já taky děkuju, že jste to zvedli.
0: Songy na psání.
3: Co ti můžem zahrát?
1: Cože?
3: A pro koho to bude?
1: Cože?
0: Nebo legendární song za trest.
1: Já jsem teda nemocný a v pátek jsem hodil v tramvaj šavle.
0: Super. Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
4: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
5: Pojď sem, ty draku.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
4: Tohle je možný jenom tady.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Zpátky k muzice.

0: 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 80. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz. 82 a 105,5 FM.
1: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment.

0: Petře, ty hovado, když neumíš pít, tak tam prostě nejezdí.
1: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
2: On se šera s kámošema na jedno a vrátil se půl čtvrtý, úplně zřízený, takže...
1: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu Song za trest.
3: Dnešní Song za trest bych chtěl zahrát sám pro sebe. Protože jsem takový idiot, že už po druhé za sebou jsem si zabouchl klíče v bytě.
1: Song za trest.
4: Marie, nedalo se to vůbec žrát, tohle nemůžu víc ani prasata. Takhle už opravdu ne.
1: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer na Evropě 2.
5: Erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my, e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.
1: Zpátky k muzice.
6: Evropa 2.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: To jsem já,
3: ale ne.
4: Co? Haló, kdo?
1: Haló.
2: Ahoj.
4: Kecáš, ne. Kecáš.
1: Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
4: Ne.
1: Ne.
2: To je na infarkt.
1: Iveta.
4: Ty jsi dobrá.
1: Iveta.
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrý,
1: to se nemožní.
0: Jsme Evropa 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Erotické prádlo. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
1: Sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got.

0: Gibson.
1: Hosté na Evropě 2. Tak, jak je neznáte, ale opravdu neznáte.
2: Lidi, kdybyste náhodou nevěděli, tak na D2 je porouchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páni, že prostě tam budete čekat.
3: Že krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropě 2.
4: A měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Nebo ty jsi to uvedl, dobře.
3: Přečíst to podle mě dokážu.
5: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
6: Počasí, budete se divit, ale došel k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
7: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
5: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
8: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
1: Evropa 2, kde to stojí?
9: Půl hodiny si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
8: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
1: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.
10: Erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.
1: Zpátky k muzice.
11: Evropa 2.

0: Maximum nový muziky. Erotické prádlo, sex.
1: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
0: Sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.
2: Evropa 2. 88

0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, si Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo, halo. To není z Marsu, z oběžný dráhy.
6: Německa.
0: Frontčas bez uch. Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.
7: Javo!

přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.